Dnes v sobotu pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tolik z noční oblohy. Klidnou noc všem, kdo posloucháte, zdraví Bucipal.

0: kout. Franto! Kde seš?
1: Co je zase?
0: Jak jsi zase? A že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
1: Ale tak víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
0: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
1: Teďka právě, jo.
0: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
1: ale
0: co?
1: Ale teď jako nemůžu.
0: Ale je normální.
2: Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
0: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty jsi to slavíme, já to teda
2: slavíme, slavím. Jasně.
0: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
2: Jo, a o to jde.
0: Ale otevři, někdo klepe.
2: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině...
0: Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
2: Ale...
3: Dobrý večer! Přicházím z dalekého království.
0: No, co zveš?
3: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav I. Dobrotivý na furt.
1: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království?
0: A
1: co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
3: To je odtud směrem na východ.
0: Zdrástvoj a neřvi.
3: Já nejsem z Ruska.
0: Ale zveš. Ale zveš.
3: Rusko je dál až za Slovenskem. Já... Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava I. Dobrotivého.
1: Na furt, já vím.
2: Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že si neudělal na nás čas ani o Vánocích?
0: Ne, moment. Jsme v nultém roce, Vánoce ještě nebyly, ty teprve budou.
1: Já už z toho byl.
0: Já nevím, jestli jsem slyšel, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
3: Tak to je váš cíl.
0: Neprskej na něj, ty.
3: O, nebesa nelhala.
0: Ježi, kdo tě poslal.
3: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
1: Nad naším barákem svítí nějaká hvězda?
0: To byl asi nějaký výročí, ne?
1: Asi nějaký výročí, dětku.
3: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
1: Jidáš.
0: Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
1: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
3: Přináším dary od našeho Valašského krále.
0: To děláš dobře, vy.
3: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
0: Vážně.
3: Ano, každý bude chtít úctit budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
0: Hele, víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Montagonés, ať se sebere, já fakt nemám tady...
1: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
3: Ano, ano, to je to jméno, co mu
0: pěcové říkali. Víď, to bylo docela dobrý, ty pořád jedáš, jedáš, to bylo jméno.
1: Mně se to líbilo, hodil jsem to k tomu...
0: Ne, ty se mi taky líbil, prosím tě, to bývávalo.
3: No nic, nechám tu dary.
0: O, ne, děvku.
3: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
1: Ale
0: prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
3: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
1: A jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, čeče, on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
0: Že jo?
1: Jednou. I když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
0: Já si myslím, že král nebude. Půjde k policii.
1: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má teď, už teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš?
0: Jo,
1: rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
0: No, no, no.
1: Jo?
0: Ale práskač z něho bude. No. Tak pěkný tohle člověče. Práska z něho bude.
2: Přátelé, já opět musím udělat takovou malou odbočku, abyste si nemysleli. My jsme se poctivě snažili v různých historických pramenech zjistit, jestli se třeba o Ježíškovi současníkovi, o tom Jedášovi taky neřeklo něco pozitivního. Rozumíte? Aby tím, že tady o něm takhle nepěkně mluvíme, aby jsme mu třeba neubližovali. Rozumíte, jestli třeba ta jeho pozdější zrada nebyla jenom takový náhodný selhání, jo? Což by se konec konců možná dalo už i omluvit, ale bohužel. Hele, vůbec Jidáš je všude ve všech pramenech, figuruje jako prostě totálně záporná postava.
0: Hele, že by ho teda jako rovnou udusila polštářem, co myslíš? No je to tvůj scénář, já to můžu dohrát, že jo? Ale...
1: Ne, ne, ne, hele, to dohrajeme do konce.
0: Tak řekni, řekni.
1: Ať lidi, ne. To dohrajeme, ať právě lidi vidí. Ať lidi. Je o to, aby ty lidi viděli ten kontrast.
0: Jasně.
1: Toho velkého stělesněného dobra v porovnání tady s tím naším malým roztomilým hajzlem. No. No.
3: Jestli chlapce nechcete, mohl bych vám možná pomoci. Jestli víte, jaké má číslo telefonu král Herodes.
1: Ale to se netáhej.
0: Počkej. Poslechni, tam je docela hodně věcí. Co s tím bude Jidášek dělat?
3: No co nebude potřebovat, může dát druhý.
0: Jsi se zbláznil, dětku.
3: Mohla by z toho vzniknout pěkná tradice.
0: Jsi se pomát z toho řvaní, viď?
3: Rok co rok by nadílel dárky potřebným. Chudý.
1: Ty jsi se úplně zbláznil.
0: Ale to víš, že jo.
1: Prosím tě, jak by mohl náš Jidáš jako lítat a rozdávat, co pak má křídla?
0: Nemá.
1: Tak se podívej se, maminko, co pak má náš Jidáš nějaký křídla? No, tak jak by mohl asi lítat a dávat nějaký dárky, nic nebude, ale jestli ti to udělá radost.
0: No, tak co?
1: Jo?
0: No, tak co?
1: Tak my to nějak zařídíme, ale ty nám tady všechny ty dary necháš.
0: No, necháš, jo. Co, dětku?
3: Bylo by to krásné.
0: No, bylo, co?
3: Lidé by Jidáška oslavovali, opěvovali, zpívali by o něm písničky.
0: No, no, co? A Jidášku, panáčku, a já tě budu kolíbat.
3: Ježíš!

0: se! Spletl jsem se o barák! Ale to víte! Náš valašský král Boleslav první dobrotivý na furt pořád. Ždrkni si se mnou na cestu, Juro, a ždrkni si ještě jednou, ať v tom betle mě někde nezabloudíš, a já stejně zabloudím. No. Tak s pánem Bohem.
1: S pánem Bohem, dědo, s pánem Bohem. Teda to je...
2: Čeče, řval, ještě si odnes ty věci.
0: Tak, vidíš, maminko. Teď jsme my smolaři. Nemáme my pechu.
3: Ona prostě nad betlem letí nějaká hvězda, chápeš to? Ona se zastaví těsně o jeden chlívek, než bydlíme my. Rozumíš? To je taková smůla, takže...
2: Jsem se s tebou taky spletla.
0: Ale mě jde o to, že budeme dál strašlivě chudý, zatímco on bude prostě bohatý, opěvovaný, uctívaný.
4: Pačko, neboj, on mu to jedáš.
5: Jenom spočítá.
1: Lucie Bílá, Jiří Pecha. Thank you.

jsou 3 hodiny. Dobrou noc všem, kteří ještě bdí. U mikrofonu Bucifal začínají zprávy Čet rádia. Se děje doma i ve světě? Evropská komise pozastavila proplácení části dotací pro Agrofert kvůli možnému střetu zájmu premiéra Babiše. Premiéři Vyšegrádské skupiny se v Bratislavě shodli na těsnější spolupráci a tlaku na nižší ceny energií. Vladimir Putin a indický premiér Modi ohlásili další posílení vzájemných vztahů. Evropská komise pozastavila Česku proplácení části dotací určených pro holding Agrofert. Důvodem je možný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Státní zemědělský intervenční fond ale firmám z holdingu peníze vyplácí i dál. Europoslankyně Veronika Vrecionová z ODS pro a proti soudí, že pozice Česka je tím výrazně oslabená. Její kolega Ondřej Knotek z hnutí ANO naopak tvrdí, že se situace České republiky vůbec nedotkne. Premiéři Vyšegrádské skupiny se sešli v Bratislavě a shodli se, že potřebují lépe koordinovat své postoje na evropské úrovni. Andrej Babiš z hnutí ANO tam prohlásil, že země v čtyřky budou v Evropě znovu slyšet. Podle lídrů musí Evropská unie najít cestu ke snížení cen energií. Bývalý slovenský ministr hospodářství Karel Hirman v Interview Plus připomíná, že když měla čtyřka společný postoj, umívala naklánět misky vah, emisní povolenky ale zrušit nedokáže. Česku ubývají obyvatelé. Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu se jejich počet za první pololetí letošního roku snížil o více než 12 000. Zemřelo totiž víc lidí, než se narodilo, a propad nezastavil ani příchod migrantů. Tomáš Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie věd v Radiožurnálu vysvětluje, že migrantů je méně, takže přirozený úbytek už nedokážou vyrovnat. Od teroristických útoků na Spojené státy uplynulo 25 let. Unesená letadla tehdy narazila do dvou mrakodrapů v New Yorku a do Pentagonu u Washingtonu čtvrtý stroj se po zápasu cestujících s teroristy zřítil do pole. Spojené státy pak zahájily dlouhá léta trvající válku proti terorismu. Analytik Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček pro Radiožurnál hodnotí, že terorismus dnes už k největším hrozbám nepatří a zásluhu na tom má i hospodářský růst řady zemí Blízkého východu. Ruský prezident Vladimir Putin a indický premiér Narendra Modi se dohodli na dalším posílení vzájemných vztahů. Páteční jednání se podle agentury Reuters, která se odvolává na indické ministerstvo zahraničí, týkalo mimo jiné energetiky a obrany. Oba politici chtějí rozvíjet i vzájemný obchod. Modi k tomu uvedl, že válku na Ukrajině může ukončit jedině diplomatická cesta. A teď sport. Nevidomý plavec David Kratochvíl vyhrál na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze i svůj pátý závod. Ve stovce volným způsobem v kategorii z 11 navíc o 31 setin vylepšil vlastní světový rekord. Podle svých slov to je bomba. Stříbro na stejné trati v kategorii zpět získala Agáta Koupilová. Tenistka Kateřina Siniaková ovládla s američankou Taylor Townsendovou ženskou čtyřhru na US Open. Nasazené jedničky zdolali ve finále domácí dvojici Montegomeryová a Krvegrová po prohraném prvním setu. Pro Siniakovou je to 12. Grand Slamový titul ve čtyřhře a 13. celkově a s parťačkou zkompletovali společný kariérní Grand Slam. A na závěr něco pro potěšení. V italské Aquileji se poprvé po 700 letech sešly všechny tři dochované části raně středověkého evangeliáře, mezi nimi i tzv. Pražský fragment Markova evangelia. Ten ve 14. století získal pro katedrálu svatého Víta císař Karel IV. Pro něho šlo podle Lenky Klukové z archivu Pražského hradu o text psaný rukou samotného evangelisty. Mezinárodní výstava, která v Itálii začala v sobotu, vypráví příběh rozdělení i znovu sjednocení těchto zlomků. Počasí. Aktuálně máme polojasno a 13 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes v sobotu pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A to je z předpovědi vše. Ráno zase u Čet rádia, váš Bucifal.

0: Divadlo Noc.
1: Jo, ahoj. Hele, tak já jsem si konečně našla v inzerátech toho řemeslníka. No. No tak to víš, barák mi padá málem na hlavu. Kde pak ženská bez chlapa, že jo? Ta se holt musí starat sama, no. No ale tobě to budu povídat, veď, no. Hele, holka, ale tenhle by mohl umět všecko. Od zedničiny až po elektriku. No, on i vymalovat by mohl umět, víš, no. Hele, já ti ten inzerát přečtu. Počkej, já taky nemůžu najít brejle, to je taky, to nevadí, víš. Já jsem si to někde zatrhla, počkej. Jo, tady, hele, tak. Osamělým starším ženám nabízím služby všeho druhu. Francouzské to je malování, jo, to on holka bude mít asi barvy zvenku, víš, ne? Včetně praktik SM. No, to je zkrátka, tomu já nerozumím, víš, co, jako to, co říkáš? Sádlo, maso, ale prosím, musel být holka řezník. A tohle to je zedník. To spíš bude sádra Malta. Hele, no nakonec uvidím, veď. No, hele, ten tady bude mít práce spousty. Tomáš, dole celá podezdívka, jo? Pak vymalovat ložnici. Tam by se možná ty francouzský barvy zrovna mohly hodit, veď. No. No, a pak střecha, jo, teda ta je dělaná nedávno, no ale podívat se na ní musí holka, veď. Hele, ten nebude vědět, kam dřív skočit. Hele, to už bude možná on. Hele, kdyby byl šikovnej a laciný, tak se ho můžeš objednat potom ty taky. Jo, já ti pak zavolám, jo, ahoj. Tak.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Objednávala jste si u naší firmy? Jsem tu dobře.
1: Jo. Já už na vás čekám. No, pojďte dál. No.
2: Hejte.
1: Ano.
2: Ono možná by bylo nejlepší, kdybyste mě hned na začátku řekla, jakou máte asi celkovou představu, víte?
1: Já.
2: Abych asi podle toho rozvrhl. Síly
1: jo.
2: A čas,
1: no,
2: víte?
1: Tak podívejte se, asi takhle. Posaďte se. No, já jsem si to totiž radši napsala, víte? Bych na něco třeba nezapomněla, no. Tak, hele. Tak, začít byste měl teda ze spodu. Spodek je teda zanedbanej nejvíc. Na ten nebylo leta šahnuto, no. Ečkejte, pak ložnice, no. Teda tam vás čeká největší dřina. No, ale nakonec to uvidíte, víte, no. No a pak byste se měl podívat, jak vypadá hořejšek, jo? Ale já myslím, že ten, co vám bude celkem líbit, pak ten by dělali nedávno novej, víte? No. Takže to by asi tak bylo všechno. No, tak. Ale no tak jen si odpočiňte, že jo, tak jako voražte si, ale pak se do toho dáme, no. Koukám, že máte i francouzský montérky, nebo...
2: Podívejte se.
1: Ano.
2: Jestli to aspoň částečně tedy necháte na mě, celou jo, jo, věc, jo, víte, jo, jo, tak helejte se, napřed bychom si tady měli udělat takovou intimnější atmosféru, víte. To se u těch zákaznic prostě osvědčuje, jo, takže byste mohla pustit nějakou hudbu potichu, aby tady zněla. Možná byste mohla dát taky nějaký pití na stůl. Jak na to koukám, chtělo by to spíš něco ostřejšího, víte. Ale hlavně, víte, je tady moc světla. Takže kdybyste udělala co největší tmu, jo?
1: No jo, ale to na to neuvidíte.
2: Ono je to někdy lepší, víte. Tak ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte, tak je, jako...
1: Ale to já už jsem se uvolnila. Z práce ráno, víte. Já dělám po večerech uklizečku, víte. A ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy toho asi máte hodně, že jo?
2: No, tak to jste mě připomněla, počkejte. Jo. Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá.
1: Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá.
2: Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá.
1: No Marta.
2: K tý já jdu po vás.
1: Ježiš, a proč zrovna k ní? Tak ten její je takovej šikovnej.
2: Vy ho znáte, jo?
1: No jasně. Ježišmarja, ten ji všechno dělá sám. A dobře. No, to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovný. To já to můžu potvrdit. On už tady párkrát byl. No, ale on má málo času, víte. Protože on si na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale, no, smusejte se, já jsem se chtěla zeptat. Víte, co je mi trošku divný? Teda ne, že bych vás chtěla honit. Ale že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk. Čím to vlastně chcete dělat? Že jo?
2: Tak to už si sama řekněte, no. Jo. Tak.
1: Těžký. No. Dobrý, no.
2: Podívejte. No tak já jsem v podstatě připravený.
1: No připravený. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No, a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no tak to teda nemám. To víte, ten můj na to moc nebyl. No, proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic.
2: Prosím vás. No. Vy pořád nějaký pomůcky. No. Rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To, kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít sebou třeba i Robertka.
1: No tak, to já teda nevím, proč toho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej. No tak... Tak jste to

0: byste měl určitě použít váleček. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním. No.
1: Tak já jdu napřed do koupelny.
0: Počkejte, proč do koupelny?
1: Tak opláchnout váleček.
0: No jo. To je mi jasný, to je jasný. Vy už jste přes den někde dělal, že jo? Ne, tak počkejte, ale posaďte se. Já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo, to S i M, tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru.
1: Sádru? Proč sádru?
0: No, protože vám to aspoň rychleji stvrdne. Helejte, jestli vám to třeba s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. No, některý starší dělají radši se štětkou.
1: No. Podívejte se, vážená paní. Asi takhle.
0: Asi tam.
1: Podívejte se. My jsme solidní firma. Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte? Ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby, teda.
0: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotický služby.
1: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nad standard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
0: No to, já vám teď vůbec nerozumím, Hrgo, kde mám ty noviny? No, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc. Jo? A nebo aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde. Drahej pane, konkurence je velká dneska, no. No, prosím. No, tady toho je. No, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no. No, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no. Se podívejte.
1: Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo?
0: No tak.
1: Ale není tady elektrika, ale erotika.
0: No. Je. Tak vy nejste, No ale to jste to nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, ježiš, tady jsou, tadyhle, ukažte. No, to je. Ježkovi oči. No jo. No, to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Já se stydím.
1: Co byste...
0: No, to je...
1: Pani, co byste se stydila?
0: Ne, to...
1: Hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Helejte. Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší.

0: O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
1: A proč?
0: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte?

stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

jsou 4 hodiny. Dobrou noc, u mikrofonu Bucipal a přináším vám zprávy Čet rádia. Ve zprávách dnes. Evropská komise zastavila Česku proplácení části dotací pro Agrofert, politici se přou o dopady. Putin a Módi se dohodli na posílení vzájemných vztahů. Česku ubývá obyvatel, úbytek nevyrovnala ani migrace. Evropská komise pozastavila Česku proplácení části dotací určených holdingu Agrofert kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Státní zemědělský intervenční fond přesto firmám z holdingu peníze dál posílá. Europoslankyně Veronika Vrecionová z Občanské demokratické strany míní, že pozice Česka je tím výrazně oslabená. Naopak europoslanec Ondřej Knotek z hnutí ANO tvrdí, že se celá situace České republiky nijak nedotkne. Premiéři zemí Visegrádské čtyřky se sešli v Bratislavě a shodli se, že potřebují lépe koordinovat svůj postup na evropské úrovni. Andrej Babiš z hnutí ANO po schůzce prohlásil, že státy čtyřky budou v Evropě znovu slyšet, Unie podle lídrů musí najít cestu ke snížení cen energií. Bývalý slovenský ministr hospodářství Karel Herman v pořadu Interview Plus připomíná, že se společnou pozicí dokázala skupina v minulosti naklánět misky vah. Emisní povolenky ale podle něj čtveřice zemí sama zrušit nemůže. Počet obyvatel Česka klesá. Za první pololetí letošního roku se podle předběžných čísel Českého statistického úřadu snížil o více než 12 000 lidí, protože zemřelo víc lidí, než se narodilo. Úbytek nedokázal vyrovnat ani příchod migrantů. Podle sociologa Tomáše Kosteleckého z Akademie věd je migrantů méně a přirozený úbytek tak už nevykompenzují. Americká technologická společnost Anthropic oznámila, že odhalila a zablokovala několik pokusů zneužít její modely umělé inteligence k vývoji biologických zbraní. Popsala je ve zprávě, která má 154 stran. Podle odborníka na informační technologie Josefa Holého firmy vývoj nespomalí, protože sami vyhlásili závody ve zbrojení. Varování před riziky podle něj často slouží hlavně k tomu, aby se zbavili odpovědnosti. Ruský prezident Vladimir Putin a indický premiér Narendra Modi se při pátečním jednání dohodli, že budou dál posilovat vzájemné vztahy. Řeč byla mimo jiné o energetice a obraně i o rozšíření obchodu. S odvoláním na indické ministerstvo zahraničí o tom informovala agentura Reuters. A teď sport. Tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou čtyřhru na US Open a získala už 12. grandslamový titul v deblu. Ve finále nasazené jedničky prohrály první sadu, další dvě už ale jasně ovládly. Celkově má Siniaková i s úspěchy ze smíšené čtyřhry 13 grandslamových trofejí. Nevidomý plavec David Kratochvíl vybojoval na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze 5. zlato. Stovku volným způsobem ve své třídě zvládl za 55 sekund a 3 setiny a vylepšil tak vlastní světový rekord o 31 setin. Na stejné trati brala ve své kategorii stříbro Agáta Koupilová. A na závěr, v italské Aquileji se poprvé po 700 letech setkávají všechny tři dochované části raně středověkého evangeliáře. Jednou z nich je i pražský zlomek Markova evangelia, který ve 14. století získal pro katedrálu svatého Víta císař Karel IV. Podle Lenky Klukové z archivu Pražského hradu pro něj šlo o text psaný přímo rukou evangelisty Marka. Mezinárodní výstava, která v sobotu začíná, vypráví příběh rozdělení a opětovného setkání těchto fragmentů. Počasí. Aktuálně máme polojasno a 13 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Dnes v sobotu pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Tolik z noční oblohy. Klidnou noc všem, kdo posloucháte, zdraví Bucipal.

bělostém munduru hrají na šalmaje, že bránu do ráje neprojdu já. Nebeská honorace, haleluja, má totiž svoje informace, haleluja. Co chtějí vědí o člověku, haleluja, mají na to fonotéku a v ní

0: Divadlo Noc.
1: Tak konečně. Divadelní hra Švestka, milí mladí přátelé, je vlastně hrou o stáří. K neduhům stáří, postihujícím hlavně intelektuály, patří podle Cimrmana dvě vady komplementárně spojené. Neschopnost udržet myšlenku a naopak neschopnost myšlenku opustit. Já, když dovolíte, se zaměřím na tu první vadu. Tou velice pěkně trpěl v pokročilém věku například profesor Zdeněk Nejedlý, zejména když hovořil z patra. To bylo zajímavé. On začal třeba, já nevím, husitským hnutím a řetězcem nejrůznějších asociací se dostal k rekreaci ROH a skončil třeba pochvalou strany a vlády za dostatek citrónu na vánočním trhu. No, vám mladším už jméno profesora Zdeňka Nejedlého mnoho neříká, ale my starší ho dobře pamatujeme. Víte, vy starší? Já třeba nikdy nezapomenu na jeho pravidelné rozhlasové promluvy, které se v 50. letech neděli co neděli ozývaly z rozhlasu na stanici Praha. Jmenovala se to, myslím, Na okraj dne hovoří profesor Nejedlý. A vysílalo se to vždycky předpolednem, to vím jistě, protože vždycky, když si na to vzpomenu, tak cítím vůni svíčkové, kterou maminka k mé veliké radosti vždycky na neděli dělávala. Já jsem totiž jezdíval domů na neděli. No, ne, totiž nezapomeňte, že volné soboty tenkrát nebyly. To vy mladší také nepamatujete. Tenkrát se v sobotu chodilo do práce, ale byla kratší pracovní doba. My studenti jsme šli dřív domů. Učitelé šli taky dřív domů. Hned po nás. Jediný, kdo nešel domů, byl školník. Protože ten tam bydlel. No ale to lidem tenkrát tak nevadilo, že nebyly volné soboty. Protože na chalupy se nejezdilo v takové míře jako dnes. Ta móda přišla daleko později. Ale abych se vrátil. Já tedy jsem na chalupu jezdil. Ale u mě to bylo trochu jinak. Já totiž pocházím z venkova. A moji rodiče na té venkovské chalupě, v té venkovské chalupě vevnitř, celoročně žili. A takže to nebylo ale z jejich strany žádné chalupeření. Ani z mé strany, když jsem tam k ním jezdil. Ale to jsme trochu... Ta svíčková, tak... Ona to popravdě řečeno nebyla vždycky pravá svíčková, co si budeme namlouvat, protože toho hovězího masa zase nebylo tolik. Takže někdy maminka nahradila to hovězí králíkem. Tatínek prostě zabil králíka a maminka ho nahradila. Ale někdy ani ten králík nebyl. A to potom maminka řekla, děti, šup, šup do lesa, tedy v zimě ne, v létě, šup, šup do lesa a najděte nějaké lišky. Pak udělala vlastně takovou houbovku. No, lišky zase. Nevím, jak v lesích, kam chodíte vy, ale dneska já o lišku v lese nezavadím. A za našeho mládí to byl vlastně takový lesní plevel, že? Do toho se kopalo, že? Ano, děkuji za ten lísteček, děkuji. Nejedlý. To je správná připomínka. Totiž... nevěřili byste tomu, ale některé mykologické atlasy označují lišku za nejedlou houbu. Ale to je, přátelé, to je nesmysl. To je nesmysl. Já tedy nejsem žádný smotlacha, ale podle mě liška je druh jedlý. Když dovolíte, já to tady opravím. Zdeněk jedlý, ale je tuhý. A proto se musí dlouho podusit. Ale to jsme skutečně trochu odbočili. To husitské hnutí. Tak názory na tuto epochu se různí. Proti dřívější jednostranné glorifikaci té doby, která vychází z Palackého a z Jiráska, se dnes skloníme k objektivnějšímu hodnocení, které má blízko k pojetí historika Josefa Pekaře. No, zase Pekař. Vám mladším už možná jméno tohoto slavného českého historika je neznámé. Dovolíte malou odbočku? Já jsem dlouhá léta působil jako přísedící u přijímacích zkoušek na filozofickou fakultu. Teď už mi tam, nevím proč, nezvou. A tam kdysi jeden student právě dostal tu otázku Pekař. Tedy Josef Pekař. No oni mu řekli Pekař a teď mluv. A ten student, protože byl shodou okolností o prázdninách na brigádě v pekárnách a nebyl to hloupý chlapec, pozor, byl z Prahy. Nebo z Brna, teď nevím. Ne, Pražák to byl, určitě Pražák. Profesor Albert Pražák. Dobře, že jste mi ho připomněli. To je také zapomínaná postava. On to byl nejenom významný literární vědec, ale málo kdo ví, že to byl předseda České národní rady. A nemyslete si, oni to v tom květnovém povstání v 45. roce neměli jednoduché. Třeba jen ta otázka Vlasovců. Že? Já tedy jsem tolerantní. Podle mě, ať si každý chodí ostříhán, jak chce. Ale nezlobte se na mě. Když si někdo tu lebku úplně vyholí, tak tomu já nemohu říkat, nezlobte se, kolego Rumleno, tomu já nemohu říkat účes. Co na tom chcete česat? Nebo můj bratranec, když už se mě na to ptáte, ten zase si dělá z vlasů takové jako dlouhé culíky, já to na

kolik let už tě znám, schody do nebe kloužou jak led.

Je 5 hodin. Dobré ráno, od mikrofonu vás zdraví Bucipal, začínají zprávy Čet rádia. Dej je přehled toho nejdůležitějšího. Evropská komise zastavila Česku proplácení části dotací pro Agrofert, politici se přou o dopady. Putin a Módí se dohodli na posílení vzájemných vztahů. V Česku ubývá obyvatel, úbytek nevyrovnala ani migrace. Premiéři zemí Visegrádské čtyřky se sešli v Bratislavě a shodli se, že potřebují lépe koordinovat svůj postup na evropské úrovni. Andrej Babiš z hnutí ANO po schůzce prohlásil, že státy čtyřky budou v Evropě znovu slyšet, Unie podle lídrů musí najít cestu ke snížení cen energií. Bývalý slovenský ministr hospodářství Karel Herman v pořadu Interview Plus připomíná, že se společnou pozicí dokázala skupina v minulosti naklánět misky vah. Emisní povolenky ale podle něj čtveřice zemí sama zrušit nemůže. Americká technologická společnost Anthropic oznámila, že odhalila a zablokovala několik pokusů zneužít její modely umělé inteligence k vývoji biologických zbraní. Popsala je ve zprávě, která má 154 stran. Podle odborníka na informační technologie Josefa Holého firmy vývoj nespomalí, protože sami vyhlásili závody ve zbrojení. Varování před riziky podle něj často slouží hlavně k tomu, aby se zbavili odpovědnosti. Evropská komise pozastavila Česku proplácení části dotací určených holdingu Agrofert kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Státní zemědělský intervenční fond přesto firmám z holdingu peníze dál posílá. Europoslankyně Veronika Vrecionová z Občanské demokratické strany míní, že pozice Česka je tím výrazně oslabená. Naopak europoslanec Ondřej Knotek z hnutí ANO tvrdí, že se celá situace České republiky nijak nedotkne. Počet obyvatel Česka klesá. Za první pololetí letošního roku se podle předběžných čísel Českého statistického úřadu snížil o více než 12 000 lidí, protože zemřelo víc lidí, než se narodilo. Úbytek nedokázal vyrovnat ani příchod migrantů. Podle sociologa Tomáše Kosteleckého z Akademie věd je migrantů méně a přirozený úbytek tak už nevykompenzují. Ruský prezident Vladimir Putin a indický premiér Narendra Modi se při pátečním jednání dohodli, že budou dál posilovat vzájemné vztahy. Řeč byla mimo jiné o energetice a obraně i o rozšíření obchodu. S odvoláním na indické ministerstvo zahraničí o tom informovala agentura Reuters. A teď sport. Tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou čtyřhru na US Open a získala už 12. grandslamový titul v deblu. Ve finále nasazené jedničky prohrály první sadu, další dvě už ale jasně ovládly. Celkově má Siniaková i s úspěchy ze smíšené čtyřhry 13 grandslamových trofejí. Nevidomý plavec David Kratochvíl vybojoval na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze 5. zlato. Stovku volným způsobem ve své třídě zvládl za 55 sekund a 3 setiny a vylepšil tak vlastní světový rekord o 31 setin. Na stejné trati brala ve své kategorii stříbro Agáta Koupilová. A na závěr, v italské Aquileji se poprvé po 700 letech setkávají všechny tři dochované části raně středověkého evangeliáře. Jednou z nich je i pražský zlomek Markova evangelia, který ve 14. století získal pro katedrálu svatého Víta císař Karel IV. Podle Lenky Klukové z archivu Pražského hradu pro něj šlo o text psaný přímo rukou evangelisty Marka. Mezinárodní výstava, která v sobotu začíná, vypráví příběh rozdělení a opětovného setkání těchto fragmentů. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 12 stupňů, v Brně mlhavo a 9, v Ostravě mlhavo a 9. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Tolik ranní počasí. Ať máte den podle svých představ, zdraví Bucipal z Čet rádia.

0: Ty lůzo, vole!
1: Pustěj mi!
0: Co je, vole?
1: Už to tam je,
2: vole! Já jej vypuň ho, vole!
0: A co si o sobě myslíš, vole?
1: Tak snad
0: stanu ne, vole! Stanu ne! Neumím se brát, vole!

0: Divadlo Noc.
1: Bereženko, mám pro vás obrovskou novinu.
2: Já pro vás taky.
1: Jo, tak začněte, no.
2: Vysoce postavený, raději nejmenovaný český politik pronesl k úžasu všech vlastní sebekritiku.
1: Neříkejte, jak tomu došlo?
2: Telefonicky.
1: Telefonicky?
2: Ano, on omylem vytočil vlastní číslo a povídá, ten kreten má zase v obsazíno.
1: Ne, já vím, chci říct něco úplně jiného.
2: Jo, já taky vám chci říct něco jiného.
1: Co?
2: Ministr zdravotnictví Fischer, jak je křestním jménem?
1: Bohumil.
2: Bohumil Fischer. Vymyslel nová úsporná opatření v nemocnicích.
1: Fakt? Můžete být konkrétní?
2: Můžu, tady to mám napsaný. No. Náročné operace se budou provádět výhradně v noci, až pacienti tvrdě usnou, aby se ušetřilo za narkózu. A taky pan ministr Fischer, jak je křesní?
1: Bohumil
2: přišel na to, jak dosáhnout úspory za vytápění nemocnic. Pacienti s vysokou horečkou budou rozmístěni do pokojů jako takzvané živé radiátory. Jak řekl ministr zdravotnictví Bohumil. Jak je příjmení?
1: Fischer.
2: Bohumil Fischer. Aby se nám v některých pokojích vyhřívací tělesa nekumulovala. Když to bude fungovat, ušetříme i za Dinsbíra, teda za topiče.
1: Tak necháte už mi konečně říct tu mou novinu.
2: Nenechám, buďte trpělivá. Taky jsem se doslechl, že doktor Macek, též povedený politik, je nespokojen s tím, že je stále na posledním místě v žebříčku popularity mezi politiky. Řekl, že je to tím, že se o něm vytvořil obrázek, že více než politik je hřebec a že z toho obvinuje média.
1: No, ale to je smutné teda.
2: No, fakt. Je to smutný, že lidi považují za hřebce pana doktora Macka, ale zas na tom není nejhorší je pro politika, když ho lidi považují za vola.
1: No, tak už jste skončil konečně s těma novinkama.
2: Ne, buďte trpělivá, nebo budete ještě starší. Ještě jsem slyšel, že podle agentury pro výzkum veřejného mínění Špehírka SRO, vztah občanů k podzimu je různý. Jestli pak víte, jaká skupina obyvatel nenávidí přímo podzim? To je zajímavé.
1: Já nevím.
2: Politici.
1: Politici, proč?
2: Mají strach.
1: Z čeho?
2: Na podzim se vykupují prázdné makovice.
1: No. Teď se zeptám něco já vás. No. Víte, co mají společného muži po 60 a politici? No, co
2: nic.
1: Mají společného? Nic? Hodně. Muži po 60 i politici po nás soustavně vyžadují trpělivost.
2: No, tak si to pamatujte, abyste věděli, jak se ke mně máte chovat.
1: Ne. Já to už nebudu potřebovat a to je ta má novina, já s vámi končím.
2: Co? Vy nechcete už se mnou spolupracovat? Ne. Beru vás za svědky památný den, dáte mi to písemně.
1: Ano.
2: Konečně budu mít pokoj, budu
1: já
2: zase jezdit do Neratova.
1: Já začínám podnikat.
2: Vy?
1: Já začínám podnikat.
2: V jakém oboru?
1: Otevřu si školicí středisko a budu školit všechny ty, kteří chtějí vyhrát v soutěži, chcete se stát milionářem.
2: Vy chcete někoho vyučovat?
1: No a proč ne? Jsem vzdělaná a milá.
2: Vy jste milá.
1: Ano, jsem milá, no a
2: to
1: co?
2: To spíš věřím, že jste vzdělaná.
1: Ale jsem vás. Prostě závidíte, že jste tenhle skvělý podnikatelský záměr nevymyslel vy?
2: No,
1: já jsem se rozhodla. Budu školit budoucí milionáře.
2: No jo, jste chudáci. A kolik myslíte, jak vyděláte?
1: No, budou mi platit desetinu z každé výhry.
2: No, to si moc nenahrabete. Tam každý končí v té soutěži, já to viděl. Teda skoro každý na 10 000 na té základní sumě. No, tuhle tam byl jeden, tomu dali otázku. Proč má pes ocas? On se dlouze zamyslel, pak zavolal příteli po telefonu. To byl náhodou Antoušek, tak tu odpověď dali teda dohromady. A suverénně povídá. Pes má ocas proto, aby se nepřevrátil, když vyplázne jazyk. To možná.
1: Ty vás nepodceňujte inteligenci a úroveň inteligenční účastníků soutěže. Náhodou tato soutěž už ve světě má prestiž.
2: No.
1: Představte si, že ve Finsku už soutěžil jeden ministr.
2: Ano.
1: A dostal se hodně vysoko.
2: Jo, podívejte se na Finy, jak jsou chytrý.
0: Člověk by řekl, na severu jsou podchlazený. A jak jim to myslí? To bych taky byl pro, aby u nás v té soutěži soutěžili politici. To by se aspoň tam napakovali a nekradli by jinde. Jinde u nás do vědomostní soutěže politiky nedostane.
1: Proč?
0: Se bojí, že by se na to přišlo, že někteří jsou chytrý, jako ta blondýna, který na plovárně řekli, že je studená voda a ona si vzala dvoje plavky.
1: Se vás to neplatí o všech politicích.
0: No, no, to ne, někteří jsou chytrý, to je hlavně pro sebe. A někteří jsou opravdu vzdělaný, ale zase mají jiný mouchy. Teď si představte, a to bych vám docela přál, kdyby do vašeho školícího střediska přišel třeba profesor Václav Klaus.
1: No a co? Proč ne? Já zvládnu každého.
0: Jo, no tak dobře, tak na to jsem zvědavý. Tak helejte se, otevřete vaše školící středisko, nazveme ho třeba Bubu Trichtýř. Nějak se to nazvat musí. No a já budu hrát profesora Václava Klause. Nakonec jsem taky pedagog bývalý a hraju tenis. No tak co?
1: No, ano. Je, dobrý den, pane profesore,
0: dobrý den,
1: posaďte se, dobrý den.
0: Ano.
1: No teda vás bych tady ale nečekala, ano. Vám
0: já
1: řeknu.
0: Já jsem taky nevěděl, že jste tady. Kdybych to byl věděl, tak jsem sem nešel.
1: No, tak pane předsedo, začneme se školením, ano?
0: Ano, dobře, začneme se školením, tak co byste potřebovala vědět?
1: No ne, počkejte, vy jste se přišel školit sem, ne?
0: Ano, ano, ne, no. Já jsem zvyklý, víte, všude přednášet, promiňte, teď jsem právě byl v Davosu, no. Jsem tam přijel a vrátil jsem se. Tam no. Pozvali nejlepší ekonomy z celého světa a mě.
1: No. A měl jste úspěch?
0: Veliký úspěch, ano, ano. Tam jsme říkali své nejlepší myšlenky a já byl první. Hotov.
1: No, takže, pane předsedo, vy jste se přišel školit, ano. No. Ano.
0: Já jsem se přišel školit, a ještě než začneme, můžu se vás zeptat, budete volit ODS?
1: No já vás asi zklamu, já nebudu volit ODS.
0: Nebudete,
1: ne,
0: já jsem
1: ne.
0: Si od začátku říkal, že nevypadáte moc chytrá. A ne, koho ale, budete volit?
1: No já budu volit velice podobnou skupinu hlásek.
0: Jakou?
1: SOS.
0: SOS, té strana, to neznám. To zase se někdo trhnul, ne? To založili, když jsem byl v Davosu. To vypadá na vodičku. Ten je chytrý jak lodní šroub, akorát, že se točí v obráceně.
1: Ne, to byl žert, pane
0: to byl žert. No, paní to byl redaktorko, já nechápu tohle, nechápu, jak někdo může žertovat o politice. Tuhle mi jeden občan na ulici povídá, pane předsedovi, politici můžete jít hovězí bez soba. Já jsem se díval na to vaše zasedání v parlamentu, jak jste jednali ohledně televize. A řeknu vám, vy tam snad tu masokostní moučku žerete přímo. Tohle může. Já nevím.
1: No tak, pane profesore, začneme s tou přípravou na soutěž, chcete se stát milionářem. Ano. Nejdůležitější je nenechat se zaskočit otázkou.
0: No to já se nenechám. Minule mi doktor při prohlídce povídá, pane profesore, potřebuji si vás poslechnout. Já pán doktore, přijďte na meeting. A on povídá, ne, prsa potřebuji vyluxovat. Dokážete zatajit dech, pane profesore, a pán doktore, to je maličko. Víte, co já všechno dokázal zatajit?
1: No, tak pane profesore, začneme si zkoušet situace, které by v soutěži mohly nastat.
0: Prosím.
1: Ano? Tak jste připraven, ano?
0: Já
1: tak
0: vždycky.
1: Například otázka. Který z politiků rozhodl o dostavbě Temelínu? Za A. Pithart, za B. Klaus, za C. Dlouhý, za D. Zeman.
0: Tuto otázku odmítám. Tu mi nedávejte, nebo odejdu. To je pořád Temelín, a už toho mám hlavu jak chladicí věž. Tuhle mi jeden signatář výzvy, děkujeme, odejděte, povídá. Pane předsedo, vy byste si z Temelínu měl vzít příklad, protože ten se taky odstavil sám. Já nechci uslyšet o Temelínu.
1: No tak dobře, pane profesore, tak tahle otázka vám nevyhovuje. Tak doufejme, že teda v soutěži nebude, tak pojďme na jinou otázku. Kolik u nás od roku 90 zkrachovalo bank a kampeliček? Za A 22, za B 26, za C 28, za D 32.
0: Ne, ne, já nemohu souhlasit ani s touto otázkou.
1: No počkejte.
0: Prosím vás, co to je za otázku?
1: Počkejte, počkejte, pane profesore, jestli nevíte, ano, tak můžete požádat publikum o pomoc, anebo zavolat příteli na telefonu. Zavolejte třeba pana Salcmana.
0: Prosím vás, tady nejde o to, že bych nevěděl, já vím všechno, ale to je špatně formulovaná otázka. Vy se ptáte, kolik zkrachovalo banka Kampeliček. Proč se nezeptáte, kolik neskrachovalo? Zkrachovalo bank a Kampeliček.
1: No, protože se ptám, kolik jich zkrachovalo.
0: No právě to jsou pořád ty negativní otázky. Já jsem z toho otřesen, mně se z toho skutečně postavil Tomáš. Teda Ježek. Ježek se mi postavil.
1: No ne, pane profesore, tohle tak to nejde. Vy jste nesoustředěný, vy diskutujete o obsahu otázek. Já vás musím požádat, abyste přišel za týden.
0: Za týden?
1: Můžete v tuto dobu.
0: Za týden v tuto dobu nemohu, to máme na grémiu akci Daruj krev.
1: Daruj krev?
0: Daruj krev.
1: Co to je za akce?
0: Budeme se píchat do prstu a slibovat si věrnost, víte? Já budu Old Shatterhand a Langer Winnetou.
1: Aha.
0: Píchneme se a budeme se mísit, protože mě pořád někdo opouští a ke všemu minulý

0: Posaďte se, teda to vám. Jsou k nám hosté.
1: Paní redaktorko, než ano. začneme se školením, ano. rád bych se vás zeptal, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi televizní moderátorkou a kamny.
0: To teda nevím.
1: Nevíte, tak ne. Já vám to řeknu. Téměř žádný. Musí se obou dávat všechno po lopatě. Mm-hmm. A teď, když jsem vám jaksi příslovečně srazil hřebínek, můžete začít kvokat.
0: No, dobře, pane premiére. Takže nejprve vstupní otázka do soutěže, ano? Ano? Seřaďte podle velikosti tyto politické strany. ČSSD, Lidová strana, Unie svobody, Občanská demokratická aliance.
1: Prosím vás, co v té otázce dělá Óda? Co to je za stranu? Ty by mohli schůzovat ve výtahu. A kdyby se Kroupa zakutálela a Žantovský spadl cestou náhra do Jeleního příkopu, tak je po Ódě.
0: Tak dobře, pane premiére, já vím, že vy jste mistr slova a bonmotu. Budeme probírat nepolitické otázky, ano?
1: Ano.
0: Tak mi řekněte, kde leží Zanzibar? Za A v Evropě, za B v Ázii, za C v Africe, za D za polárním kruhem.
1: Zanzibar, kuriňa. Paní redaktorko, mně je známo, že mám vřelý vztah k alkoholu, protože protivníky kosí a mě posiluje. Ale přeci nemohu znát hospody na celé země kouli.
0: Vás, pane premiére, Zanzibar je souostroví v Indickém oceánu, které patří Tanzánii.
1: Vida, tam jsem ještě nepil.
0: Tak, ještě jednou. Kolik pádů má český jazyk? Za A 6, za B 4, za C 7, za D 2.
1: Čeština má 7 pádů, správně, paní redaktorko, správně. To jsme se učili ve škole. Ale mohu vás v předstihu upozornit, že s Václavem Klausem v rámci opoziční smlouvy připravujeme pád 8. Kudy kam?
0: Já vám děkuji za informace, ale chtěla bych vás upozornit.
1: Rádo se stalo.
0: Já bych vás chtěla upozornit, že v soutěži Chcete se stát milionářem není čas na polemiku. Tam musíte odpovídat prostě jednoznačně. Ano, tak znovu. Jakou funkci ve společnosti mají novináři? Za A jsou hlídacím psem demokracie, za B neštěstím demokracie, za C postrachem politiků, za D žumpou a povlem.
1: Paní redaktorko, novináři jsou teď pro mě něco jako tchyně. Víte, jak se tchyním říká v Polsku?
0: Ne, netuším jak.
1: Baby přebytečné.
0: A ne, pane premiére, to je to stejné, jak u pana Klause. Vy diskutujete o obsahu otázek, vy neodpovídáte jednoznačně, vy děláte samé bonmoty, tak prostě nemůžete uspět v téhle soutěži. Já vás musím požádat také, abyste přišel za týden.
1: Paní redaktorko, nepřijdu a nečekejte ani Václava Klause, protože mu chci navrhnout, abychom v rámci opoziční smlouvy v soutěži Chcete se stát milionářem soutěžili oba dva na jednou. A to by v tom byl kýnl, tedy čert, abychom společně všechny otázky nevyřešili.
0: Tak já vás asi zklamu. Pane premiére, to prostě nejde, to podmínky soutěže neumožňují. V soutěži Chcete se stát milionářem, musí soutěžit každý sám za sebe.
1: To nejde?
0: To nejde.
1: V tom případě mi prosím vás ještě dejte jednu cvičnou otázku a já se pokusím soustředit.
0: No výborně, tak doplňte co nejrychleji. Centilitr, decilitr, litr. Co následuje pak?
1: To je lehké. Špunt od lahve.

Je 6 hodin. Příjemné ráno, u mikrofonu je Bucipal a poslouchejte zprávy Čet rádia. O čem se dnes mluví? Evropská komise zastavila Česku proplácení části dotací pro Agrofert, politici se přou o dopady. Putin a Módí se dohodli na posílení vzájemných vztahů. Česku ubývá obyvatel, úbytek nevyrovnala ani migrace. Premiéři zemí Visegrádské čtyřky se sešli v Bratislavě a shodli se, že potřebují lépe koordinovat svůj postup na evropské úrovni. Andrej Babiš z hnutí ANO po schůzce prohlásil, že státy čtyřky budou v Evropě znovu slyšet, Unie podle lídrů musí najít cestu ke snížení cen energií. Bývalý slovenský ministr hospodářství Karel Herman v pořadu Interview Plus připomíná, že se společnou pozicí dokázala skupina v minulosti naklánět misky vah. Emisní povolenky ale podle něj čtveřice zemí sama zrušit nemůže. Evropská komise pozastavila Česku proplácení části dotací určených holdingu Agrofert kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Státní zemědělský intervenční fond přesto firmám z holdingu peníze dál posílá. Europoslankyně Veronika Vrecionová z Občanské demokratické strany míní, že pozice Česka je tím výrazně oslabená. Naopak europoslanec Ondřej Knotek z hnutí ANO tvrdí, že se celá situace České republiky nijak nedotkne. Ruský prezident Vladimir Putin a indický premiér Narendra Modi se při pátečním jednání dohodli, že budou dál posilovat vzájemné vztahy. Řeč byla mimo jiné o energetice a obraně i o rozšíření obchodu. S odvoláním na indické ministerstvo zahraničí o tom informovala agentura Reuters. Počet obyvatel Česka klesá. Za první pololetí letošního roku se podle předběžných čísel Českého statistického úřadu snížil o více než 12 000 lidí, protože zemřelo víc lidí, než se narodilo. Úbytek nedokázal vyrovnat ani příchod migrantů. Podle sociologa Tomáše Kosteleckého z Akademie věd je migrantů méně a přirozený úbytek tak už nevykompenzují. Americká technologická společnost Anthropic oznámila, že odhalila a zablokovala několik pokusů zneužít její modely umělé inteligence k vývoji biologických zbraní. Popsala je ve zprávě, která má 154 stran. Podle odborníka na informační technologie Josefa Holého firmy vývoj nespomalí, protože sami vyhlásili závody ve zbrojení. Varování před riziky podle něj často slouží hlavně k tomu, aby se zbavili odpovědnosti. A teď sport. Tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou čtyřhru na US Open a získala už 12. Grand Slamový titul v deblu. Ve finále nasazené jedničky prohrály první sadu, další dvě už ale jasně ovládly. Celkově má Siniaková i s úspěchy ze smíšené čtyřhry 13 Grand Slamových trofejí. Nevidomý plavec David Kratochvíl vybojoval na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze 5. zlato. Stovku volným způsobem ve své třídě zvládl za 55 sekund a 3 setiny a vylepšil tak vlastní světový rekord o 31 setin. Na stejné trati brala ve své kategorii stříbro Agáta Koupilová. A na závěr, v italské Aquileji se poprvé po 700 letech setkávají všechny tři dochované části raně středověkého evangeliáře. Jednou z nich je i pražský zlomek Markova evangelia, který ve 14. století získal pro katedrálu svatého Víta císař Karel IV. Podle Lenky Klukové z archivu Pražského hradu pro něj šlo o text psaný přímo rukou evangelisty Marka. Mezinárodní výstava, která v sobotu začíná, vypráví příběh rozdělení a opětovného setkání těchto fragmentů. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 12 stupňů, v Brně mlhavo a 9, v Ostravě mlhavo a 8. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Na silnicích zatím žádné nehody nehlásíme, provoz je celkově plynulý.
Na dálnici D55 mezi 16. a 19. kilometrem směrem na Zlín pomalu jede vozidlo údržby. Jeden jízdní pruh je kvůli údržbě zeleně uzavřený obousměrně, hlášeno před chvílí. Na dálnici D5 u 36. kilometru směrem na Prahu je silný provoz, počítejte s mírným zdržením. Z dlouhodobějších omezení připomínáme křižovatku dálnic D1 a D2 v Brně, kde ŘSD přestavuje sjezd na Brno centrum, v místě se tvoří kolony a stavba potrvá až do října příštího roku. V Praze na Libeňském mostě mezi ulicemi Štorchova a Zenklova pokračuje bourání a výstavba nového mostu, omezení tam zůstávají v platnosti až do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, jsem Bucifal a posloucháte Čet Rádio.

0: Pocifale, kdy jsi byl naposledy v kině, upřímně, a nepočítej to, že jsi usnul u telky.
1: Dobré ráno, tady Pocifal a Vlasta, posloucháte Čet Rádio, je 6.20 a tahle otázka mě fakt nemusela budit takhle brzo.
0: Venku je aspoň klid, žádný déšť, jen takové to ospalé šero, jako by se to počasí ještě nerozkoukalo.
1: No jo, podobně jako já. Ale dobře, ptej se dál, co jsi vymyslela za novinky v kine.
0: Tak jednu mám hned na tebe. Magická posedlost 2, sestry Owensovy se vracejí a bojují s nějakou rodinnou kletbou.
1: A další pokračování něčeho, co si nikdo nepamatuje, jak vlastně skončilo poprvé.
0: To je nefér, ten první díl měl svoje kouzlo, doslova. A tenhle je prej hodně o sestrách a o té rodinné síle.
1: No jo, jenže mě se ty pokračování po letech vždycky zdají jak ohřívaná kaše. Zkus mi radši něco, u čeho nebudu koukat na hodinky.
0: Tak Tony. Mladý Anthony Bourdain, než se z něj stal ten slavný kuchař a cestovatel, dělá brigádu v restauraci s mořskými plody.
1: Tohle už zní jinak, to bych klidně zkusil. Mám rád, když film ukáže, jak se z obyčejného kluka stane někdo, koho pak lidi znají.
0: Pak je tu 8 nohou a milion followerů, banda influencerů na tropickém ostrově a najednou tam začnou lozit pavouci.
1: To zní jako přesně ten typ filmu, na který bych nikdy sám nešel.
0: A přesně proto by ses u toho zasmál nejvíc, ty se vždycky tváříš nad blbostma nejvíc nadšeně.
1: To bych neřekl, ale klidně si to nech jako svou teorii. 7 zprávy Čet Rádia a teď hudba.

Krátké zprávy. Zdraví vás Bucipal. Se děje doma i ve světě? Evropská komise pozastavila proplácení části dotací pro Agrofert kvůli možnému střetu zájmu premiéra. Putin a Módi se dohodli na prohloubení vzájemných vztahů i obchodu. Premiéři Vyšegrádské čtyřky jednali v Bratislavě o cenách energií a společném postupu v Evropské unii. V Česku ubývá obyvatel, zemřelo víc lidí, než se narodilo. Americká firma Anthropic zmařila pokusy o zneužití umělé inteligence k vývoji biologických zbraní. Ve sportu slavila Kateřina Siniaková grandslamový titul a paraplavec David Kratochvíl světový rekord. Počasí. A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 12 stupňů, v Brně mlhavo a 9, Ostravě mlhavo a 8. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. A výhled na další dny, pondělí přehánky, teploty kolem 21, úterý zataženo, teploty kolem 24, ve středu přehánky, teploty kolem 24, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 19. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Na silnicích zatím žádné nehody nehlásíme, provoz je celkově plynulý. Na dálnici D55 mezi 16. a 19. kilometrem směrem na Zlín pomalu jede vozidlo údržby, jeden jízdní pruh je kvůli údržbě zeleně uzavřený obousměrně, hlášeno před chvílí. Na dálnici D5 u 36. kilometru směrem na Prahu je silný provoz, počítejte s mírným zdržením. Z dlouhodobějších omezení připomínáme křižovatku dálnic D1 a D2 v Brně, kde ŘSD přestavuje sjezd na Brno centrum, v místě se tvoří kolony a stavba potrvá až do října příštího roku. V Praze na Libeňském mostě mezi ulicemi Štorchova a Zenklova pokračuje bourání a výstavba nového mostu, omezení tam zůstávají v platnosti až do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, jsem Bucipal a posloucháte Čet Rádio.

0: Dobré ráno, tady Bucipal a Vlasta, posloucháte Čet Rádio a je 6.40.
1: Ty ses probudil v dobrý náladě, to je podezřelý, včera si celou cestu domů remkal na tu frontu na poště.
0: No jo, to jo, ale dneska je jiný den. Venku je 12 stupňů, polojasno, prej to vyleze na 22.
1: Tak to je aspoň nějaká satisfakce za tu frontu.
0: Vlasto, hele, mě dneska napadlo, že bysme mohli lidem poradit výlet. Já mám jeden v hlavě už týden.
1: No to jsem si mohla myslet, tváříš se jak vždycky, když máš něco naplánovaný do posledního detailu.
0: A Držpašsko-Teplické skály. Byl jsem tam jednou dávno a furt na to myslím. Ty pískovcové věže, jak se mezi nima protahuješ a najednou jsi v úplně jiným světě.
1: To zní pěkně, ale tam se dá i plavit na lodce, ne. V nějakým jezírku mezi skalami.
0: Jo, jezero Bílá Louka, tam vozí lidi na takových prámech. Já jsem tam ale spíš chodil pěšky, celý okruh, a to trvá pěkně dlouho, klidně pár hodin.
1: Pár hodin lezení po skalách, to zní jako trest, ne jako výlet.
0: To bych neřekl, je to spíš procházka, jen člověk musí mít pevný boty a nespěchat. A hlavně se tam nesmí odbočovat, jak jsem to jednou udělal a skončil o hodinu dál, než jsem chtěl.
1: Ty se vždycky nějak ztratíš, i na výletě, který sám doporučuješ.
0: To jo, ale zas jsem tam objevil vyhlídku, kterou v žádným průvodci nemají. Takovej malej dárek za tu bloudění.
1: HM, tak jo, uznávám, to zní fajn. Ale já bych si tam radši dala Teplické skály, prej jsou o dost divočejší než ty Adržpašský.
0: To zas nesouhlasím, mně přijdou Adržpašský malebnější, jsou tam ty rybníčky a pořád je co potit.
1: Tak si to nechme každej po svým, stejně tam nikdy nepůjdeme spolu, ty bys mě zase ztratil.
0: Se ještě uvidí. Teď bych spíš pustil něco pomalejšího, ať se lidi probouděj v klidu, jako ty skály ráno v moze.
1: Ne, to je blbost, v sobotu ráno chce člověk něco, co ho fakt probudí, neuspí zpátky.
0: Tak jo, vyhráváš, dej tomu ten svůj rychlejší rytmus. 7 hodin zprávy Čet Rádia a teď hudba.

0: Horoskop.
1: Krásné dobré ráno, u mikrofonu Vlasta a hvězdy pro dnešní den. Dnes je sobota 12. září, tak pojďme na to. Tady je Čet Rádio. Tady jsou Čet Rádia hvězdy. Beran dnes zjistí, že sobotní úklid garáže se protáhne na 3 hodiny, protože najde krabici starých fotek a usedne k ní na půl dopoledne. Bík si dopřeje pomalé ráno s kávou a rohlíkem, jen ať soused se sekačkou počká aspoň do 10. Blíženci budou mít plnou hlavu nápadů, kam na výlet, nakonec ale skončí tam, kam jel i loni, a bude jim to stačit. Rak si dnes udělá pořádek ve spíži a s překvapením objeví zavařeninu, která přežila víc léto než jedno. Lev se bude na sobotním obědě u rodiny činit u grilu a sklidí potlesk, i když klobásu jednu trošku připálí. Pana si sestaví dokonalý seznam nákupů, a pak v obchodě stejně přidá něco navíc, co tam vůbec nemělo být. Váhy stráví odpoledne rozhodováním, jestli jít na procházku nebo do kina, a nakonec to krásně skloubí do jednoho dne. Štír bude mít chuť na drobnou detektivní hru, třeba rozlousknout, kam se poděla ta druhá ponožka ze sušičky. Střelec si naplánuje výlet do přírody, ale počasí ho možná donutí vzít deštník, tak ať ho nenechá doma. Kozoroh se dnes pustí do drobné opravy doma, a i když návod bude v jiném jazyce, nakonec to nějak vyřeší. Vodnář dostane chuť zavolat starému kamarádovi a povídání se protáhne déle, než čekal, ale bude to prýma. Ryby si dnes budou hovět u dobré knížky nebo filmu a možná si u toho i trochu zdřímnou, což jim nikdo nebude mít za zlé. To by bylo pro dnešek od hvězd všechno, berte to samozřejmě s nadhledem a espritem, hvězdy jen hravě mrkají, tu opravdovou sobotu si tvoříte vy sami. Za Čet Rádio se s vámi loučí Vlasta a mrk mrk, hezký zbytek dne přeji.

Je 7 hodin. Dobré ráno, vítejte u zpráv Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal. Hlavní události v kostce. Místopředsedkyně sněmovny Urbanová navštívila Kyjev, přestože jí cestu organizační výbor neschválil. Pražský městský soud zastavil stíhání lidí kolem inzertních erotických webů. Případů žloutenky typu C letos rychle přibývá a nemoc si vyžádala i oběti. Městský soud v Praze zastavil stíhání 8 lidí a jedné firmy, které policie a žalobci vinili z kořistění z prostituce kvůli provozu desítek stránek s inzercí erotických služeb. Podle soudu není samotné poskytování inzerce erotickým službám kuplířstvím a není ani jisté, že obvinění věděli o trestnosti svého jednání. Srpnové usnesení, které zveřejnil server irozhlas.cz, zatím není pravomocné. Premiéři zemí Visegrádské skupiny jednali v Bratislavě a shodli se, že potřebují lépe koordinovat svůj postup na evropské úrovni a že Unie musí najít cestu ke snížení cen energií. Andrej Babiš z hnutí AN o poschůzce prohlásil, že čtyřka bude v Evropě znovu slyšet. Bývalý slovenský ministr hospodářství Karel Hirman v pořadu Interview Plus míní, že jednotná Visegrádská skupina dokáže být jazyčkem na vahách, zrušit emisní povolenky, ale podle něj v jejich silách není. Policie v Plzni chystá na sobotu zvýšená bezpečnostní opatření kvůli ohlášenému veřejnému shromáždění a následnému pochodu Pilsene Pride. Průvod je součástí několikadenního programu na podporu práv leseb, gayů, bisexuálních a trans lidí. Policisté budou dohlížet na průběh akce i okolí trasy. Lékaři zachytili do konce srpna 1368 případů žloutenky typu C, to je jen o 7 méně, než kolik jich bylo za celý loňský rok a nemoc tak letos míří k novému rekordu. Podle dat Státního zdravotního ústavu si vyžádala i 5 životů, ve všech případech šlo o muže ve věku od 30 do 48 let. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová ze Starostů a nezávislých zavítala do Kyjeva, kde se setkala s místopředsedkyní ukrajinského parlamentu Olenou Kondraťukovou. Informoval o tom v pátek večer na svých stránkách ukrajinský parlament. Urbanová o schválení cesty původně žádala sněmovní organizační výbor, ten ji ale zamítl. Předseda sněmovny Tomio Okamura z hnutí SPD tehdy odmítl, že by za nesouhlasem byla politika. A teď sport. Nevidomý plavec David Kratochvíl vyhrál na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze také svůj pátý závod. Stovku volným způsobem ve třídě S11 zvládl za 55,03 sekundy a vlastní světový rekord tak vylepšil o 31 setin. Na stejné trati brala ve třídě S5 stříbrnou medaili Agáta Koupilová. A na závěr pohled do Itálie. Ve městě Aquileia se poprvé po 700 letech setkávají tři dochované části raně středověkého evangeliáře, mezi nimi i tzv. Pražský fragment Markova evangelia. Ten získal ve 14. století pro katedrálu svatého Víta císař Karel IV., pro kterého měl podle Lenky Klukové z archivu Pražského hradu hodnotu relikvie. Mezinárodní výstava, která v sobotu začíná, vypráví příběh rozdělení a opětovného spojení všech tří zlomků. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 12 stupňů, v Brně mlhavo a 8, v Ostravě mlhavo a 9. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Na silnici I-35 u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku došlo před chvílí ke srážce osobního auta se zvěří, bez zranění, provoz je omezený. Na silnici 13 v obci Libouchec na Ústecku leží na vozovce sražená srna, uzavřený je střední jízdní pruh, v místě jezděte opatrně. Na dálnici D3 u 93. kilometru komplikuje provoz porouchané vozidlo, a to v obou směrech, tvoří se tam zdržení.
Na dálnici D55 mezi 16. a 19. kilometrem směrem na Zlín pracuje údržba, pruh pro pomalá vozidla je uzavřený. Z omezení připomínáme křižovatku dálnic D1 a D2 v Brně, kde přestavba potrvá až do 20. října a tvoří se tam kolony. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byly dopravní informace, jsem Bucifal a posloucháte Čet Rádio.

0: Cifale, to už je kolikátý hrnek dneska, co jsem ti napočítala, nebo se pletu?
1: Čtvrtý, ale to si nech pro sebe. Dobré ráno všem, tady Bucifal a Vlasta, posloucháte Čet Rádio.
0: A je 7.20, takže máte akorát čas dopít to svoje ráno s náma.
1: Venku je 12 stupňů, polojasno a prý má dneska vylézt až na 22, což beru jako dobrou zprávu.
0: Tak jo, Bucifale, ty jsi říkal, že máš nějaký nápad na dnešek. Jsem s ním.
1: Mám. Dneska bych si to kafe neudělal z kávovaru, ale přes moku, jako za starých časů. Aspoň to nespěchá.
0: Mokáč? Ty ho vůbec máš?
1: Mám ho po tátovi, stojí mi na poličce spíš jako ozdoba, tak proč ho nevytáhnout?
0: A není to jen zbytečná fuška, když to z kávovaru máš za minutu?
1: Je, ale o to jde. Sobota ráno, žádnej spěch, jen to bublání a ta vůně, co se lá jen po celý kuchyni.
0: HM, tak nevím, mě by asi vadilo čekat, než se to uvaří, ale zkusit to jednou můžu.
1: Vidíš, a já myslel, že jsi u 7 hodiny raní nepoužitelná a ty už si tu ochotná experimentovat.
0: To je jenom kafe, ne konverzace, tam mě ještě neskoušej. Tak co teda pustíme, než dorazíme na zprávy?
1: Já bych teď dal něco pomalejšího, ať si to kafe vychutnáme v klidu.
0: Ne, to je blbost, v sobotu ráno chce člověk něco, co ho probudí, neuspí zpátky nad tím tvým turkem.
1: Dobře, dobře, vyhráváš, dej tomu ten svůj rychlejší rytmus, aspoň se probudím dřív než to kafe.
0: 8 hodin zprávy Čet Rádia, a než tam dojdeme, dáme vám tohle.
1: Jo, hudba a Mokáč zatím nechám na plotně bublat.

Krátké zprávy. U mikrofonu Bucifal, pěkně vás vítám. Ve zprávách dnes. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Urbanová jednala v Kyjevě, ačkoliv jí cestu organizační výbor zamítl. Městský soud v Praze zastavil stíhání skupiny lidí kolem erotických inzertních stránek. Plzeňská policie posílí opatření kvůli sobotnímu pochodu Pilsen Pride. Premiéři Vyšegrádské čtyřky jednali v Bratislavě o cenách energií a společném postupu v Evropě. Lékaři hlásí prudký nárůst případů žloutenky typu C a ve sportu český paraplavec znovu vylepšil světový rekord. Počasí. Vakneme, jak je venku. Aktuálně v Praze polojasno a 12 stupňů, v Brně mlhavo a 8, v Ostravě mlhavo a 9. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. A výhled na další dny, pondělí deštivo, teploty kolem 21, úterý zataženo, teploty kolem 24, ve středu přehánky, teploty kolem 24, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 19. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio. Dopravní servis. Na silnici I-35 u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku došlo před chvílí ke srážce osobního auta se zvěří, bez zranění, provoz je omezený. Na silnici 13 v obci Libouchec na Ústecku leží na vozovce sražená srna, uzavřený je střední jízdní pruh, v místě jezděte opatrně. Na dálnici D3 u 93. kilometru komplikuje provoz porouchané vozidlo, a to v obou směrech, tvoří se tam zdržení. Na dálnici D55 mezi 16. a 19. kilometrem směrem na Zlín pracuje údržba, pruh pro pomalá vozidla je uzavřený. Z omezení připomínáme křižovatku dálnic D1 a D2 v Brně, kde přestavba potrvá až do 20. října a tvoří se tam kolony. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byly dopravní informace, jsem Bucifal a posloucháte Čet Rádio.

0: Dobré ráno, tady Čet Rádio, Pucipal a Vlasta, je 7.40.
1: Ty se tváříš, jako bys už měl v hlavě rozjetou přednášku, viď?
0: No a co mám? Ale nejdřív se podívej ven, 12 stupňů a polojasno, to není vůbec špatný start.
1: To jo, na dnešek prý má být až 22, tak snad to vyjde.
0: Věděla jsi, že narvalíkel není žádná zbraň, ale vlastně obrovský smyslový orgán?
1: Cože? Ten dlouhej roh, co jim trčí z hlavy?
0: Přesně ten, jenže je to zub prorostlej skrz red a je v něm miliony nervových zakončení.
1: A na co jim to je, cítit vítr?
0: Necítí tím slanost a teplotu vody, prý tak zjišťuju, jestli se blíží let nebo kořist.
1: Fakt. To mi přijde skoro jako kdyby měli čidlo místo zubu.
0: Přesně tak to je a je to jediný takovej případ mezi savci, aspoň pokud vím. A teď bych ti mohl vyprávět, jak to vědci vůbec zjistili, byl to celý příběh.
1: Ne, necháme to na příště, jinak tu budeme sedět do oběda.
0: No dobře. Tak já si teď radši dojdu pro kafe, než mě umočíš úplně.
1: Dojdi a já mezi tím řeknu, že v 8 hodin jsou zprávy Čet Rádia. Než tam dojdeme, dáme vám ještě něco k poslechu.

0: Horoskop.
1: Krásné dobré ráno, u mikrofonu Vlasta a hvězdy pro dnešní den. Dnes je sobota 12. září, tak pojďme na to. Tady je Čet Rádio. Tady jsou Čet Rádia hvězdy. Beran dnes zjistí, že sobotní úklid garáže se protáhne na 3 hodiny, protože najde krabici starých fotek a usedne k ní na půl dopoledne. Bík si dopřeje pomalé ráno s kávou a rohlíkem, jen ať soused se sekačkou počká aspoň do 10. Blíženci budou mít plnou hlavu nápadů, kam na výlet, nakonec ale skončí tam, kam jel i loni, a bude jim to stačit. Tak si dnes udělá pořádek ve spíži a s překvapením objeví zavařeninu, která přežila víc léto než jedno. Lev se bude na sobotním obědě u rodiny činit u grilu a sklidí potlesk, i když klobásu jednu trošku připálí. Pana si sestaví dokonalý seznam nákupů, a pak v obchodě stejně přidá něco navíc, co tam vůbec nemělo být. Váhy stráví odpoledne rozhodováním, jestli jít na procházku nebo do kina, a nakonec to krásně skloubí do jednoho dne. Štír bude mít chuť na drobnou detektivní hru, třeba rozlousknout, kam se poděla ta druhá ponožka ze sušičky. Střelec si naplánuje výlet do přírody, ale počasí ho možná donutí vzít deštník, tak ať ho nenechá doma. Kozoroh se dnes pustí do drobné opravy doma, a i když návod bude v jiném jazyce, nakonec to nějak vyřeší. Vodnář dostane chuť zavolat starému kamarádovi a povídání se protáhne déle, než čekal, ale bude to prýma. Ryby si dnes budou hovět u dobré knížky nebo filmu a možná si u toho i trochu zdřímnou, což jim nikdo nebude mít za zlé. To by bylo pro dnešek od hvězd všechno, berte to samozřejmě s nadhledem a espritem, hvězdy jen hravě mrkají, tu opravdovou sobotu si tvoříte vy sami. Za Čet Rádio se s vámi loučí Vlasta a mrk mrk, hezký zbytek dne přeji.

Je 8 hodin. Příjemné sobotní ráno, u mikrofonu Bucipal a před vámi jsou zprávy Čet rádia. A tady jsou hlavní titulky. Místopředsedkyně sněmovny Urbanová navštívila Kyjev, přestože jí cestu organizační výbor neschválil. Pražský městský soud zastavil stíhání lidí kolem inzertních erotických webů. Případů žloutenky typu C letos rychle přibývá a nemoc si vyžádala i oběti. Městský soud v Praze zastavil stíhání 8 lidí a jedné firmy, které policie a žalobci vinili z kořistění z prostituce kvůli provozu desítek stránek s inzercí erotických služeb. Podle soudu není samotné poskytování inzerce erotickým službám kuplířstvím a není ani jisté, že obvinění věděli o trestnosti svého jednání. Srpnové usnesení, které zveřejnil server iRozhlas.cz, zatím není pravomocné. Lékaři zachytili do konce srpna 1368 případů žloutenky typu C, to je jen o 7 méně, než kolik jich bylo za celý loňský rok, a nemoc tak letos míří k novému rekordu. Podle dat Státního zdravotního ústavu si vyžádala i 5 životů, ve všech případech šlo o muže ve věku od 30 do 48 let. Policie v Plzni chystá na sobotu zvýšená bezpečnostní opatření kvůli ohlášenému veřejnému shromáždění a následnému pochodu Pilsen Pride. Průvod je součástí několikadenního programu na podporu práv leseb, gayů, bisexuálních a trans lidí. Policisté budou dohlížet na průběh akce i okolí trasy. Premiéři zemí Visegrádské skupiny jednali v Bratislavě a shodli se, že potřebují lépe koordinovat svůj postup na evropské úrovni a že Unie musí najít cestu ke snížení cen energií. Andrej Babiš z hnutí AN o poschůzce prohlásil, že čtyřka bude v Evropě znovu slyšet. Bývalý slovenský ministr hospodářství Karel Herman v pořadu Interview Plus míní, že jednotná Visegrádská skupina dokáže být jazyčkem na vahách, zrušit emisní povolenky, ale podle něj v jejich silách není. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová ze Starostů a nezávislých zavítala do Kyjeva, kde se setkala s místopředsedkyní ukrajinského parlamentu Olenou Kondraťukovou. Informoval o tom v pátek večer na svých stránkách ukrajinský parlament. Urbanová o schválení cesty původně žádala sněmovní organizační výbor, ten ji ale zamítl. Předseda sněmovny Tomio Okamura z hnutí SPD tehdy odmítl, že by za nesouhlasem byla politika. A teď sport. Nevědomý plavec David Kratochvíl vyhrál na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze také svůj pátý závod. Stovku volným způsobem ve třídě S11 zvládl za 55,03 sekundy a vlastní světový rekord tak vylepšil o 31 setin. Na stejné trati brala ve třídě S5 stříbrnou medaili Agáta Koupilová. A na závěr pohled do Itálie. Ve městě Aquileia se poprvé po 700 letech setkávají tři dochované části raně středověkého evangeliáře, mezi nimi i tzv. Pražský fragment Markova evangelia. Ten získal ve 14. století pro katedrálu svatého Víta císař Karel IV., pro kterého měl podle Lenky Klukové z archivu Pražského hradu hodnotu relikvie. Mezinárodní výstava, která v sobotu začíná, vypráví příběh rozdělení a opětovného spojení všech tří zlomků. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 12 stupňů, v Brně mlhavo a 9, v Ostravě mlhavo a 9. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Na dálnici D1 se před chvílí stala nehoda na 64. kilometru ve směru na Prahu, provoz je tam zúžený na jeden pruh, počítejte se zdržením. Na téže dálnici D1 na 112. kilometru směrem na Prahu komplikuje provoz porouchané vozidlo, tvoří se tam kolony. Zdržení kvůli porouchaným vozidlům hlásíme také na dálnici D8 na 49. kilometru směrem na Ústí nad Labem a na dálnici D3 na 93. kilometru v obou směrech u Prahy i Českých Budějovic.
Na dálnicích D1 a D8 navíc na několika místech pomalu popojíždí vozidla údržby, odstavný pruh je tam uzavřený, dávejte pozor při předjíždění. Z omezení připomínám, že u Brna na dálnici D1 ve směru Praha, exit 196B na Brno centrum, pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, tvoří se tam kolony. U Kaplice na jihu Čech jsou kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy, řidiči musí počítat s objížďkami. Dlouhodobě také probíhá oprava Libeňského mostu v Praze, omezení tam potrvá až do konce roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo vše, jsem Bucifal a tohle bylo Čet Rádio.

0: Dobré ráno všem, tady Vlasta a Bucifal. Posloucháte Čet Rádio a je 8.40.
1: Venku prej 13 stupňů, polojasno, ale já bych radši ještě spal, takže mě dneska neprovokuj moc dlouho.
0: No jasně, jasně. Ale mám pro tebe něco, co tě probudí líp než kafe, takový hezký příběh ze skauta.
1: Tak to zkus, ale nečekej ode mě nadšení, na to je na mě moc brzo.
0: Bylo to hned po válce, rok 1945, skauti na Vysočině narazili na zatoulanou velbloudici.
1: Cože? Velbloudici? Na Vysočině?
0: Jo, a oni formou takový štafety doprovodili až do Prahy, do zoo. Celou cestu, kluk od kluka.
1: Ty teda dovedu představit, jak to lidi koukali, jak jim po vesnici táhne velbloud a vede ho parta skautů.
0: Teď z toho dismančata mají divadelní hru, jmenuje se Pepito, neplivej, ale to s ní vyrážej po těch samých místech, kudy tenkrát ta výprava šla.
1: To je fajn nápad projít si to fyzicky, nejenom to hrát na jevišti v Praze.
0: No a k tomu ještě, jestli máš rád procházky po památkách, tak dneska startujou Dny evropského dědictví, skoro 700 míst po celé republice zadarmo.
1: To je hezký, akorát já dnes nikam nejdu, já budu sedět na zahradě a koukat, jak mi rostou rajčata a nikdo mě z toho nedostane.
0: Tak jo, Bucifale, ty zůstaň u těch rajčat. Ale posluchače by mě zajímalo, jestli má někdo z vás nějakou podobnou historku, jako s tou velbloudicí, něco, co se ve vaší rodině vyprávělo z konce války.
1: Klidně nám napište, my se rádi necháme překvapit, i když já teda dneska spíš překvapím sám sebe, jestli vydržím vzhůru do 9.
0: 9 hodin jsou zprávy Čet Rádia, tak to snad zvládneš. A teď vám dáme něco k poslechu.
1: No, pusťte si to a nechte se tím vzbudit líp, než se probouzím já dneska ráno.

Krátké zprávy. Vítá vás Bucipal, tady jsou krátké zprávy. Hlavní události v kostce. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Urbanová jednala v Kyjevě, ačkoliv jí cestu organizační výbor zamítl. Městský soud v Praze zastavil stíhání skupiny lidí kolem erotických inzertních stránek. Plzeňská policie posílí opatření kvůli sobotnímu pochodu Pilsen Pride. Premiéři Vyšegrádské čtyřky jednali v Bratislavě o cenách energií a společném postupu v Evropě. Lékaři hlásí prudký nárůst případů žloutenky typu C a ve sportu český paraplavec znovu vylepšil světový rekord. Počasí. Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze polojasno a 12 stupňů, v Brně mlhavo a 9, Ostravě mlhavo a 10. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. A výhled na další dny, pondělí deštivo, teploty kolem 21, úterý zataženo, teploty kolem 24, ve středu přehánky, teploty kolem 24, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 19. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Na dálnici D1 se před chvílí stala nehoda na 64. kilometru ve směru na Prahu, provoz je tam zúžený na jeden pruh, počítejte se zdržením. Na téže dálnici D1 na 112. kilometru směrem na Prahu komplikuje provoz porouchané vozidlo, tvoří se tam kolony. Zdržení kvůli porouchaným vozidlům hlásíme také na dálnici D8 na 49. kilometru směrem na Ústí nad Labem a na dálnici D3 na 93. kilometru v obou směrech u Prahy i Českých Budějovic. Na dálnicích D1 a D8 navíc na několika místech pomalu popojíždí vozidla údržby, odstavný pruh je tam uzavřený, dávejte pozor při předjíždění. Z omezení připomínám, že u Brna na dálnici D1 ve směru Praha, exit 196B na Brno centrum, pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, tvoří se tam kolony. U Kaplice na jihu Čech jsou kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetí třídy, řidiči musí počítat s objížďkami. Dlouhodobě také probíhá oprava Libeňského mostu v Praze, omezení tam potrvá až do konce roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo vše, jsem Bucipal a tohle bylo Čet Rádio.

0: Dobré ráno všem, tady Vlasta a Bucifal. Posloucháte Čet Rádio a je 8.40.
1: Venku prej 13 stupňů, polojasno, ale já bych radši ještě spal, takže mě dneska neprovokuj moc dlouho.
0: No jasně, jasně. Ale mám pro tebe něco, co tě probudí líp než kafe, takový hezký příběh ze skauta.
1: Tak to zkus, ale nečekej ode mě nadšení, na to je na mě moc brzo.
0: Bylo to hned po válce, rok 1945, skauti na Vysočině narazili na zatoulanou velbloudici.
1: Cože? Velbloudici? Na Vysočině?
0: Jo, a oni formou takový štafety doprovodili až do Prahy, do zoo. Celou cestu, kluk od kluka.
1: Ty teda dovedu představit, jak to lidi koukali, jak jim po vesnici táhne velbloud a vede ho parta skautů.
0: Teď z toho dismančata mají divadelní hru, jmenuje se Pepito, neplivej, ale to s ní vyrážej po těch samých místech, kudy tenkrát ta výprava šla.
1: To je fajn nápad projít si to fyzicky, nejenom to hrát na jevišti v Praze.
0: No a k tomu ještě, jestli máš rád procházky po památkách, tak dneska startujou Dny evropského dědictví, skoro 700 míst po celé republice zadarmo.
1: To je hezký, akorát já dnes nikam nejdu, já budu sedět na zahradě a koukat, jak mi rostou rajčata a nikdo mě z toho nedostane.
0: Tak jo, Bucifale, ty zůstaň u těch rajčat. Ale posluchače by mě zajímalo, jestli má někdo z vás nějakou podobnou historku, jako s tou velbloudicí, něco, co se ve vaší rodině vyprávělo z konce války.
1: Klidně nám napište, my se rádi necháme překvapit, i když já teda dneska spíš překvapím sám sebe, jestli vydržím vzhůru do 9.
0: 9 hodin jsou zprávy Čet Rádia, tak to snad zvládneš. A teď vám dáme něco k poslechu.
1: No, pusťte si to a nechte se tím vzbudit líp, než se probouzím já dneska ráno.

0: Horoskop.
1: Krásné dobré ráno, u mikrofonu Vlasta a hvězdy pro dnešní den. Dnes je sobota 12. září, tak pojďme na to. Tady je Čet Rádio. Tady jsou Čet Rádia hvězdy. Beran dnes zjistí, že sobotní úklid garáže se protáhne na 3 hodiny, protože najde krabici starých fotek a usedne k ní na půl dopoledne. Bík si dopřeje pomalé ráno s kávou a rohlíkem, jen ať soused se sekačkou počká aspoň do 10. Blíženci budou mít plnou hlavu nápadů, kam na výlet, nakonec ale skončí tam, kam jel i loni, a bude jim to stačit. Rak si dnes udělá pořádek ve spíži a s překvapením objeví zavařeninu, která přežila víc léto než jedno. Lev se bude na sobotním obědě u rodiny činit u grilu a sklidí potlesk, i když klobásu jednu trošku připálí. Pana si sestaví dokonalý seznam nákupů, a pak v obchodě stejně přidá něco navíc, co tam vůbec nemělo být. Váhy stráví odpoledne rozhodováním, jestli jít na procházku nebo do kina, a nakonec to krásně skloubí do jednoho dne. Štír bude mít chuť na drobnou detektivní hru, třeba rozlousknout, kam se poděla ta druhá ponožka ze sušičky. Střelec si naplánuje výlet do přírody, ale počasí ho možná donutí vzít deštník, tak ať ho nenechá doma. Kozoroh se dnes pustí do drobné opravy doma, a i když návod bude v jiném jazyce, nakonec to nějak vyřeší. Vodnář dostane chuť zavolat starému kamarádovi a povídání se protáhne déle, než čekal, ale bude to prýma. Ryby si dnes budou hovět u dobré knížky nebo filmu a možná si u toho i trochu zdřímnou, což jim nikdo nebude mít za zlé. To by bylo pro dnešek od hvězd všechno, berte to samozřejmě s nadhledem a espritem, hvězdy jen hravě mrkají, tu opravdovou sobotu si tvoříte vy sami. Za Čet Rádio se s vámi loučí Vlasta a mrk mrk, hezký zbytek dne přeji.

Je 9 hodin. Dobré dopoledne, posloucháte zprávy Čet rádia, které pro vás čte Bucipal. Zde děje doma i ve světě? Místopředsedkyně sněmovny Urbanová navštívila Kyjev, přestože jí cestu organizační výbor neschválil. Pražský městský soud zastavil stíhání lidí kolem inzertních erotických webů. Případů žloutenky typu C letos rychle přibývá a nemoc si vyžádala i oběti. Lékaři zachytili do konce srpna 1368 případů žloutenky typu C, to je jen o 7 méně, než kolik jich bylo za celý loňský rok, a nemoc tak letos míří k novému rekordu. Podle dat Státního zdravotního ústavu si vyžádala i 5 životů, ve všech případech šlo o muže ve věku od 30 do 48 let. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová ze Starostů a nezávislých zavítala do Kyjeva, kde se setkala s místopředsedkyní ukrajinského parlamentu Olenou Kondraťukovou. Informoval o tom v pátek večer na svých stránkách ukrajinský parlament. Urbanová o schválení cesty původně žádala sněmovní organizační výbor, ten ji ale zamítl. Předseda sněmovny Tomio Okamura z hnutí SPD tehdy odmítl, že by za nesouhlasem byla politika. Policie v Plzni chystá na sobotu zvýšená bezpečnostní opatření kvůli ohlášenému veřejnému shromáždění a následnému pochodu Pilsene Pride. Průvod je součástí několikadenního programu na podporu práv leseb, gayů, bisexuálních a trans lidí. Policisté budou dohlížet na průběh akce i okolí trasy. Premiéři zemí Visegrádské skupiny jednali v Bratislavě a shodli se, že potřebují lépe koordinovat svůj postup na evropské úrovni a že Unie musí najít cestu ke snížení cen energií. Andrej Babiš z hnutí AN o poschůzce prohlásil, že čtyřka bude v Evropě znovu slyšet. Bývalý slovenský ministr hospodářství Karel Herman v pořadu Interview Plus míní, že jednotná Visegrádská skupina dokáže být jazyčkem na vahách, zrušit emisní povolenky, ale podle něj v jejich silách není. Městský soud v Praze zastavil stíhání 8 lidí a jedné firmy, které policie a žalobci vinili z kořistění z prostituce kvůli provozu desítek stránek s inzercí erotických služeb. Podle soudu není samotné poskytování inzerce erotickým službám kuplířstvím a není ani jisté, že obvinění věděli o trestnosti svého jednání. Srpnové usnesení, které zveřejnil server irozhlas.cz, zatím není pravomocné. A teď sport. Nevidomý plavec David Kratochvíl vyhrál na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze také svůj pátý závod. Stovku volným způsobem ve třídě S11 zvládl za 55,03 sekundy a vlastní světový rekord tak vylepšil o 31 setin. Na stejné trati brala ve třídě S5 stříbrnou medaili Agáta Koupilová. A na závěr pohled do Itálie. Ve městě Aquileia se poprvé po 700 letech setkávají tři dochované části raně středověkého evangeliáře, mezi nimi i tzv. Pražský fragment Markova evangelia. Ten získal ve 14. století pro katedrálu svatého Víta císař Karel IV., pro kterého měl podle Lenky Klukové z archivu Pražského hradu hodnotu relikvie. Mezinárodní výstava, která v sobotu začíná, vypráví příběh rozdělení a opětovného spojení všech tří zlomků. Počasí. Aktuálně máme polojasno, v Praze 13 stupňů, Brně 10 a v Ostravě 11. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Na dálnici D1 došlo k nehodě mezi 262. a 263. kilometrem ve směru na Ostravu, silnice je uvolňována a vozidla se odtahují, počítejte tam s komplikacemi. Další nehoda hlásíme na dálnici D1 na 63. kilometru ve směru na Prahu, provoz je tam zúžený na jeden pruh. V Praze se před chvílí stala nehoda v ulici Široká, na místě je překážka, projíždějte opatrně.
Na dálnici D1 u 13. kilometru směrem na Brno stojí porouchané vozidlo a tvoří se tam zdržení. Menší komplikace kvůli poruchám hlásíme také na dálnici D5 u Plzně a na dálnici D11 směrem na Jaroměř. Na dálnici D3 u Českých Budějovic už je naopak zdržení odstraněno. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. U Kaplice na dálnici D3 je stále uzavřená navazující silnice 3. třídy směrem k rakouským hranicím, řidiči musí počítat s objížďkou. Jinak jsou dálnice sjízdné bez omezení. Bucifal se s vámi loučí, sledujte Čet Rádio.

věkem. Já snůška zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas. Jsem tady na světě na krátký víkend, na cestovní pas. Pan farář nabízel mi věčný život, říkal, musíš přece chlapče v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jimž pelichá peří. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. Možná, že se mýlím, možná se mýlím, snad mi to dojde léty, snad mi to dojde léty. Mám na to jenom chvíli, dojít od startu k cíli.

a možná měl bych vědět. Já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemyl, já nechtěl nikdy na trůnu sedět. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako bys vypustil motýla.

0: kde jsem včera spal. Vypnuli topení a to byla krása. Měli jsme na sobě jen flaušový šál a já jsem křičel, že láska je zásah. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Nic se neděje, nic se neděje.
1: Jet Radio. Krátké zprávy. Zdraví vás Bucifal. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Urbanová jednala v Kyjevě, ačkoliv jí cestu organizační výbor zamítl. Městský soud v Praze zastavil stíhání skupiny lidí kolem erotických inzertních stránek. Plzeňská policie posílí opatření kvůli sobotnímu pochodu Pilsen Pride. Premiéři Vyšegrádské čtyřky jednali v Bratislavě o cenách energií a společném postupu v Evropě. Lékaři hlásí prudký nárůst případů žloutenky typu C a ve sportu český paraplavec znovu vylepšil světový rekord.
2: Jet Radio.
1: Počasí. Vakneme, jak je venku. Aktuálně máme polojasno, v Praze 14 stupňů, v Brně 11 a v Ostravě 11. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. A výhled na další dny, pondělí deštivo, teploty kolem 21, úterý zataženo, teploty kolem 24, ve středu přehánky, teploty kolem 24, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 19. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
2: Jet Radio.
1: Dopravní servis. Na dálnici D1 došlo k nehodě mezi 262. a 263. kilometrem ve směru na Ostravu, silnice je uvolňována a vozidla se odtahují, počítejte tam s komplikacemi. Další nehoda hlásíme na dálnici D1 na 63. kilometru ve směru na Prahu, provoz je tam zúžený na jeden pruh. V Praze se před chvílí stala nehoda v ulici Široká, na místě je překážka, projíždějte opatrně. Na dálnici D1 u 13. kilometru směrem na Brno stojí porouchané vozidlo a tvoří se tam zdržení. Menší komplikace kvůli poruchám hlásíme také na dálnici D5 u Plzně a na dálnici D11 směrem na Jaroměř. Na dálnici D3 u Českých Budějovic už je naopak zdržení odstraněno. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. U Kaplice na dálnici D3 je stále uzavřená navazující silnice 3. třídy směrem k rakouským hranicím, řidiči musí počítat s objížďkou. Jinak jsou dálnice sjízdné bez omezení. Bucifal se s vámi loučí, sledujte Čet Radio.

0: jsem to nakonec spravil izolepou a drží to líp než ten tvůj uzel, co jsi dělala včera na tom stanu.
1: Uzel držel, jenom stan byl blbě postavený, to je rozdíl. Dobré dopoledne všem, tady Čet Rádio, Vlasta a Bucifal.
0: Je 9.40 a venku prej 14 stupňů, polojasno, prý má být dneska až 22, tak uvidíme.
1: No uvidíme, včera taky slibovali sluníčko, ale je jak z konve. Hele, mám pro tebe dneska barák, co si sám postavil dům a nikdy ho nedokončil.
0: To zní jako polovina baráku na naší ulici, ale povídej.
1: Ne, myslím fakt barák, jmenuje se Winchester Mystery House, je to v Kalifornii a postavila ho vdova po výrobci pušek.
0: Vdova po výrobci pušek staví dům. To je začátek jak z hororu.
1: Přesně takhle to i vypadá. Sarah Winchesterová prý věřila, že ji pronásledují duchové lidí zabitých jejíma puškama a nějaká věštkyně jí řekla, ať pořád staví, jinak zemře.
0: Takže stavěla.
1: Sma 30 let, bez přestávky, dělníci pracovali ve dne v noci a dům nikdy neměl hotový plány, prostě se přistavovalo, jak ji zrovna napadlo.
0: A výsledek?
1: To 60 pokojů, schodiště, který nikam nevede, dveře, za kterýma je rovnou zeď, a jedno okno je zabudovaný přímo v podlaze.
0: To zní, jako by to navrhoval někdo po čtvrtým kafi, jako já dneska.
1: Ona prý taky nespala moc, sešívala se se sezeními a médií, a jedna teorie říká, že ty divný chodby měly zmást duchy, aby ji nenašli.
0: No jo, tak to bych radši nechal ty duchy hádat a šel spát normálně jako člověk. Ale musím uznat, že vdova s vizí je vždycky lepší historka než chlap, co si postaví garáž a je hotovo.
1: To určitě, ty bys taky nejradši jenom garáž a klid.
0: Garáž, kára a nikdo mě neruší, to je celý můj mystery house.
1: Ty jsi teda mysteriózní jak stará škodovka. Tak jo, v 10 hodin jsou zprávy Čet Rádia, a než se tam dostaneme, pusťte si tohle.

perníčky, 4 talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na 5 hromádek, 4 knížky pohádek,

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Je 10 hodin. Dobré dopoledne, u mikrofonu Bucifal a před vámi jsou zprávy Čet rádia. A tady jsou hlavní titulky. Rusko a Ukrajina na sebe znovu útočili, obě strany hlásí mrtvé i zraněné. Severní Korea odpálila balistické rakety do moře. Čeští 15-letí mají podle mezinárodního šetření potíže s porozuměním textu. Severní Korea v sobotu odpálila několik balistických raket krátkého doletu, které dopadly do moře východně od korejského poloostrova. Informoval o tom jihokorejský společný sbor náčelníků štábů. Ke startu raket došlo den poté, co skončilo společné vojenské cvičení Jižní Koreje, Spojených států a Japonska. Téměř čtvrtina českých 15-letých nedosahuje ani základní úrovně čtenářské gramotnosti. Vyplývá to z mezinárodního šetření PISA, tito žáci na konci povinné školní docházky rozumějí jen jednoduchým sdělením v podobě vět nebo krátkých textů. Rusko a Ukrajina na sebe v noci na sobotu znovu vzájemně útočili. Podle ukrajinských úřadů si ruský úder na Záporoží vyžádal 2 mrtvé a 1 zraněnou ženu, další člověk zahynul v Krypém rogu a v Oděse je 16 zraněných. Krizový štáb Belgorodské oblasti na západě Ruska naopak uvedl, že při útoku ukrajinského dronu na auto zemřela žena a 3 lidé včetně dítěte utrpěli zranění. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová ze starostů navštívila Kyjev, kde jednala s místopředsedkyní ukrajinského parlamentu Olenou Kondraťukovou. Informoval o tom na svém webu ukrajinský parlament. Urbanová přitom původně žádala o schválení cesty sněmovní organizační výbor, ten jí ale nevyhověl. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD tehdy odmítl, že by za nesouhlasem byla politika. Slovanské Hradiště v Mikulčicích otevírá novou stálou expozici, která přišla na 25 milionů korun. Návštěvníkům přibližuje podobu Velké Moravy i pozoruhodné archeologické nálezy. Největším lákadlům patří 10-metrová plavidla vydlabaná vždy z kmene jediného stromu. A teď sport. Kateřina Siniaková získala už 12. Grand Slamový titul v ženské čtyřhře. Ve finále US Open zdolala po boku domácí Taylor Townsendové americký pár Montegomeryová Krvegrová 2-1 na sety. Podle vlastních slov si umí poradit s nervozitou a během turnaje se zlepšovala. Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy vítězstvím 3-1 na sety nad Řeckem. Trenér Jiří Novák vsadil na taktiku, která vyřadila ze hry nejlepšího řeckého smečaře. Zavařilo nám ale řecké střídání, poznamenal po zápase kouč. A na závěr pozvánka, v Libereckém kraji a na Chrudimsku začínají Dny evropského dědictví. Otevřeno bude téměř 700 památek a připraveno je také 180 doprovodných akcí. Lidé se mohou těšit na komentované prohlídky muzeí, výjimečně zpřístupněnou Štrosovu vilu i na volný vstup do chrámů a expozic. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 15 stupňů, v Brně polojasno a 12, v Ostravě polojasno a 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. To je z počasí vše. Užijte si den a pohodu s Čet rádiem, zdraví Bucifal.
1: Tohle je Čet rádio.

počasí. Zdravím vás, tady Bucifal z Čet rádia. Pojďme se podívat, jak to venku vypadá a co nás dnes ještě čeká. Aktuálně v Praze zataženo a 16 stupňů, v Brně polojasno a 14, v Ostravě polojasno a 13. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. A výhled na další dny, pondělí deštivo, teploty kolem 21, úterý zataženo, teploty kolem 24, ve středu přehánky, teploty kolem 24, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 19. Tolik z počasí. Ať vám den běží hezky od ruky, zdraví Bucifal z Čet rádia.

I tahle ta písně stará pochází ze 17. století. Napsal jeden mladý Ital. Bouřil se proti francouzské nadvládě a neapolský král z rodu Anžů ho dal uvěznit vysoko na skálu nad Neapolí. A o tomto městě se v této písni zpívá.

Ten mladý Ital určitě dopad špatně. Nevíme s ním, jak to s ním skončilo, jenom ta píseň po něm zůstala. A já bych si přál, aby po nás byla aspoň jedna krásná písnička, tak krásná a čistá jako tato. A tím jsem vám chtěl říct dobrý večer.

0: Dobré dopoledne, tady Bucipal a je 10.40.
1: Ty ses vyspal, jo? Protože se tváříš, jako bys zase chtěl mluvit 20 minut v kuse.
0: No a co mám co říct?
1: Venku je zataženo, 16 stupňů, dneska prej vylezeme nejvýš na 22. Tak jo, Bucifale, spust.
0: Tři volejbalisti vyhráli na mistrovství Evropy nad Řeckem 3-1 na sety.
1: Tak, to jsem nevěděla.
0: A prej to zařídil trenér Novák tím, že vyřadil ze hry jejich nejlepšího smečaře.
1: Jak se vyřadí smečař ze hry, to jde takhle jednoduše.
0: Nějakou taktikou, blok, postavení, tohle já přesně nevím, ale znělo to chytře.
1: No jo, ty na to koukáš jako na šachy, a přitom je to hlavně o tom, kdo skočí výš.
0: To bych neřekl, ono se tomu prej i on sám divil, protože po zápase přiznal, že jim zavařilo řecké střídání.
1: Aha, takže i vítěz si postěžuje. To mě baví, nikdo si nikdy nepřizná, že vyhrál jednoduše.
0: No jo, to je jak u nás na zahrádce, i když se rajčata povedou, stejně si najdu, na co si stěžovat.
1: Ty najdeš. Ale volejbal fandit budu, to jo, aspoň bude na co se v neděli dívat.
0: Tak jo, za 20 minut jsou zprávy Čet rádia a k tomu volejbalu se určitě vrátíme, jak to půjde dál.
1: Klidně i s tím řeckým střídáním, jestli to bude ještě někoho zajímat. A teď hudba.

0: Horoskop.
1: Krásné dobré ráno, u mikrofonu Vlasta a hvězdy pro dnešní den. Dnes je sobota 12. září, tak pojďme na to. Tady je Čet Rádio. Tady jsou Čet Rádia hvězdy. Beran dnes zjistí, že sobotní úklid garáže se protáhne na 3 hodiny, protože najde krabici starých fotek a usedne k ní na půl dopoledne. Bík si dopřeje pomalé ráno s kávou a rohlíkem, jen ať soused se sekačkou počká aspoň do 10. Blíženci budou mít plnou hlavu nápadů, kam na výlet, nakonec ale skončí tam, kam jel i loni, a bude jim to stačit. Rak si dnes udělá pořádek ve spíži a s překvapením objeví zavařeninu, která přežila víc léto než jedno. Lev se bude na sobotním obědě u rodiny činit u grilu a sklidí potlesk, i když klobásu jednu trošku připálí. Pana si sestaví dokonalý seznam nákupů a pak v obchodě stejně přidá něco navíc, co tam vůbec nemělo být. Váhy stráví odpoledne rozhodováním, jestli jít na procházku nebo do kina, a nakonec to krásně skloubí do jednoho dne. Štír bude mít chuť na drobnou detektivní hru, třeba rozlousknout, kam se poděla ta druhá ponožka ze sušičky. Střelec si naplánuje výlet do přírody, ale počasí ho možná donutí vzít deštník, tak ať ho nenechá doma. Kozoroh se dnes pustí do drobné opravy doma, a i když návod bude v jiném jazyce, nakonec to nějak vyřeší. Vodnář dostane chuť zavolat starému kamarádovi a povídání se protáhne déle, než čekal, ale bude to prýma. Ryby si dnes budou hovět u dobré knížky nebo filmu a možná si u toho i trochu zdřímnou, což jim nikdo nebude mít za zlé. To by bylo pro dnešek od hvězd všechno, berte to samozřejmě s nadhledem a espritem, hvězdy jen hravě mrkají, tu opravdovou sobotu si tvoříte vy sami. Za Čet Rádio se s vámi loučí Vlasta a mrk mrk, hezký zbytek dne přeji.

Je 11 hodin. Pěkné dopoledne, od mikrofonu vás zdraví Bucifal a přináší zprávy Čet rádia. Se děje doma i ve světě? Rusko a Ukrajina na sebe znovu útočili, obě strany hlásí mrtvé i zraněné. Severní Korea odpálila balistické rakety do moře. Čeští 15-letí mají podle mezinárodního šetření potíže s porozuměním textu. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová ze starostů navštívila Kyjev, kde jednala s místopředsedkyní ukrajinského parlamentu Olenou Kondraťukovou. Informoval o tom na svém webu ukrajinský parlament. Urbanová přitom původně žádala o schválení cesty sněmovní organizační výbor, ten jí ale nevyhověl. Předseda sněmovny Tomio Okamura ze SPD tehdy odmítl, že by za nesouhlasem byla politika. Slovanské Hradiště v Mikulčicích otevírá novou stálou expozici, která přišla na 25 milionů korun. Návštěvníkům přibližuje podobu Velké Moravy i pozoruhodné archeologické nálezy. Největším lákadlům patří 10-metrová plavidla vydlabaná vždy z kmene jediného stromu. Téměř čtvrtina českých 15-letých nedosahuje ani základní úrovně čtenářské gramotnosti. Vyplývá to z mezinárodního šetření PISA, tito žáci na konci povinné školní docházky rozumějí jen jednoduchým sdělením v podobě vět nebo krátkých textů. Rusko a Ukrajina na sebe v noci na sobotu znovu vzájemně útočili. Podle ukrajinských úřadů si ruský úder na Záporoží vyžádal 2 mrtvé a 1 zraněnou ženu, další člověk zahynul v Krypém Rogu a v Oděse je 16 zraněných. Krizový štáb Belgorodské oblasti na západě Ruska naopak uvedl, že při útoku ukrajinského dronu na auto zemřela žena a 3 lidé, včetně dítěte, utrpěli zranění. Severní Korea v sobotu odpálila několik balistických raket krátkého doletu, které dopadly do moře východně od korejského poloostrova. Informoval o tom jihokorejský společný sbor náčelníků štábů. Ke startu raket došlo den poté, co skončilo společné vojenské cvičení Jižní Koreje, Spojených států a Japonska. A teď sport. Kateřina Siniaková získala už 12. Grand Slamový titul v ženské čtyřhře. Ve finále US Open zdolala po boku domácí Taylor Townsendové americký pár Montegomeryová Krvegrová 2-1 na sety. Podle vlastních slov si umí poradit s nervozitou a během turnaje se zlepšovala. Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy vítězstvím 3-1 na sety nad Řeckem. Trenér Jiří Novák vsadil na taktiku, která vyřadila ze hry nejlepšího řeckého smečaře. Zavařilo nám ale řecké střídání, poznamenal po zápase kouč. A na závěr pozvánka, v Libereckém kraji a na Chrudimsku začínají dny evropského dědictví. Otevřeno bude téměř 700 památek a připraveno je také 180 doprovodných akcí. Lidé se mohou těšit na komentované prohlídky muzeí, výjimečně zpřístupněnou Štrosovu vilu i na volný vstup do chrámů a expozic. Jet Radio. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 16 stupňů, v Brně polojasno a 14, v Ostravě polojasno a 14. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. To je z počasí vše. Užijte si den a pohodu s Čet rádiem, zdraví Bucifal.

počasí. Zdravím vás, tady Bucifal z Čet rádia. Pojďme se podívat, jak to venku vypadá a co nás dnes ještě čeká. Aktuálně máme polojasno, v Praze 17 stupňů, v Brně 15 a v Ostravě 15. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí deštivo, teploty kolem 21, v úterý zataženo, teploty kolem 24, ve středu přehánky, teploty kolem 24, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 19. A to je z počasí vše. Krásné dopoledne a zůstaňte s Čet rádiem, zdraví Bucifal.

0: Dobré dopoledne všem, tady Bucipal a Vlasta, posloucháte Čet Rádio a je 11.40.
1: Ty se tváříš jak kocour, co vypil smetanu, co zase kutíš.
0: Jenom jsem si říkal, jestli dneska konečně vynecháš to savej raní rejpání.
1: To se nedožiješ. Venku je 17 stupňů, polojasno, docela fajn na procházku.
0: No jo, to sedí, ráno jsem koukal z okna a bylo to skoro hezký.
1: Hele, něco jsem někde četla a nemůžu tomu pořád věřit. Existuje palma, co dokáže chodit.
0: Cože? Palma. Jako ta věc na pláži.
1: Přesně ta, jmenuje se Socratia exorhiza, roste v Jižní Americe a má kořeny nad zemí jako takový nohy.
0: Si děláš legraci?
1: Ne, fakt. Když jí okolo nevyhovuje světlo nebo půda, vypustí nový kořeny na té straně, kam chce jít, a starý jí ze spoda uhnijou.
0: Takže se to celý přesune.
1: Jo, ale pomalu, prej pár centimetrů za rok, žádný spěchání.
0: To je jako já k té zahradě, taky se hnu jednou za rok, a to ještě z berblání.
1: Ty se nehneš, ty tam zapustíš kořeny na věky a budeš remcat na plevel.
0: To bych neřekl, ale nechám si to jako tvoji teorii. Fakt mě zajímá, kdo si tohohle vůbec všim jako první.
1: To nevím, ale představa chodící palmy mi nejde z hlavy.
0: Mně spíš nejde z hlavy, že bys chtěla mít doma jednu, co ti chodí po bytě.
1: A proč ne? Aspoň by mi nekoukala pořád na stejné místo jako ty rajčata.
0: Ale to je nesmysl, rajčata jsou spolehlivá, palma by ti utekla, kdykoliv bys nechtěla.

0: No a co? Aspoň by byla nezávislá, to bych ocenila.
1: Tak na tomhle se asi neshodneme. Za 20 minut jsou zprávy Čet rádia, tak si to nech projít hlavou.
0: Nechám a mezi tím vám pustíme něco k poslechu.

Je 12 hodin. Dobré poledne, u mikrofonu Bucifal. Vítejte u zpráv Čet rádia. Hlavní události v kostce. Rusko a Ukrajina na sebe znovu útočili, obě strany hlásí mrtvé i zraněné. Severní Korea odpálila balistické rakety do moře. Čeští 15-letí mají podle mezinárodního šetření potíže s porozuměním textu. Rusko a Ukrajina na sebe v noci na sobotu znovu vzájemně útočili. Podle ukrajinských úřadů si ruský úder na Záporoží vyžádal 2 mrtvé a 1 zraněnou ženu, další člověk zahynul v Krypém rogu a v Oděse je 16 zraněných. Krizový štáb Belgorodské oblasti na západě Ruska naopak uvedl, že při útoku ukrajinského dronu na auto zemřela žena a 3 lidé včetně dítěte utrpěli zranění. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová ze starostů navštívila Kyjev, kde jednala s místopředsedkyní ukrajinského parlamentu Olenou Kondraťukovou. Informoval o tom na svém webu ukrajinský parlament. Urbanová přitom původně žádala o schválení cesty sněmovní organizační výbor, ten jí ale nevyhověl. Předseda sněmovny Tomio Okamura ze SPD tehdy odmítl, že by za nesouhlasem byla politika. Slovanské Hradiště v Mikulčicích otevírá novou stálou expozici, která přišla na 25 milionů korun. Návštěvníkům přibližuje podobu Velké Moravy i pozoruhodné archeologické nálezy. Největším lákadlům patří 10-metrová plavidla vydlabaná vždy z kmene jediného stromu. Severní Korea v sobotu odpálila několik balistických raket krátkého doletu, které dopadly do moře východně od korejského poloostrova. Informoval o tom jihokorejský společný sbor náčelníků štábů. Ke startu raket došlo den poté, co skončilo společné vojenské cvičení Jižní Koreje, Spojených států a Japonska. Téměř čtvrtina českých 15-letých nedosahuje ani základní úrovně čtenářské gramotnosti. Vyplývá to z mezinárodního šetření PISA, tyto žáci na konci povinné školní docházky rozumějí jen jednoduchým sdělením v podobě vět nebo krátkých textů. A teď sport. Kateřina Siniaková získala už 12. Grand Slamový titul v ženské čtyřhře. Ve finále US Open zdolala po boku domácí Taylor Townsendové americký pár Montegomeryová Kvegrová 2-1 na sety. Podle vlastních slov si umí poradit s nervozitou a během turnaje se zlepšovala. Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy vítězstvím 3-1 na sety nad Řeckem. Trenér Jiří Novák vsadil na taktiku, která vyřadila ze hry nejlepšího řeckého smečaře. Zavařilo nám ale řecké střídání, poznamenal po zápase kouč. A na závěr pozvánka, v Libereckém kraji a na Chrudimsku začínají Dny evropského dědictví. Otevřeno bude téměř 700 památek a připraveno je také 180 doprovodných akcí. Lidé se mohou těšit na komentované prohlídky muzeí, výjimečně zpřístupněnou Štrosovu vilu i na volný vstup do chrámů a expozic. Počasí. Aktuálně máme polojasno, v Praze 18 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 15. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z předpovědi vše. Užijte si zbytek dne s Čet rádiem a Bucifalem je hezky za každého počasí.

počasí. Příjemné odpoledne s Čet rádiem. Libucifal a tohle je předpověď počasí na zbytek dne i na další dny. Aktuálně máme polojasno, v Praze 19 stupňů, v Brně 17 a v Ostravě 16. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v pondělí deštivo, teploty kolem 21, úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu přehánky, teploty kolem 23, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 19, v pátek zataženo, teploty kolem 20. Tolik předpověď. Ať se vám povede i zbytek dne, zdraví Bucifal z Čet rádia.

0: Koukám z okna a vlastně je fajn počasí, 19 stupňů, polojasno, to se dá vydržet.
1: Dobré odpoledne, tady Čet Rádio, Bucifal a Vlasta, je 12.40.
0: A prej má být dneska ještě 22, takže večer si možná sednu ven.
1: No jo, jestli tě tady pustím dřív, protože já mám dneska čas na rozdávání.
0: To beru. Tak co pro nás máš, kdo dneska slaví?
1: Jennifer Hudson, americká zpěvačka a herečka, ta má dneska narozeniny.
0: Graham Biefos? Ne. Za to dostala Oscara.
1: Přesně ta role, zpívala tam písničku, co jí prakticky utrhla ruce publiku, tak dobře to zahrála.
0: A ještě k tomu vyhrála American Idol, teda skončila sedmá, ale kariéru jí to odstartovalo.
1: Druhý je Maurice Chevalier, francouzský herec a zpěvák, narodil se v 1888.
0: Ten se mi vybaví hned s tím slaměným kloboukem a francouzským přízvukem.
1: No jo, hrál v Americe v Hollywoodu a nikdy se toho přízvuku nezbavil, prej to bral jako svoji značku.
0: To je vlastně chytrý, udělat si z toho vizitku místo problému.
1: AM, to je pravda, škoda, že to tak neumí každý.
0: Tak napište nám, jestli máte rádi Graham Biefos, nebo jestli znáte nějakou písničku od Chevaliera.
1: V jednu hodinu jsou zprávy Čet Rádia a než se tam dostaneme, dáme vám ještě něco k poslechu.
0: Tak jo, hudba, a já si mezi tím začnu balit věci domů.

0: Je 13 hodin. Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Bucifal a vítá vás u zpráv Čet rádia. O čem se dnes mluví? Srbští studenti vyrazili do předvolebního boje proti prezidentu Vučiovi. Donald Trump přiletěl na dvoudenní návštěvu Irska. Čtveřice obviněných ze žhářského útoku na pardubickou zbrojovku zůstává ve vazbě. Obchod s některými drogami a látkami potřebnými k jejich výrobě se stále více přesouvá na internet, sociální sítě a do zásilkových služeb. Pražská záchranná služba zároveň hlásí prudký nárůst výjezdů k lidem otráveným kanabinoidy. Celníci za uplynulých 5 let zaznamenali přes 6 000 záchytů drog. Opoziční hnutí vedené protestujícími studenty v Srbsku zahájilo kampaň, jejímž cílem je konec vlády prezidenta Aleksandra Vučije. Ten ve středu rozpustil parlament a předčasné volby vypsal na 25. října. Studentská kandidátka je podle serveru Balkan Insight nejsilnější opoziční silou v zemi a své první předvolební shromáždění uspořádala symbolicky v Novém Sadu, kde protesty zhruba před 2 lety začaly. 4 lidé obvinění z březnového žhářského útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding zůstanou ve vazbě. Pardubická pobočka krajského soudu v Hradci Králové totiž potvrdila dřívější rozhodnutí okresního soudu. O prodloužení vazby rozhodl pardubický okresní soud 23. července, vyplývá to z informací zveřejněných na webu. Americký prezident Donald Trump přicestoval do Dublinu na dvoudenní návštěvu Irska. Podle agentur se má telefonicky spojit s prezidentkou Catherine Connollyovou a osobně se setkat s premiérem Michaelem Martinem. V programu má také golfový turnaj a protesty se očekávají jak v Dublinu, tak v Dornbecku. Evropská unie a spolu s ní i Česko v létě roku 2026 zpřísnili podmínky, za kterých můžou nově příchozí ukrajinští muži v odvodovém věku získat dočasnou ochranu. Změna se dotýká 100 tisíců lidí. Kontext k tomu, proč se část ukrajinských mužů v Evropě vyhýbá vojenské službě, přidává předseda ukrajinské iniciativy v Česku Bohdan Rajčinec. A teď sport. Fotbalové Brno čeká po 89 letech městské derby v nejvyšší soutěži. Naposledy se dnešní zbrojovka, tehdy pod názvem Židenice, utkala v roce 1937 s Moravskou Slávií, teď proti ní nastoupí Artis. Na prvoligové úrovni jde o premiéru, ve druhé lize se přitom oba kluby potkávaly pravidelně. Fotbalisté Sparty hostí v 8. ligovém kole Jablonec. Pražané mají za sebou 2 ligové porážky v řadě, poháru ale jasně vyhráli. Podle experta radiožurnálu Sport Pavla Horvátha bylo od vedení klubu nutné zareagovat. Výměna několika asistentů uprostřed sezony je ale podle něj neobvyklá. A na závěr do hor. 9letý chlapec z Říma vystoupil začátkem září společně se svým otcem na Mont Blanc. Podle rodičů se stal nejmladším člověkem, který se na nejvyšší evropskou horu dostal vlastními silami. Na vrchol vysoký 4807 metrů vyšel Lelio Massimo di Rocase CA 4. září, jeho otec je zkušený horolezec. Počasí. Aktuálně máme polojasno, v Praze 19 stupňů, v Brně 17 a v Ostravě 16. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To bylo počasí. Užijte si zbytek dnes Čet rádiem, přeje Bucifal.
1: Tohle je Čet rádio.

počasí. Příjemné odpoledne. Váš počasíčkář Bucipal se právě vrátil od oblohy, tak poslouchejte. Aktuálně máme polojasno, v Praze 20 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 17. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pondělí deštivo, teploty kolem 21, úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu přehánky, teploty kolem 23, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 19, pátek zataženo, teploty kolem 20. A to je z počasí vše. Pohodový podvečer u Čet rádia přeje váš Bucifal.

0: Dobré odpoledne, tady Čet Rádio, Vlasta a Bucifal, je 13.40.
1: Se tváříš, jako už bys byla myšlenkama na té sedačce doma, přiznej se.
0: Trošku jo. Venku je zataženo, 20 stupňů, žádná sláva.
1: No, aspoň neprší. To by k tomu, co mám dneska, ani nesedělo.
0: Tak jsem s tím teda, co máš?
1: La Bamba. Znáš tu písničku, viď?
0: Jasně, mexický rytmus, kytary, to se hraje na svatbách.
1: Jenže tu nahrál kluk, který mu bylo 17, jmenoval se Richie Valens a mexicky vlastně skoro neuměl, musel se ten text naučit foneticky.
0: Fakt. To jsem nevěděla.
1: A je to lidová písnička stará díl než 100 let, on jí jenom dal tenhle rok antrolovej kabát. Bylo to rok 1958 a o pár měsíců potom umřel při letecký havárii spolu s Buddy Hollym.
0: To je ten den, co se říká, kdy zemřela hudba, ne?
1: No jo, přesně tenhle. A Ritchie mu bylo 17, to je fakt smutný, když si to člověk uvědomí u tak veselý písničky.
0: Napište nám, jestli jste to o něm věděli, nebo jestli vám La Bamba taky připadala jenom jako večírková písnička.
1: Ve 14 hodin jsou zprávy Čet Rádia a než se tam dostaneme, dáme vám radši tu písničku, ať víte, o čem mluvím.
0: Tak jo, hudba, a já se pomalu těším, až budu mít...

0: Je 14 hodin. Příjemné odpoledne u mikrofonu Bucipal. Poslouchejte zprávy Čet rádia. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Srbští studenti vyrazili do předvolebního boje proti prezidentu Vučiovi. Donald Trump přiletěl na dvoudenní návštěvu Irska. Čtveřice obviněných ze žhářského útoku na pardubickou zbrojovku zůstává ve vazbě. Obchod s některými drogami a sládkami potřebnými k jejich výrobě se stále více přesouvá na internet, sociální sítě a do zásilkových služeb. Pražská záchranná služba zároveň hlásí prudký nárůst výjezdů k lidem otráveným kanabinoidy. Celníci za uplynulých 5 let zaznamenali přes 6 000 záchytů drog. Americký prezident Donald Trump přicestoval do Dublinu na dvoudenní návštěvu Irska. Podle agentur se má telefonicky spojit s prezidentkou Catherine Connollyovou a osobně se setkat s premiérem Michaelem Martinem. V programu má také golfový turnaj a protesty se očekávají jak v Dublinu, tak v Doonbeghu. 4 lidé obvinění z březnového žhářského útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding zůstanou ve vazbě. Pardubická pobočka krajského soudu v Hradci Králové totiž potvrdila dřívější rozhodnutí okresního soudu. O prodloužení vazby rozhodl pardubický okresní soud 23. července, vyplývá to z informací zveřejněných na webu. Evropská unie a spolu s ní i Česko v létě roku 2026 zpřísnili podmínky, za kterých můžou nově příchozí ukrajinští muži v odvodovém věku získat dočasnou ochranu. Změna se dotýká 100 000 lidí. Kontext k tomu, proč se část ukrajinských mužů v Evropě vyhýbá vojenské službě, přidává předseda ukrajinské iniciativy v Česku Bohdan Rajčinec. Opoziční hnutí vedené protestujícími studenty v Srbsku zahájilo kampaň, jejímž cílem je konec vlády prezidenta Aleksandara Vučije. Ten ve středu rozpustil parlament a předčasné volby vypsal na 25. října. Studentská kandidátka je podle serveru Balkan Insight nejsilnější opoziční silou v zemi a své první předvolební shromáždění uspořádala symbolicky v Novém Sadu, kde protesty zhruba před 2 lety začaly. A teď sport. Fotbalové Brno čeká po 89 letech městské derby v nejvyšší soutěži. Naposledy se dnešní zbrojovka, tehdy pod názvem Židenice, utkala v roce 1937 s Moravskou Slávií, teď proti ní nastoupí Artis. Na prvoligové úrovni jde o premiéru, ve druhé lize se přitom oba kluby potkávaly pravidelně. Fotbalisté Sparty hostí v 8. ligovém kole Jablonec. Pražané mají za sebou 2 ligové porážky v řadě, v poháru ale jasně vyhráli. Podle experta radiožurnálu Sport Pavla Horvátha bylo od vedení klubu nutné zareagovat. Výměna několika asistentů uprostřed sezony je ale podle něj neobvyklá. A na závěr do hor. 9letý chlapec z Říma vystoupil začátkem září společně se svým otcem na Mont Blanc. Podle rodičů se stal nejmladším člověkem, který se na nejvyšší evropskou horu dostal vlastními silami. Na vrchol vysoký 4807 metrů vyšel Lelio Massimo di Rocca cca 4. září, jeho otec je zkušený horolezec. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 21 stupňů, v Brně zataženo a 18, v Ostravě polojasno a 17. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. Pohodový podvečer vám přeje Bucipal z Čet rádia.
1: Tohle je Čet rádio.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

tu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové esky

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku,

počasí. Tady Bucifal od počasí. Odpolední směna u oblohy hlásí čerstvou předpověď. Aktuálně v Praze zataženo a 21 stupňů, v Brně zataženo a 18, Ostravě polojasno a 17. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v pondělí deštivo, teploty kolem 21, úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu přehánky, teploty kolem 23, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 19, v pátek zataženo, teploty kolem 20. Tolik předpověď. Ať se vám povede i zbytek dne, zdraví Bucifal z Čet rádia.

tě. Z posledních zbytků sil jsem v tebe uvěřil, skryt ve své ulitě. V dramatu tří postav se na mou stranu postav, bych našel odvahu. Byla naivní, já byl naivní, ale ne ve vztahu.

0: a pak jsem tu izolepu strhnul a bylo to horší než předtím, takže gratuluju, měla jsi pravdu.
1: Vidíš, a nechtěl jsi mi věřit. Tady Vlasta a Bucifal, posloucháte Čet Rádio, je 14.40.
0: Venku 21 stupňů, polojasno, teplota dneska nejspíš ještě o stupeň stoupne a pak to bude klesat.
1: Jo, docela příjemný odpoledne na procházku. Tak, co si mi sliboval, že jsi někde vyčetl?
0: Jo, čet jsem rozhovor s pravnučkou Astrid Lindgrenové. Prej babička uměla s dětma mluvit tak, že je to pak bavilo, ne jako dospělá, co je jenom baví.
1: To se mi líbí. Já si Bilerbin pamatuju z dětství skoro nazpaměť, ale jinde na světě to prej moc lidí nezná.
0: No právě píšou, že je to hit hlavně u nás a v Polsku. Jinde spíš znají Pipi.
1: To je zvláštní, ne? Něco tak prostýho a lidský a zůstane to jen tak nějak lokální.
0: A pak mám ještě jednu věc z hlavy. Otevřeli sezonu hrou o feministce Aně Pamerové a herci prej balancují na dnech přes 150 plechových hrnců.
1: Cože? To si děláš srandu.
0: Fakt na plechu a k tomu ještě zpívá sbor. To je asi trochu jiná disciplína než dřevěná podlaha.
1: No jo, ale mně by tohle přišlo spíš jako cirkusový trik než divadlo o feministce. Nevím, jestli to k tomu tématu sedí.
0: To bych neřekl, spíš je to metafora, že ona sama balancovala v době, kdy to ženský neměli lehký.
1: HM, možná. Ale já bych se bála, že diváci koukají hlavně na ty hrnce a ne na tu ženu a její příběh.
0: A na tom se asi neshodneme, ale premiéra je dneska večer, tak ať si to každý posoudí sám.
1: To je fakt. A co počasí, bude se dát ještě

0: zítra vyrazit ven, nebo mám radši nechat bundu doma?
1: Prý má být podobně kolem 22, polojasno, takže lehká bunda večer neuškodí.
0: Dobrá, tak si to poznamenám. V 15 hodin zprávy Čet rádia, a než tam dojdeme, dáme vám ještě něco k poslechu.
1: Opusťte si tohle a já zatím zajdu zkontrolovat, jestli mi ty rajčata konečně nesčervenala.

Je 15 hodin. Hezké odpoledne, tady Bucipal a před vámi je přehled zpráv Četrádia. To byste dnes neměli minout. Srbští studenti vyrazili do předvolebního boje proti prezidentu Vučiovi. Donald Trump přiletěl na dvoudenní návštěvu Irska. Čtveřice obviněných ze žářského útoku na pardubickou zbrojovku zůstává ve vazbě. Americký prezident Donald Trump přicestoval do Dublinu na dvoudenní návštěvu Irska. Podle agentur se má telefonicky spojit s prezidentkou Catherine Connollyovou a osobně se setkat s premiérem Michaelem Martinem. V programu má také golfový turnaj a protesty se očekávají jak v Dublinu, tak v Doornbeku. Opoziční hnutí vedené protestujícími studenty v Srbsku zahájilo kampaň, jejímž cílem je konec vlády prezidenta Aleksandara Vučije. Ten ve středu rozpustil parlament a předčasné volby vypsal na 25. října. Studentská kandidátka je podle serveru Balkan Insight nejsilnější opoziční silou v zemi a své první předvolební shromáždění uspořádala symbolicky v Novém Sadu, kde protesty zhruba před 2 lety začaly. Evropská unie a spolu s ní i Česko v létě roku 2026 zpřísnili podmínky, za kterých můžou nově příchozí ukrajinští muži v odvodovém věku získat dočasnou ochranu. Změna se dotýká 100 tisíců lidí. Kontext k tomu, proč se část ukrajinských mužů v Evropě vyhýbá vojenské službě, přidává předseda ukrajinské iniciativy v Česku Bohdan Rajčina. Obchod s některými drogami a sládkami potřebnými k jejich výrobě se stále více přesouvá na internet, sociální sítě a do zásilkových služeb. Pražská záchranná služba zároveň hlásí prudký nárůst výjezdů k lidem otráveným kanabinoidy. Celníci za uplynulých 5 let zaznamenali přes 6 000 záchytů drog. 4 lidé obvinění z březnového žářského útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding zůstanou ve vazbě. Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové totiž potvrdila dřívější rozhodnutí okresního soudu. O prodloužení vazby rozhodl pardubický okresní soud 23. července, vyplývá to z informací zveřejněných na webu. A teď sport. Fotbalové Brno čeká po 89 letech městské derby v nejvyšší soutěži. Naposledy se dnešní zbrojovka, tehdy pod názvem Židenice, utkala v roce 1937 s Moravskou Slávií, teď proti ní nastoupí Artis. Na provoligové úrovni jde o premiéru, ve druhé lize se přitom oba kluby potkávaly pravidelně. Fotbalisté Sparty hostí v 8. ligovém kole Jablonec. Pražané mají za sebou 2 ligové porážky v řadě, poháru ale jasně vyhráli. Podle experta radiožurnálu Sport Pavla Horvátha bylo od vedení klubu nutné zareagovat. Výměna několika asistentů uprostřed sezony je ale podle něj neobvyklá. A na závěr do hor. 9letý chlapec z Říma vystoupil začátkem září společně se svým otcem na Mont Blanc. Podle rodičů se stal nejmladším člověkem, který se na nejvyšší evropskou horu dostal vlastními silami. Na vrchol vysoký 4807 metrů vyšel Lelio Massimo di Rocase CA 4. září, jeho otec je zkušený horolezec. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 22 stupňů, Brně zataženo a 19, Ostravě polojasno a 17. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme za sebou, užijte si odpoledne po svém. Zdraví Bucifal!

počasí. Příjemné odpoledne s Čet rádiem. Libucifal a tohle je předpověď počasí na zbytek dne i na další dny. Aktuálně v Praze polojasno a 22 stupňů, Brně zataženo a 19, Ostravě polojasno a 18. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pondělí deštivo, teploty kolem 21, úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu přehánky, teploty kolem 23, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 19, pátek zataženo, teploty kolem 20. A to je z počasí vše. Pohodový podvečer u Čet rádia přeje váš Bucifal.

0: Koukám z okna a je fajn. 22 stupňů, polojasno, konečně počasí, kdy se dá sedět venku a nemrznout.
1: No jo, aspoň něco. Dobré odpoledne všem, tady Bucipal a Vlasta, posloucháte Čet Rádio, je 15.40.
0: Bucifale, znáš příběh té holky, co spadla z letadla a přežila?
1: Cože? To zní jako blbost.
0: Není. Jmenuje se Juliane Kopckéová, bylo jí 17, letěla s mámou přes peruánskou džungli a letadlo se rozpadlo ve vzduchu.
1: Ona z toho vypadla?
0: Vypadla, připoutaná ve své sedačce, spadla z výšky přes 3 kilometry a přežila.
1: To si nekoupím. Z té výšky se nedá spadnout a přežít, to je fyzikálně nesmysl.
0: Je to zdokumentovaný, Bucifale. Padala do koruny stromů, sedačka fungovala jako takový padák a hustý prales jí zbrzdil.
1: No dobře, ale bez zranění to mi nejde do hlavy.
0: Zranění měla, zlomeninu klíční kosti, otřes mozku, ale žila. A pak 10 dní sama bloudila džunglí, než ji našli.
1: 10 dní sama? To musí být tvrdší člověk než my dva dohromady.
0: Jo, a přitom jí vlastně pomohlo, že jako dítě žila s rodiči ve výzkumné stanici v pralese, věděla, jak se v tom pohybovat.
1: Tak jo, uznávám, že přežila, ale pořád mi vrtá hlavou, jak vůbec zvládla ten pád psychicky, to bych asi nedal.
0: A já zas říkám, že člověk zvládne víc, než si myslí, dokud nemá na výběr.
1: V tomhle se asi neshodneme, ale je to fakt silný příběh.
0: Napište nám, jestli jste o ní slyšeli, nebo jestli znáte podobný příběh, kdy někdo přežil něco, co neměl. V 16 hodin zprávy Čet Rádia.
1: A než tam dojdeme, dáme vám něco k poslechu, ať vám to trochu zvedne odpoledne.

0: Je 16 hodin. Dobré odpoledne, u mikrofonu vás vítá Bucifal a s ním zprávy Čet rádia. A tady jsou hlavní titulky. Nepál dál hledá pohřešované po ničivých záplavách. Srbští studenti vstupují do předvolební kampaně a chtějí porazit prezidenta Vučije. Koalice hledá miliardy, o které by mohla osekat rozpočtový schodek. Sudánské ženy, které utekly před občanskou válkou do Egypta, se podle humanitárních pracovníků ocitají v zoufalé situaci. Aby uživili sebe a své děti, jsou tlačeny k prodeji vlastního těla a čelí vykořisťování i výhrůžkám. Přístup ke zdravotní péči, ke vzdělání i k jídlu je pro ně přitom nedostatečný. Opoziční hnutí vedené protestujícími studenty v Srbsku zahájilo kampaň, jejímž cílem je odstavit od moci prezidenta Aleksandara Vučije. Ten tento týden rozpustil parlament a vypsal předčasné volby na 25. října. Podle serveru Balkan Insight je studentská kandidátka v tuto chvíli nejsilnější opoziční silou v zemi. První předvolební shromáždění se konalo symbolicky v Novém Sadu, kde protestní vlna před necelými 2 lety začala. V Nepálu dál pracují záchranné týmy, které pátrají po lidech pohřešovaných po bleskových záplavách z konce srpna. Podle dostupných údajů si neštěstí vyžádalo přes 1400 obětí, pohřešuje se víc než 5800 lidí. Horolezec a geodet Jan Trávníček popsal pro Radiožurnál ze základního tábora pod horou Manáslu, že Nepálci sice truchlí, ale dokážou se rychle vzpamatovat, protože přírodní katastrofy zažívají často. Dálnici D11 ve směru na Hradec Králové zablokovala kolem poledne hromadná nehoda 5 aut na 33. kilometru. Jeden člověk se lehce zranil, ke srážce došlo v místě dopravního omezení. Podle mluvčích středočeské policie a záchranné služby komplikace nastaly i v opačném směru na Prahu, kudy se musely složky integrovaného záchranného systému k místu dostat. Koaliční politici hledají desítky miliard korun, o které by mohli seškrtat rozpočtový schodek ve výši 389 miliard. Ekonom Vít Hradil v pořadu Řečí peněz upozornil, že v celkovém objemu rozpočtu jde spíš o symbolické gesto než o zásadní zásah. Podle něj by dluh dokázal zvrátit až hospodářský růst nejméně 6% ročně. A teď sport. Šlágrem sobotního programu 8. kola Champions League je brněnské městské derby, ve kterém Zbrojovka hostí Artis v ShipEx aréně. Ve stejnou dobu se hraje i duel Liberce s Mladou Boleslaví a zápas Bohemian se Slováckem. Přímé přenosy nabízí Radiožurnál Sport. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů chce, aby Národní sportovní agentura přestala podporovat anketu Sportovec roku. Na síti X vysvětlil, že mu vadí kroky šéfa sportovní redakce České televize Michala Dusíka, který stojí v čele klubu sportovních novinářů, jenž anketu pořádá. Dusík reagoval s tím, že agentura letos mezi partnery ankety není. A na závěr do divadla, kde se vaří. Brněnská Husa na provázku otevírá sezonu inscenací Amore mio Brno, což je vlastně kuchařská show, do níž se zapojují sami diváci. Připravuje se pizza k noci i fritata a recepty pocházejí od babičky jednoho z autorů, herce s italskými kořeny. Do tématu sezony nazvaného Made in Europe to sedí dokonale. Počasí. Aktuálně máme polojasno, v Praze 22 stupňů, v Brně 20 a v Ostravě 17. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. V Praze na křižovatce ulic Plzeňská a u Kalvárie došlo před chvílí k nehodě 2 osobních aut, provoz je omezený. Také na Mánesově mostě u Klárova se před chvílí střetlo osobní auto se skútrem, počítejte se zdržením. Na dálnici D11 na 33. kilometru ve směru na Jaroměř se stala nehoda. V ulici k Barandovu v Praze havarovala 4 osobní auta, projíždějte opatrně. Na silnici I-27 u Plzně stojí poroukané vozidlo a tvoří překážku na vozovce, počítejte se zdržením. Na dálnici D1 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá až do října příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Příjemné sobotní odpoledne přeje Bucipal, Čet Rádio.
1: Tohle je Čet Rádio.

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš? Jiní to umí, ale co já s tím, když nespívají?

počasí. Příjemné odpoledne. Váš počasíčkář Bucifal se právě vrátil od oblohy, tak poslouchejte. Aktuálně máme polojasno, v Praze 22 stupňů, v Brně 20 a v Ostravě 18. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pondělí deštivo, teploty kolem 21, úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu přehánky, teploty kolem 23, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 19, pátek zataženo, teploty kolem 20. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio. Dopravní servis. V Praze na křižovatce ulic Plzeňská a u Kalvárie došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, provoz je omezený. Také na Mánesově mostě u Klárova se před chvílí střetlo osobní auto se skútrem, počítejte se zdržením. Na dálnici D11 na 33. kilometru ve směru na Jaroměř se stala nehoda. Ulici k Barandovu v Praze havarovala 4 osobní auta, projíždějte opatrně. Na silnici I27 u Plzně stojí porouchané vozidlo a tvoří překážku na vozovce, počítejte se zdržením. Na dálnici D1 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá až do října příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Příjemné sobotní odpoledne přeje Bucifal, Čet Rádio.

0: Věděla jsi, že je jedno město, kde můžeš stát jednou nohou v Belgii a druhou v Nizozemsku, a to přímo v obýváku?
1: Cože? To si vymýšlíš. Dobré odpoledne teda, tady Czech Radio, Vlasta a Bucifal, je 16.40.
0: Nevymýšlím. A venku je pořád hezky, 22 stupňů, polojasno, takže si to poslechni v klidu.
1: Tak povídej, o co jde. Ty se tváříš, jako bys na to čekal celý týden.
0: Je to Barle na hranici Belgie a Nizozemska.

0: kudy vede hranice. Někde jde rovnou přes obchod, takže pokladna je v jiný zemi než regál s bonbony.
1: To by mě fakt bavilo tam jít nakupovat a přecházet hranice mezi regály.
0: No jo, a prej to místní dřív využívali, třeba když v jedné zemi byla zavíračka dřív než v druhý, tak si jenom přešli o pár kroků a pokračovali v hospodě.
1: To je fakt šikovný. My máme s klukama na chalupě problém přejít přes potok a tihle mění stát cestou na záchod.
0: Přesně tak si to představuju, jenom bez toho slova, co nesmím říct.
1: Napište nám, jestli jste v Barle byli, jestli jste si taky přeskočili hranici bez pasu.
0: 17 hodin zprávy čet rádia a teď hudba.

Je 17 hodin. Příjemné odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Bucipal, poslouchejte zprávy Čet rádia. O čem se dnes mluví? Nepál dál hledá pohřešované po ničivých záplavách. Srbští studenti vstupují do předvolební kampaně a chtějí porazit prezidenta Vučije. Koalice hledá miliardy, o které by mohla osekat rozpočtový schodek. Sudánské ženy, které utekly před občanskou válkou do Egypta, se podle humanitárních pracovníků ocitají v zoufalé situaci. Aby uživili sebe a své děti, jsou tlačeny k prodeji vlastního těla a čelí vykořisťování i výhrůžkám. Přístup ke zdravotní péči, ke vzdělání i k jídlu je pro ně přitom nedostatečný. Dálnici D11 ve směru na Hradec Králové zablokovala kolem poledne hromadná nehoda 5 aut na 33. kilometru. Jeden člověk se lehce zranil, ke srážce došlo v místě dopravního omezení. Podle mluvčích středočeské policie a záchranné služby komplikace nastaly i v opačném směru na Prahu, kudy se musely složky integrovaného záchranného systému k místu dostat. Koaliční politici hledají desítky miliard korun, o které by mohli seškrtat rozpočtový schodek ve výši 389 miliard. Ekonom Vít Hradil v pořadu Řečí peněz upozornil, že v celkovém objemu rozpočtu jde spíš o symbolické gesto než o zásadní zásah. Podle něj by dluh dokázal zvrátit až hospodářský růst nejméně 6% ročně. V Nepálu dál pracují záchranné týmy, které pátrají po lidech pohřešovaných po bleskových záplavách z konce srpna. Podle dostupných údajů si neštěstí vyžádalo přes 1400 obětí, pohřešuje se víc než 5800 lidí. Horolezec a geodet Jan Trávníček popsal pro Radiožurnál ze základního tábora pod horou Manáslu, že Nepálci sice truchlí, ale dokážou se rychle vzpamatovat, protože přírodní katastrofy zažívají často. Opoziční hnutí vedené protestujícími studenty v Srbsku zahájilo kampaň, jejímž cílem je odstavit od moci prezidenta Alexandra Vučije. Ten tento týden rozpustil parlament a vypsal předčasné volby na 25. října. Podle serveru Balkan Insight je studentská kandidátka v tuto chvíli nejsilnější opoziční silou v zemi. První předvolební shromáždění se konalo symbolicky v Novém Sadu, kde protestní vlna před necelými 2 lety začala. A teď sport. Šlágrem sobotního programu 8. kola Champions League je brněnské městské derby, ve kterém zbrojovka hostí Artis v ShipEx aréně. Ve stejnou dobu se hraje i duel Liberce s Mladou Boleslaví a zápas Bohemian se Slováckem. Přímé přenosy nabízí Radiožurnál Sport. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů chce, aby Národní sportovní agentura přestala podporovat anketu Sportovec roku. Na síti X vysvětlil, že mu vadí kroky šéfa sportovní redakce České televize Michala Dusíka, který stojí v čele klubu sportovních novinářů, jenž anketu pořádá. Dusík reagoval s tím, že agentura letos mezi partnery ankety není. A na závěr do divadla, kde se vaří. Brněnská Husa na provázku otevírá sezonu inscenací Amore mio Brno, což je vlastně kuchařská show, do níž se zapojují sami diváci. Připravuje se pizzák noci i fritata a recepty pocházejí od babičky jednoho z autorů, herce s italskými kořeny. Do tématu sezony nazvaného Made in Europe to sedí dokonale. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 22 stupňů, v Brně polojasno a 20, v Ostravě zataženo a 17. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Čet rádio. Dopravní servis. Na dálnici D5 ve směru na Plzeň došlo k nehodě na 28. kilometru, na místě jsou 2 osobní auta, projíždí se opatrně. Nehoda hlásena také na silnici 38 u Poděbrad, kde stojí 2 vozidla po srážce. V Praze v ulici k Barandovu se před hodinou stala nehoda 4 osobních aut, provoz je omezený.
Ve Znojmě na náměstí Svobody probíhá vyšetřování nehody, počítejte s překážkou v celé šířce vozovky. Na dálnici D5 směrem na Rozvadov u 125. kilometru stojí porouchané vozidlo a tvoří se zdržení. Podobná situace je na dálnici D1 u Brna na 236. kilometru a také mezi 375. a 376. kilometrem směrem na Katovice. Zdržení hlásíme i na dálnici D4 u Strakonic po poruše vozidla. Z omezení připomínáme přestavbu křižovatky dálnic D1 a D2 u Brna, kde se tvoří kolony, práce potrvají do 20. října. U Chlumce na Ústecku probíhá stavba kruhového objezdu na silnici 3. třídy, omezení platí do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez zásadních omezení. To bylo dopravní hlášení, jsem Bucipal, Čet Rádio.

believe it or not, you saved my life. Jet Radio. Počasí. Zdravím vás u Jet Rádia, tady Bucifal od počasí. Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 22 stupňů, v Brně polojasno a 20, Ostravě zataženo a 17. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pondělí deštivo, teploty kolem 21, úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu přehánky, teploty kolem 23, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 19, pátek zataženo, teploty kolem 20. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Jet Radio. Dopravní servis. Na dálnici D5 ve směru na Plzeň došlo k nehodě na 28. kilometru, na místě jsou dvě osobní auta, projíždí se opatrně. Nehoda hlásena také na silnici 38 u Poděbrad, kde stojí dvě vozidla po srážce. V Praze v ulici k Barandovu se před hodinou stala nehoda 4 osobních aut, provoz je omezený. Ve Znojmě na náměstí Svobody probíhá vyšetřování nehody, počítejte s překážkou v celé šířce vozovky. Na dálnici D5 směrem na Rozvadov u 125. kilometru stojí porouchané vozidlo a tvoří se zdržení. Podobná situace je na dálnici D1 u Brna na 236. kilometru a také mezi 375. a 376. kilometrem směrem na Katovice. Zdržení hlásíme i na dálnici D4 u Strakonic po poruše vozidla. Z omezení připomínáme přestavbu křižovatky dálnic D1 a D2 u Brna, kde se tvoří kolony, práce potrvají do 20. října. U Chlumce na Ústecku probíhá stavba kruhového objezdu na silnici 3. třídy, omezení platí do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez zásadních omezení. To bylo dopravní hlášení, jsem Bucifal, Čet Rádio.

0: Koukám ven a je tam takový to nudný zataženo, žádnej déšť, žádný slunce, prostě nic. 22 stupňů, to je fajn, ale ta obloha vypadá jak vygumovaná.
1: No jo, aspoň nezmokneš. Dobrý podvečer všem, tady Čet Rádio, Pucipal a Vlasta a je 17.40.
0: Zítra prej má pršet 14 až 19 stupňů, takže si užijte tohle sucho, dokud to jde.
1: To zní jako z rozhlasu pro zahrádkáře, ale budíš. Co máš dneska za téma, Vlasto?
0: Něco z kultury. V Brně v Huse na Provázku otvírají sezonu a je to vlastně divadlo, kde se vaří.
1: Tože, vaří? To jako přímo na jevišti?
0: Jo, jmenuje se to Amore Mio, Brno, a diváci se do toho zapojují. Dělá se pizza, gnocchi, frittata.
1: Frittata na jevišti, to si teda umím představit, ten úklid po představení.
0: Recepty mají být po babičce jednoho z autorů, který má italský kořeny. Takže je to i takový rodinný.
1: To se mi líbí víc než tak gnocchi. Rodinný recept má váhu, kterou žádná kuchařka nenahradí.
0: Celá sezona se jmenuje Made in Europe, tak jim to tam prej sedí dokonale.
1: Uvidíme, jestli jim to sedne i divákům v hledišti, když budou muset ochutnávat cizí vaření.
0: Já bych tam klidně šla, i kdyby to bylo jenom kvůli té pice.
1: Ty bys šla kamkoliv, kde se jí. To vím už dávno.
0: No a co, aspoň vím, proč tam jdu. Napište nám, jestli byste na takový vaření v divadle šli, nebo jestli vám to přijde jako zbytečný cirkus.
1: 18 hodin jsou zprávy Čet Rádia, tak se tam mezi tím zamyslete.
0: Za hodinu jsme tu zase, klidně se k tý gnocchi ještě vrátíme.
1: Jo, a teď vám dáme něco k poslechu, ať vám to zataženo trochu prosvětlí.

Je 18 hodin. Dobrý večer, u mikrofonu Bucifal a před vámi jsou zprávy Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Nepál dál hledá pohřešované po ničivých záplavách. Srbští studenti vstupují do předvolební kampaně a chtějí porazit prezidenta Vučije. Koalice hledá miliardy, o které by mohla osekat rozpočtový schodek. Dálnici D11 ve směru na Hradec Králové zablokovala kolem poledne hromadná nehoda 5 aut na 33. kilometru. Jeden člověk se lehce zranil, ke srážce došlo v místě dopravního omezení. Podle mluvčích středočeské policie a záchranné služby komplikace nastaly i v opačném směru na Prahu, kudy se musely složky integrovaného záchranného systému k místu dostat. V Nepálu dál pracují záchranné týmy, které pátrají po lidech pohřešovaných po bleskových záplavách z konce srpna. Podle dostupných údajů si neštěstí vyžádalo přes 1400 obětí, pohřešuje se víc než 5800 lidí. Horolezec a geodet Jan Trávníček popsal pro Radiožurnál ze základního tábora pod horou Manáslu, že Nepálci sice truchlí, ale dokážou se rychle vzpamatovat, protože přírodní katastrofy zažívají často. Sudánské ženy, které utekly před občanskou válkou do Egypta, se podle humanitárních pracovníků ocitají v zoufalé situaci. Aby uživili sebe a své děti, jsou tlačeny k prodeji vlastního těla a čelí vykořisťování i výhrůžkám. Přístup ke zdravotní péči, ke vzdělání i k jídlu je pro ně přitom nedostatečný. Opoziční hnutí vedené protestujícími studenty v Srbsku zahájilo kampaň, jejímž cílem je odstavit od moci prezidenta Aleksandara Vučije. Ten tento týden rozpustil parlament a vypsal předčasné volby na 25. října. Podle serveru Balkan Insight je studentská kandidátka v tuto chvíli nejsilnější opoziční silou v zemi. První předvolební shromáždění se konalo symbolicky v Novém Sadu, kde protestní vlna před necelými 2 lety začala. Koaliční politici hledají desítky miliard korun, o které by mohli seškrtat rozpočtový schodek ve výši 389 miliard. Ekonom Vít Hradil v pořadu Řečí peněz upozornil, že v celkovém objemu rozpočtu jde spíš o symbolické gesto než o zásadní zásah. Podle něj by dluh dokázal zvrátit až hospodářský růst nejméně 6% ročně. A teď sport. Šlágrem sobotního programu 8. kola Champions League je brněnské městské derby, ve kterém zbrojovka hostí Artis v ShipEx aréně. Ve stejnou dobu se hraje i duel Liberce s Mladou Boleslaví a zápas Bohemian se Slováckem. Přímé přenosy nabízí Radiožurnál Sport. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů chce, aby Národní sportovní agentura přestala podporovat anketu Sportovec roku. Na síti X vysvětlil, že mu vadí kroky šéfa sportovní redakce České televize Michala Dusíka, který stojí v čele klubu sportovních novinářů, jenž anketu pořádá. Dusík reagoval s tím, že agentura letos mezi partnery ankety není. A na závěr do divadla, kde se vaří. Brněnská Husa na provázku otevírá sezonu inscenací Amorei Mio, Brno, což je vlastně kuchařská show, do níž se zapojují sami diváci. Připravuje se pizzák Noci i fritata a recepty pocházejí od babičky jednoho z autorů, herce s italskými kořeny. Do tématu sezony nazvaného Made in Europe to sedí dokonale. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 22 stupňů, v Brně polojasno a 20, v Ostravě zataženo a 17. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Dopravní servis. Na silnici 34 v Jindřichově Hradci se před chvílí stala nehoda, vozovka je částečně blokovaná, počítejte se zvýšenou opatrností. V Praze v ulici Evropská došlo před hodinou k nehodě, provoz je tam omezený. Nehoda hlásili také na silnici 38 u Poděbrad na Nymbursku.
Na dálnici D3 na 126. kilometru směrem na Prahu stojí porouchané vozidlo a tvoří se tam zdržení. Podobná situace je i na dálnici D10 mezi 35. a 37. kilometrem směrem na Turnov. Z omezení připomeňme, že u Brna na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky. V místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. V Praze na Libeňském mostě pokračuje jeho postupná přestavba, uzavírka platí dlouhodobě až do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez zásadních omezení. To bylo dopravní hlášení, hezké sobotní odpoledne za sebe i za celý tým vám přeje Bucipal, Čet Rádio.

0: Příběh dne.
1: Bylo léto 1983 a na start 550-kilometrového ultramaratonu mezi Sydney a Melbourne se postavilo hrstka nejlepších běžců světa, oblečených do drahých tréninkových souprav a moderní obuvi. Mezi nimi stál i jeden podivín v montérkách a gumových holínkách, 60-letý farmář jménem Cliff Young z Jižní Austrálie. Novináři se mu smáli a ptali se, co si vlastně myslí, že v tomhle poli dokáže. Cliff jen klidně vysvětlil, že na farmě celý život honil ovce pěšky, někdy i 3 dny v kuse za bouřky, a že tohle bude podobné. Když vystřelila startovní pistole, profesionálové vyrazili svým tréninkovým tempem a v noci si dopřávali několik hodin spánku, jak je to v takových závodech zvykem. Cliff ale běžel dál i po setmění, pomalým, nemotorným šouravým krokem, který mu později vynesl přes dívku Jungův šoural. Nikdo mu neřekl, že se má v noci zastavit, a tak prostě neustal. Postupně předbíhal jednoho vyčerpaného soupeře za druhým a do cíle v Melbourne dorazil jako první, o celých 10 hodin dřív, než se čekalo, a o téměř 2 dny rychleji, než byl dosavadní traťový rekord. Když dostal vítěznou odměnu 10 000 dolarů, rozdělil ji rovným dílem mezi ostatních 4 nejlepší běžce, protože prý taky dřeli. Jeho šouravý běžecký styl dodnes používají vytrvalci po celém světě a říkají mu Cliff Young Shuffle. Tenhle příběh nám připomíná, že vytrvalost a poctivá dřina dokážou porazit i ty nejlépe vybavené favority.

počasí. Dobrý večer, posluchači. Tady Bucifál den pomalu končí, tak se mrkneme, co chystá noc a zítřek. Aktuálně v Praze zataženo a 22 stupňů, v Brně polojasno a 20, Ostravě zataženo a 17. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu přehánky, teploty kolem 22, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 17 a 19 stupni. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Na silnici 34 v Jindřichově Hradci se před chvílí stala nehoda, vozovka je částečně blokovaná, počítejte se zvýšenou opatrností. V Praze v ulici Evropská došlo před hodinou k nehodě, provoz je tam omezený. Nehoda hlásili také na silnici 38 u Poděbrad na Nymbursku. Na dálnici D3 na 126. kilometru směrem na Prahu stojí porouchané vozidlo a tvoří se tam zdržení, podobná situace je i na dálnici D10 mezi 35. a 37. kilometrem směrem na Turnov. Z omezení připomeňme, že u Brna na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky. V místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. V Praze na Libeňském mostě pokračuje jeho postupná přestavba, uzavírka platí dlouhodobě až do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez zásadních omezení. To bylo dopravní hlášení, hezké sobotní odpoledne za sebe i za celý tým vám přeje Bucifál, Čet Rádio.

0: Koukám ven a je pořád zataženo, 21 stupňů, takový to nerozhodný počasí, kdy nevíš, jestli si vzít bundu nebo ne.
1: Dobrý podvečer teda, tady Čet Rádio, Bucifal a Vlasta, je 18.40. A zítra prej má pršet, tak si tu bundu vem rovnou dvakrát.
0: Hele, věděl jsi, že na Islandu skoro nejsou komáři?
1: Cože? Si vymýšlíš, komáři jsou přece všude, to je jejich smysl života, otravovat lidi.
0: Ne, fakt. Je tam pár druhů pakomárů, ale ten klasický sající komár tam prostě nežije, vědci si s tím dlouho lámou hlavu.
1: A proč zrovna tam ne? Vždyť je tam vody dost, mokřady, jezera, to má komár jako ráj.
0: Právě, že se to počasí moc rychle mění, prej se to počasí tak kolísá, že se larvy nestíhají vyvinout, než zamrzne nebo se to zase změní.
1: Ty jo, to je vlastně vtipný, že jediná země, kam by se člověk chtěl kvůli komárům odstěhovat, je zrovna ta, kde je pořád mizerné počasí.
0: No jo, a přitom mají skoro všechno ostatní, medvědy nemají, hady nemají, jenom ty ovce a gejzíry.
1: Já bych se tam stejně bál, takový to nemrznoucí sklo, sopky pod nohama, to není pro chlapa se zahrádkou.
0: Ty bys tam řešil, jestli tam rostou rajčata, viď?
1: No a co, to je legitimní otázka. Bez rajčatníkám.
0: Napište nám, jestli jste na Islandu byli a jestli vás fakt žádný komár neštípnul, to by mě zajímalo.
1: 19 hodin jsou zprávy Čet Rádia, tak než tam dojdeme, dáme vám něco k poslechu, ať vám to zataženo trochu rozjasní.

Je 19 hodin. Dobrý večer, u mikrofonu Bucipal a před vámi jsou zprávy Čet rádia. Ve zprávách dnes. Při výstupu na Mont Blanc zahynul český horolezec. Donald Trump viní z útoku na Saudskou Arábii Irán. Země tzv. BRICS vyzývají ke sklidnění situace na Blízkém východě. Ruské údery na ukrajinské přístavy u Černého moře podle tamních představitelů zesílily. Bezpečnostní expert městské policie z přístavního Černomorsku Petro Kanarian řekl Českému rozhlasu, že na přístavy dopadají rakety, drony i řízené pumy prakticky každý den a hlavně v noci. Kyjev v srpnu navrhl v Černém moři příměří, Moskva ho ale odmítla a nový návrh zatím na stole není. Ukrajinci se podle experta připravují také na těžkou zimu. Koaliční politici hledají ve státním rozpočtu desítky miliard, o které by snížili schodek ve výši 389 miliard korun. Podle ekonoma Víta Hradila jde v kontextu celého rozpočtu spíš o symbolický krok. Upozorňuje také, že hospodářský růst by musel dosahovat nejméně 6% ročně, aby se zadlužení dalo zvrátit. Toto v pořadu Českého rozhlasu Řečí peněz. Ve francouzských Alpách přišel o život český horolezec. Muže ve věku kolem 40 let zasáhlo ve čtvrtek padající kamení, když procházel nebezpečným skalnatým úsekem na trase k vrcholu Mont Blancu. Informovala o tom agentura AFP i místní list Le Dauphiné Libéré, úmrtí potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí v Praze. Za vzdušným útokem na Saudskou Arábii stojí pravděpodobně Irán. Prohlásil to v sobotu americký prezident Donald Trump. Útok poškodil ropovod, který vede z východu na západ království a je klíčový pro vývoz ropy mimo Hormuzský průliv. Informuje o tom agentura Reuters. 11 členských zemí uskupení BRICS vyzvalo ke sklidnění situace na Blízkém východě. Prohlášení ze summitu v Dili žádají zdrženlivost a zastavení dalších kroků. Do skupiny patří mimo jiné Čína, Rusko, Irán nebo Indie a dvoudenního jednání se účastní i ruský prezident Vladimir Putin a čínský vůdce Xi Jinping. A teď sport. Fotbalisté pražské Sparty hostili v 8. kole nejvyšší domácí soutěže Jablonec. Přímý přenos ze zápasu nabídla stanice Radiožurnál Sport. Česká vodní slalomářka Tereza Kneblová získala bronz v závěrečném závodě světového poháru kanoistek ve španělském Soude Urgel. Třetí místo jí patří i v celkovém pořadí pětidílného seriálu. A na závěr pozvánka do Liberce. Tamní botanická zahrada přidala do expozice masožravých rostlin jednu z nejvzácnějších láčkovek světa, druh Nepenthes clipeata. Ve volné přírodě roste jen na hoře Kelam v západní části indonéského Bornea a přežívá tam podle zahrady už jen několik jednotlivých rostlin. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 22 stupňů, v Brně polojasno a 19, v Ostravě zataženo a 16. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A z nebe rovnou na asfalt Čet rádio pokračuje dopravním servisem. Čet rádio. Dopravní servis. Na dálnici D1 mezi 343. a 341. kilometrem ve směru na Ostravu došlo před chvílí k nehodě v úseku, kde probíhají práce na silnici, provoz je omezen. V Praze v ulici Poděbradská se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut, na vozovce je překážka, projíždějte opatrně. Na silnici první třídy v Praze došlo před hodinou k nehodě motocyklu s osobním autem, i tady je na vozovce překážka. A na silnici číslo 34 v Jindřichově Hradci se před hodinou srazil motocykl s osobním autem, provoz je omezen zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2. V místě sjezdu na Brno centrum ve směru Praha může vznikat kolona, omezení potrvá do 20. října. U Kaplice na jihu Čech jsou kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené navazující silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím, omezení platí do konce listopadu.
Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopravní servis, sledujte ČT Rádio i v sobotu večer.

and water we're moving. There is water at the bottom.

počasí. Příjemný večer, posluchači Čet rádia. Tady Bucipal a mám pro vás předpověď na noc i další dny. Aktuálně v Praze zataženo a 21 stupňů, v Brně polojasno a 19, v Ostravě zataženo a 16. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu přehánky, teploty kolem 22, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 17 a 19 stupni. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Čet rádio. Dopravní servis. Na dálnici D1 mezi 343. a 341. kilometrem ve směru na Ostravu došlo před chvílí k nehodě v úseku, kde probíhají práce na silnici, provoz je omezen. V Praze v ulici Poděbradská se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut, na vozovce je překážka, projíždějte opatrně. Na silnici první třídy v Praze došlo před hodinou k nehodě motocyklu s osobním autem, i tady je na vozovce překážka. A na silnici číslo 34 v Jindřichově Hradci se před hodinou srazil motocykl s osobním autem, provoz je omezen zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu na Brno centrum ve směru Praha může vznikat kolona, omezení potrvá do 20. října. U Kaplice na jihu Čech jsou kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené navazující silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím, omezení platí do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopravní servis, sledujte Čet rádio i v sobotu večer.

0: Vlasto, řekni mi upřímně, kdy jsi naposled celý večer jenom poslouchala desku od začátku do konce, bez telefonu v ruce?
1: No teda, to bude už let. Dobrý večer všem, tady Čet Rádio, Vlasta a Bucifal.
0: A je 19.40, takže máte akorát čas si dneska večer něco pustit. Venku je 21 stupňů, polojasno, docela příjemně.
1: Tak co jsi vymyslel? Mám pocit, že se zase chystáš na nějakou desku, co má věk jak moje babička.
0: Rumors od Fleetwood Mac. Rok 1977 a je to pořád jedna z nejlepších desek, co kdy vznikly.
1: Fleetwood Mac znám, ale tuhle desku ne. O čem to teda je?
0: Kapela se rozpadala, dva páry se v ní zrovna rozcházely a oni z toho všeho nadělali album o lásce, co končí a bolí. Slyšíš to v každý písničce.
1: To zní jako docela drsná terapie na veřejnosti.
0: Přesně to je. A přitom to zní lehce, skoro veselo, jenže když posloucháš text, mrazí. Who You're Own Away je vlastně vzkaz jednoho člena druhýmu, se kterým se právě rozešel.
1: To je fakt syrový. A komu bys to doporučil? Ne každýmu se chce poslouchat rozchodovou desku v sobotu večer.
0: Právě že jo. Není to naříkání, je to spíš úleva, že to někdo řekl za tebe. Kdo měl někdy pocit, že něco končí a neví jak dál, sedne mu to.
1: Dobře, tak si to večer pustím, jestli teda stihnu vůbec sednout, dneska mám nohy jak z olova.
0: Ty jsi celý den vysedávala u mikrofonu, jak to, že máš nohy jak z olova?
1: To se ptáš mě, nebo se ptáš sám sebe, ty jsi tu seděl vedle mě.
0: No jo, tak to beru zpátky.
1: Vítra prej má pršet od 14 do 18 stupňů, tak si na tu bundu vzpomeňte, dneska ještě vyrazte ven, dokud to jde.
0: 20 hodin jsou zprávy Čet Rádia, tak než se tam dostaneme, dáme vám kousek z té desky, ať víte, o čem mluvím.
1: Jo, a já se pomalu těším, až budu mít dneska po vysílání a klidně si to taky pustím doma na gauči.

Je 20 hodin. Pěkný večer vám přeje Bucipal, vítejte u zpráv Čet Rádia. Hlavní události v kostce. Při výstupu na Mont Blanc zahynul český horolezec. Donald Trump viní z útoku na Saudskou Arábii Irán. Země takzvaných BRICS vyzývají ke sklidnění situace na Blízkém východě. Ruské údery na ukrajinské přístavy u Černého moře podle tamních představitelů zesílily. Bezpečnostní expert městské policie z přístavního Černomorsku Petro Kanarian řekl Českému rozhlasu, že na přístavy dopadají rakety, drony i řízené pumy prakticky každý den a hlavně v noci. Kyjev v srpnu navrhl v Černém moři příměří, Moskva ho ale odmítla a nový návrh zatím na stole není. Ukrajinci se podle experta připravují také na těžkou zimu. 11 členských zemí uskupení BRICS vyzvalo ke sklidnění situace na Blízkém východě. Prohlášení ze summitu v Dili žádají zdrženlivost a zastavení dalších kroků. Do skupiny patří mimo jiné Čína, Rusko, Irán nebo Indie a dvoudenního jednání se účastní i ruský prezident Vladimir Putin a čínský vůdce Xi Jinping. Koaliční politici hledají ve státním rozpočtu desítky miliard, o které by snížili schodek ve výši 389 miliard korun. Podle ekonoma Víta Hradila jde v kontextu celého rozpočtu spíš o symbolický krok. Upozorňuje také, že hospodářský růst by musel dosahovat nejméně 6% ročně, aby se zadlužení dalo zvrátit. Toto v pořadu Českého rozhlasu Řečí peněz. Za vzdušným útokem na Saudskou Arábii stojí pravděpodobně Irán. Prohlásil to v sobotu americký prezident Donald Trump. Útok poškodil ropovod, který vede z východu na západ království a je klíčový pro vývoz ropy mimo Hormuzský průliv. Informuje o tom agentura Reuters. Ve francouzských Alpách přišel o život český horolezec. Muže ve věku kolem 40 let zasáhlo ve čtvrtek padající kamení, když procházel nebezpečným skalnatým úsekem na trase k vrcholu Mont Blancu. Informovala o tom agentura AFP i místní list Le Dauphiné Libéré, úmrtí potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí v Praze. A teď sport. Fotbalisté pražské Sparty hostili v 8. kole nejvyšší domácí soutěže Jablonec, přímý přenos ze zápasu nabídla stanice Radiožurnál Sport. Česká vodní slalomářka Tereza Kneblová získala bronz v závěrečném závodě světového poháru kanoistek ve španělském Soude Urgel. Třetí místo jí patří i v celkovém pořadí pětidílného seriálu. A na závěr pozvánka do Liberce. Tamní botanická zahrada přidala do expozice masožravých rostlin jednu z nejvzácnějších láčkovek světa, druh Nepenthes clypeata. Ve volné přírodě roste jen na hoře Kelam v západní části indonéského Bornea a přežívá tam podle zahrady už jen několik jednotlivých rostlin. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 21 stupňů, Brně jasno a 18, Ostravě polojasno a 16. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli. Příjemný večer, posluchači, váš Bucipal z Čet Rádia.

Kulturní tip na večer. Dnešní večer si zaslouží barevný a vtipný film Grand Budapest Hotel od Wese Andersona. Příběh se odehrává ve fiktivní evropské zemi Zubrouka a sleduje osudy legendárního konciérž Gustava H. a jeho mladého chráněnce Zera Moustafy, kteří se zapletou do vyšetřování záhadné smrti bohaté hostitelky a dědictví vzácného obrazu. Je to spojení detektivky, komedie a nostalgického pohledu na zaniklý svět starých evropských hotelů, natočené s neopakovatelným smyslem pro symetrii a pastelové barvy. Film potěší diváky, kteří mají rádi originální vizuální styl, chytrý humor a herecké hvězdy jako Ralpha Finese v hlavní roli. Skvěle se hodí i pro ty, kdo si chtějí odpočinout u lehčího, ale přitom mimořádně nápaditého díla. Pokud máte chuť na večer plný elegance, humoru a trochy dobrodružství, Grand Budapest Hotel je jasná volba. Přeji vám všem krásný a inspirativní kulturní večer s Čet rádiem.

počasí. Hezký večer u Čet rádia. Lucifal nese čerstvou předpověď, hodí se, ať už plánujete cokoliv. Aktuálně v Praze polojasno a 20 stupňů, v Brně jasno a 17, v Ostravě polojasno a 15. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu přehánky, teploty kolem 22, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 17 a 19 stupni. A to je vše. Klidný večer a dobrou náladu s Čet rádiem přeje Bucifal.

Je 21 hodin. Dobrý večer, od mikrofonu vás zdraví Bucipal a začínají zprávy Četrádia. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Při výstupu na Mont Blanc zahynul český horolezec. Donald Trump viní z útoku na Saúdskou Arábii Irán. Země tzv. BRICS vyzývají ke sklidnění situace na Blízkém východě. Ruské údery na ukrajinské přístavy u Černého moře podle tamních představitelů zesílily. Bezpečnostní expert městské policie z přístavního Černomorsku Petro Kanarian řekl Českému rozhlasu, že na přístavy dopadají rakety, drony i řízené pumy prakticky každý den a hlavně v noci. Kyjev v srpnu navrhl v Černém moři příměří, Moskva ho ale odmítla a nový návrh zatím na stole není. Ukrajinci se podle experta připravují také na těžkou zimu. Ve francouzských Alpách přišel o život český horolezec. Muže ve věku kolem 40 let zasáhlo ve čtvrtek padající kamení, když procházel nebezpečným skalnatým úsekem na trase k vrcholu Mont Blancu. Informovala o tom agentura AFP i místní list Le Dauphiné Libéré, úmrtí potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí v Praze. Koaliční politici hledají ve státním rozpočtu desítky miliard, o které by snížili schodek ve výši 389 miliard korun. Podle ekonoma Víta Hradila jde v kontextu celého rozpočtu spíš o symbolický krok. Upozorňuje také, že hospodářský růst by musel dosahovat nejméně 6% ročně, aby se zadlužení dalo zvrátit. Toto v pořadu Českého rozhlasu řečí peněz. 11 členských zemí uskupení BRICS vyzvalo ke sklidnění situace na Blízkém východě. Prohlášení ze summitu v Dili žádají zdrženlivost a zastavení dalších kroků. Do skupiny patří mimo jiné Čína, Rusko, Irán nebo Indie a dvoudenního jednání se účastní i ruský prezident Vladimir Putin a čínský vůdce Xi Jinping. Za vzdušným útokem na Saúdskou Arábii stojí pravděpodobně Irán. Prohlásil to v sobotu americký prezident Donald Trump. Útok poškodil ropovod, který vede z východu na západ království a je klíčový pro vývoz ropy mimo Hormuzský průliv. Informuje o tom agentura Reuters. A teď sport. Fotbalisté pražské Sparty hostili v 8. kole nejvyšší domácí soutěže Jablonec. Přímý přenos ze zápasu nabídla stanice Radiožurnál Sport. Česká vodní slalomářka Tereza Kneblová získala bronz v závěrečném závodě světového poháru kanoistek ve španělském São de Urgel. Třetí místo jí patří i v celkovém pořadí pětidílného seriálu. A na závěr pozvánka do Liberce. Tamní botanická zahrada přidala do expozice masožravých rostlin jednu z nejvzácnějších láčkovek světa, druh Nepenthes clipeata. Ve volné přírodě roste jen nahoře Kelam v západní části indonéského Bornea a přežívá tam podle zahrady už jen několik jednotlivých rostlin. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 19 stupňů, Brně jasno a 16, Ostravě polojasno a 14. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli. Příjemný večer, posluchači, váš Bucipal z Četrádia.

0: Pranastika.
1: V polovině září se váže moudrost babího léta, která praví, že létají-li ve vzduchu tenké pavučinky, bývá ještě pár pěkných dnů, než podzim ukáže pravou tvář. Zítřejší neděle 13. září ale babímu létu asi moc nepřeje, protože nás čeká zataženo a deštivo s teplotami od 14 do 18 stupňů a se srážkami je slušná šance, přes 60%. Takže pavučinky si spíš nechají šnout dešťové kapky než sluneční paprsky. Pokud máte cestu ven, klidně vezměte deštník, ať vás nepřekvapí. Teď ale hlavně zvolněte, uvařte si něco teplého a nechte den doznít v klidu. Přeji vám hezký zbytek večera a klidný spánek, krásné sny přeje Vlasta.

počasí. Příjemný večer, posluchači Čet rádia. Tady Bucifal a mám pro vás předpověď na noc i další dny. Aktuálně v Praze polojasno a 19 stupňů, v Brně jasno a 15, v Ostravě polojasno a 14. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu přehánky, teploty kolem 22, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 17 a 19 stupni. A to je z předpovědi vše. Hezký večer a klidnou noc, zdraví váš Bucifal.

0: je 22 hodin.
1: Dobrý večer, u mikrofonu Honza a před vámi jsou zprávy Čet rádia. O čem se dnes mluví? Při výstupu na Mont Blanc zahynul český horolezec. Šéf jedné z největších firem na umělou inteligenci volá po zpomalení vývoje. Japonská města přitvrzují vůči krátkodobým pronájmům. Ve francouzských Alpách přišel o život český horolezec. Muže, kterému bylo kolem 40 let, zasáhlo ve čtvrtek padající kamení v nebezpečném skalnatém úseku cesty na Mont Blanc. O neštěstí informovala agentura AFP i místní tisk, informaci potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí v Praze. Šéf americké firmy Anthropic Dario Amodei vyzval vývojáře umělé inteligence, aby ubrali plyn. Podle něj rostou schopnosti modelů rychleji, než stíhají bezpečnostní opatření a lidstvo tak může ztratit kontrolu. Nabídl proto tříkrokový rámec, který by dal víc času na zvládnutí rizik, píše agentura Reuters. Japonská města sahají k plošnému omezení krátkodobého ubytování. Důvodem jsou stížnosti obyvatel nejnavštěvovanějších míst na dopady masového turismu a hlavně na chování návštěvníků. Komunální politici zároveň považují dohled nad poskytovateli ubytování za nedostatečný. Slovenské hnutí Republika se navenek hlásí k úctě ke slovenskému národnímu povstání, minulost některých jeho představitelů ale vypovídá o něčem jiném. Místopředseda hnutí Milan Mazurek a lidé z jeho okolí se podle serveru aktuality.sk podíleli na vzniku dokumentu, který velebí klerofašistický slovenský štát. FEM přitom pomíjí deportace židů a odbojáře označuje za lůzu. A teď sport. Španělský cyklista Enric Mas udržel v předposlední, 20. etapě Vuelty červený trikot lídra a k celkovému triumfu mu chybí jen nedělní rovinatý úsek s cílem v Granadě. Královskou etapu vyhrál 36-letý Španěl Mikel Landa, český vrkař Jan Hirt dojel šestý a zapsal si svůj nejlepší letošní výsledek na tomto závodě. Fotbalisté Sparty zvládli domácí zápas 8. kola první ligy a porazili Jablonec 2-0. Skore otevřel v 19. minutě Yesimar Alcocer, po přestávce přidal druhý gól křídelník John Mercado. Letenští budovali naplno po dvou porážkách a v neúplné tabulci jsou 8. bod za severočeským soupeřem. A na závěr do Krkonoš. Správa Národního parku připravila ve Vrchlabí program s názvem Tma přede mnou a neb dotkněme se Krkonoš, který je určený zrakově postiženým i vidoucím. Děti si při něm mohly vyzkoušet, jak svět vnímají nevidomí a poznávat hory hmatem, sluchem i čichem.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, Brně jasno a 15, Ostravě polojasno a 14. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik večerní předpověď. Odpočíňte si, Čet rádio hraje dál, zdraví Honza.

0: počasí.
1: Ještě než půjdete spát, Honza a večerní pohled na oblohu. Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, Brně jasno a 15, Ostravě polojasno a 14. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu přehánky, teploty kolem 22, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 17 a 19 stupni. Počasí bychom měli. Příjemný pozdní večer, posluchači, váš Honza z Čet rádia.

0: Je 23 hodin.
1: Příjemný večer, od mikrofonu vás zdraví Honza a vítám vás u zpráv Četrádie. Ve zprávách dnes. Při výstupu na Mont Blanc zahynul český horolezec. Šéf jedné z největších firem na umělou inteligenci volá po zpomalení vývoje. Japonská města přitvrzují vůči krátkodobým pronájmům. Ve francouzských Alpách přišel o život český horolezec. Muže, kterému bylo kolem 40 let, zasáhlo ve čtvrtek padající kamení v nebezpečném skalnatém úseku cesty na Mont Blanc. O neštěstí informovala agentura AFP i místní tisk, informaci potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí v Praze. Slovenské hnutí Republika se navenek hlásí k úctě ke slovenskému národnímu povstání, minulost některých jeho představitelů ale vypovídá o něčem jiném. Místopředseda hnutí Milan Mazurek a lidé z jeho okolí se podle serveru aktuality.sk podíleli na vzniku dokumentu, který velebí klerofašistický slovenský štát. FEM přitom pomíjí deportace židů a odbojáře označuje za lůzu. Japonská města sahají k plošnému omezení krátkodobého ubytování. Důvodem jsou stížnosti obyvatel nejnavštěvovanějších míst na dopady masového turismu a hlavně na chování návštěvníků. Komunální politici zároveň považují dohled nad poskytovateli ubytování za nedostatečný. Šéf americké firmy Anthropic Dario Amodei vyzval vývojáře umělé inteligence, aby ubrali plyn. Podle něj rostou schopnosti modelů rychleji, než stíhají bezpečnostní opatření a lidstvo tak může ztratit kontrolu. Nabídl proto tříkrokový rámec, který by dal víc času na zvládnutí rizik, píše agentura Reuters. A teď sport. Španělský cyklista Enric Mas udržel v předposlední 20. etapě Vuelty červený trikot lídra a k celkovému triumfu mu chybí jen nedělní rovinatý úsek s cílem v Granadě. Královskou etapu vyhrál 36-letý Španěl Mikel Landa, český vrkař Jan Hirt dojel šestý a zapsal si svůj nejlepší letošní výsledek na tomto závodě. Fotbalisté Sparty zvládli domácí zápas 8. kola první ligy a porazili Jablonec 2-0. Skore otevřel v 19. minutě Josimar Alcocer, po přestávce přidal druhý gol křídelník John Mercado. Letenští budovali naplno po dvou porážkách a v neúplné tabulci jsou 8. pod za severočeským soupeřem. A na závěr do Krkonoš. Správa Národního parku připravila ve vrchlabí program s názvem Tma přede mnou a neb dotkněme se Krkonoš, který je určený zrakově postiženým i vidoucím. Děti si při něm mohly vyzkoušet, jak svět vnímají nevidomí a poznávat hory hmatem, sluchem i čichem.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 16 stupňů, v Brně 14 a v Ostravě 13. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. Klidný zbytek večera s Čet rádiem vám přeje Honza.

0: počasí.
1: Pozdní večer, posluchači. Za u mikrofonu s posledním dnešním počasím. Aktuálně máme polojasno v Praze 16 stupňů, v Brně 14 a v Ostravě 13. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu přehánky, teploty kolem 22, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 17 a 19 stupni. A to je opravdu poslední dnešní předpověď. Dobrou noc a hezké sny, váš Honza.

0: Je půlnoc.
1: Dobrou noc všem, co ještě nespí. U mikrofonu Honza a začínají zprávy Čet rádia. A tady jsou hlavní titulky. Při výstupu na Mont Blanc zahynul český horolezec. Šéf jedné z největších firem na umělou inteligenci volá po zpomalení vývoje. Japonská města přitvrzují vůči krátkodobým pronájmům. Šéf americké firmy Anthropic Dario Amodei vyzval vývojáře umělé inteligence, aby ubrali plyn. Podle něj rostou schopnosti modelů rychleji, než stíhají bezpečnostní opatření a lidstvo tak může ztratit kontrolu. Nabídl proto tříkrokový rámec, který by dal víc času na zvládnutí rizik, píše agentura Reuters. Ve francouzských Alpách přišel o život český horolezec. Muže, kterému bylo kolem 40 let, zasáhlo ve čtvrtek padající kamení v nebezpečném skalnatém úseku cesty na Mont Blanc. O neštěstí informovala agentura AFP i místní tisk, informace potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí v Praze. Japonská města sahají k plošnému omezení krátkodobého ubytování. Důvodem jsou stížnosti obyvatel nejnavštěvovanějších míst na dopady masového turismu a hlavně na chování návštěvníků. Komunální politici zároveň považují dohled nad poskytovateli ubytování za nedostatečný. Slovenské hnutí Republika se navenek hlásí k úctě ke slovenskému národnímu povstání, minulost některých jeho představitelů ale vypovídá o něčem jiném. Místopředseda hnutí Milan Mazurek a lidé z jeho okolí se podle serveru aktuality.sk podíleli na vzniku dokumentu, který velebí klerofašistický slovenský štát. FEM přitom pomíjí deportace židů a odbojáře označuje za lůzu. A teď sport. Španělský cyklista Enric Mas udržel předposlední 20. etapě Vuelty červený trikot lídra a k celkovému triumfu mu chybí jen nedělní rovinatý úsek s cílem v Granadě. Královskou etapu vyhrál 36-letý Španěl Mikel Landa, český vrchař Jan Hirt dojel šestý a zapsal si svůj nejlepší letošní výsledek na tomto závodě. Fotbalisté Sparty zvládli domácí zápas 8. kola první ligy a porazili Jablonec 2-0. Skore otevřel v 19. minutě Josimar Alcocer, po přestávce přidal druhý gól křídelník John Mercado. Letenští budovali naplno po dvou porážkách a v neúplné tabulci jsou 8. pod za severočeským soupeřem. A na závěr do Krkonoš. Správa Národního parku připravila ve Vrchlabí program s názvem Tma přede mnou a neb dotkněme se Krkonoš, který je určený zrakově postiženým i vidoucím. Děti si při něm mohly vyzkoušet, jak svět vnímají nevidomí a poznávat hory hmatem, sluchem i čichem.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 15 stupňů, v Brně polojasno a 13, v Ostravě polojasno a 12. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Dnes v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z dnešní předpovědi vše. Klidnou noc vám přeje Honza z Čet rádia.

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý den, pane Hajbo.
2: Dobrý den, pane Škrundle. Kde se tu vedete?
1: Ale jen tak náhodou. No, a vy?
2: Tak já taky tak náhodou nějak. No.
1: Kdo by to řekl, že se tak náhodou potkáme, víte?
2: No jo. A hned oba dva, že jo.
1: Vy se tady zotavujete, jo?
2: Ne, já jsem tady s manželkou, víte?
1: Ale dobře vypadáte.
2: Tak?
1: No.
2: A já si ty Tatry.
1: No jo, vy jste byl v Tatrách?
2: Ne, já ne, ale manželka, víte?
1: A vy už jste ženatý?
2: No tak trochu, no.
1: Tak to ani nevím. A koho pak jste si vlastně vzal?
2: Koho?
1: Jo.
2: No právě mou manželku.
1: No to já vím, já myslel jako, jestli ji neznám, víte, takhle.
2: No, tak to já nevím, to byste se jí musel zeptat jedině snad, no.
1: No jo. Není ona náhodou taková vysoká?
2: No taková vysoká, no. Ovšem mu nikdy ta vejška tak spíš tak jako do šířky.
1: No, tak to teda nevím, no jo. A jak vlastně ještě vypadá vaše manželka?
2: Jak? No, skoro normálně. Počkejte, teď ji vlastně budete znát. Teď byste chodíval taky do Slávie, ne?
1: No tak to jo, to ano.
2: No vidíte, já znal jste tam takovou tu hezkou servírku blondýnu, takovou jo, štíhlou, mladou.
1: Taková hezká, mladá blondýnka.
2: Mladá štíhla.
1: No jo, tak tu jsem znám.
2: Znal jste.
1: No jo, samozřejmě.
2: No vidíte, no tak ta to není, že jo. Moje manželka je taková ta starší, nehezká, jak tam byla jako šatnářka.
1: No tak počkejte, tak tu znám taky,
2: jo
1: taková no. Silnější, že jo?
2: No, no.
1: A ona, myslím, měla takovou zvláštní tvář, takovou divnou, že
2: no. Jo? Její tvář člověku připomínala tak trochu jako lidský obličej, jestli to máte.
1: Tak to já už vím teda, jo, taková starší.
2: No starší, no. Ano, jinak vypadá ještě mladě, takhle.
1: Mladě?
2: Jo, no.
1: Sakra, tak jestli se přece jenom jako nepletu.
2: Tak počkej, co bychom se... Já tady mám někde fotografii, no hlejte, tady to je ona.
1: No tak přece no. To je ona, no. Ale že jste říkal, pane Lajbo, že vypadá mladě, kdy tady vypadá nejmí na 40.
2: No vidíte, 53.
1: No tak to ano, to tedy no. Jo, no. Ale má aspoň hezký zuby.
2: No to má, no. Akorát, že ji trochu tlačejí, víte, oni jsou noví ještě.
1: A kdy jste si ji vlastně bral, pane Lajbo?
2: No už dávno, ještě za Svobodná.
1: Jako samozřejmě.
2: No, já myslím, že to víte právě.
1: Počkejte, sakra, kdo mi to říkal, že prý se rozvádíte, nebo co?
2: Já?
1: Jo.
2: A s kým?
1: No přece s vaší paní.
2: Jo, s paní, já, no tak to ne, to jsou nějaký pomluvy, nebo
1: ne.
2: Co? Ne.
1: Takže se vlastně nerozvádíte.
2: Ale depak, na tom není vůbec nic pravdy, pane Škrundle.
1: No jo.
2: To jsou ty nejpustší pomluvy, tohle. Ach bože, kéž by to byla pravda.
1: Že jo, já jsem si to taky myslel. Já přece vaši paní dobře znám. Poslouchejte, ale když jste si ji bral, neměla ona jaksi nějakou menší vadu?
2: No tak měla takovou chybičku, no. Ona byla tak trochu v jiném stavu tenkrát, víte?
1: Ne, ne, to já nemyslel. Já myslím jako jakousi tělesnou vadu, víte?
2: No tak já nevím, ona byla různě porouchaná. Já nevím, co myslíte právě, víte?
1: Neměla ona náhodou taky pleš?
2: Pleš?
1: Jo.
2: A myslíte na těle?
1: Ale... Přece na hlavě.
2: Jo, na hlavě, já. Že jste říkal tělesnou vadu, víte?
1: No tak to jsem myslel, jako jak si tu pleš.
2: Jo, tu pleš, ano. No to ona má ovšem na hlavě jenom, že ano.
1: No samozřejmě, kde jinde.
2: No kde jinde, no to je pravda.
1: A to ona nosí paruku, nebo co?
2: Paruku nosí, jo. Vždycky každý druhý den nosí paruku, víte.
1: Prosím vás, a proč každý druhý den?
2: Tak to by si lidi tak pozvolna zvykali na to, víte?
1: A že jste si bral, pane Leibl, abych vám řekl upřímně, víte, ta vaše manželka nemá ani moc velikou inteligenci.
2: Je, tak to jste ještě neviděl zezadu.
1: Ale ne, vy mě nechápete, já mluvím jaksi o její hlavě, víte.
2: Je, tak to tu má menší, ano.
1: A už ten celkový její zjev, já jsem mi myslím, tuhle viděl, ale v letadle. Ale...
2: Ne, tak to si opletete, pane Škrundle.
1: Jo.
2: No určitě.
1: No tak přijít se nemůžu, to je taky možný.
2: Určitě si opletete, já ji totiž do letadla nedostanu za nic na světě, manželku.
1: Jete, to ona se tak bojí letět v letadle.
2: Ne, ona se tam nevejde do těch dveří, víte.
1: Jo, tak a to vy máte, pane Leibl, rád takové silné ženy.
2: A dejte pokoj, já mám na štíhlí, pane Škrundle.
1: No tak, že jste si ji bral, nebo proč jste nezůstal aspoň svobodný? Poslouchejte, já pokud vím, tak mám snad dokonce snad, když si lékař zakázal takhle styk se ženami, ne?
2: Ale no jo, ale víte, já jsem si vzal tenkrát, jak si hlavně kvůr na vyknutí, pane Škrundle.
1: No tak, že se nenecháte s ní aspoň teďka rozvíjíst.
2: Já bych se dal rozvíct, ale musím ještě čekat, víte, pane Škrundle.
1: A prosím vás, na co, pane Leibl?
2: A tak musím čekat, až zase zeštíhlí a ty vlasy a zuby znovu narostou.
1: Klána krále, a proč, pane Leibl?
2: Ona mě totiž řekla, že dřív ode mě nepůjde, dokud u ní zase nenastane normalizace.
1: A víte, je. No, tak...

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl bych rád.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospodí.

pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony váví, jen pojďte dál, máte-li čas. Kdo žil v cizím městě, ví,

je 1 hodina. Příjemnou noc, u mikrofonu vás vítá Bucipal a přináší zprávy Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Svět se připravuje na dopady El Niño, podle Organizace spojených národů může být nejsilnější za desítky let. Zlatého lva v Benátkách získalo historické drama dánsko-egyptské režisérky. Japonská města utahují pravidla pro krátkodobé ubytování kvůli chování turistů. Dopady klimatického jevu El Niño se začínají projevovat po celém světě a podle generálního tajemníka Organizace spojených národů Antonia Guterrese by mohlo jít o nejsilnější El Niño za více než 70 let. Tento jev mění povětrnostní podmínky, v některých oblastech přináší sucho, jinde naopak vydatné srážky a tajfuny. Země se proto připravují na úhyny ryb, požáry i ničivé bouře. Japonská města sáhla k plošnému omezení krátkodobého ubytování. Důvodem jsou stížnosti obyvatel nejnavštěvovanějších míst na nadměrný turismus a hlavně na nevhodné chování návštěvníků. Komunální politici považují dosavadní dohled nad poskytovateli ubytování za nedostatečný. Olomoucký kraj loni evidoval 425 tzv. Brownfieldů, tedy opuštěných objektů a ploch určených k rekonstrukci a novému využití. Dohromady se rozkládají na 587 hektarech. Většinu z nich tvoří území, která dřív sloužila průmyslové a zemědělské výrobě. Údaje uvedla regionální inovační strategie kraje, kterou v pondělí 21. září projedná krajské zastupitelstvo. Hlavní cenu benátského filmového festivalu Zlatého lva získalo historické drama Neznámá žena, tedy Woman Unknown, dánsko-egyptské režisérky Mai Eltoukhyové. Zvláštní cenu poroty si na 83. ročníku odnesl dokument na za izraelských novinářů Yuvala Abrahama a Rachel Zorové. Ve filmu anonymně vypovídají bývalí i současní izraelští vojáci o zabíjení palestinských civilistů ve válce v pásmu Gazy. A teď sport. Fotbalisté Sparty zdolali doma v 8. kole první ligy Jablonec 2-0. Skore otevřel v 19. minutě Josimar Alcocer, po přestávce přidal druhý gól John Mercado. Letenští naplno bodovali po 2 ligových porážkách a v neúplné tabulce jsou 8. bod za svým sobotním soupeřem. A na závěr jedna nezvyklá procházka. Novou silnici mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem si dřív než řidiči prošli a projeli běžní lidé. Po necelých 5 kilometrech takzvané palačovské spojky, která napojí Valašsko na dálniční síť, vyrazili cyklisté, bruslaři i rodiny z kočárky. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 14 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Dnes v neděli pak bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Tolik počasí. Kdo ještě bdí, tomu noc s Čet rádiem uteče příjemněji, zdraví Bucipal.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: To je dobrý, to jí stačí. To jí stačí, no, ne, gratuluju, úspěch, no, neuvěřitelný. No,
1: jste mě tady zase pomlouval.
0: Ne, chválil, no, no, jste to musela slyšet. A že chlapci vám tleskali, no, a ty vás vidějí zezadu. No to je úspěch neskonalý. No začneme, ne?
2: Abychom zatraktivnili náš pořad, tak máme pro vás překvapení. Všichni vy, kteří se na nás teď díváte, budete slosováni a tři z vás dostanou hodnotné ceny.
0: Mohu prozradit ceny?
2: Ano, ano,
0: začneme
2: musíte,
0: odzadu.
2: Ano.
0: Třetí, no, cena. Opalování s Petrou Buzkovou v Chorvatsku.
2: Druhá cena, krátký milostný románek s ministrem Karlem Březinou.
0: Ano. Jenom jestli dovolíte, tady bych se u toho zastavil, u téhle ceny. Ten Karel Březina, já to čet ty aférky milostný. Nevíte to jeho vlastní jméno? Karel Březina?
1: Já nevím, že asi
0: ne. Ne, protože ten básník Otakar Březina, znala jste ho?
1: No znala, co
0: víte,
1: je s ním?
0: Víte, to je velký básník, no, tak to byl pseudonym. Tak no, jsem si říkal, jestli nějak nejsou příbuzný s Karlem Březinou.
1: Proč?
0: Protože víte, jak se Otakar Březina jmenoval vlastním jménem?
1: Ne, nevím.
0: Václav je baví. No?
2: No tak, pane Šimku, no, teda opravdu.
0: Mám literární znalosti, tak přemýšlím, ne?
2: Raději přečtěte první cenu.
0: První cena je takzvaná šílená. Je to kamion přebytečného hovězího, které ministr Fencl posílá na humanitární pomoc do Bosny. To je dobrák, co? Tady to nikdo nechce jíst, tak to tam šoupne. Pan ministr je takový dobrák, jako můj kamarád Vací, který jednou za měsíc vždycky ve své lednice udělá inventuru a všechny potraviny s prošlou záruční lhůtou dá do krabice a odnese to do maringotky Ukrajincům, který tam nedaleko staví nějaký úřad nebo kýho čerta.
1: Počkejte, prošla lhůta, ti Ukrajinci to snědí?
0: No, nesnědí. Ty to přelepěj, tu prošlou záruční lhutu, napíšou tam jinou a prodaj to na trhu, víte? A Vacík si to zase koupí. No. No a ještě takhle bych to řekl. Mám jednu zprávu, respektive dvě zprávy, vážení přátelé, mám pro vás. Dobrou a špatnou. Tak nejprve tu dobrou. Podle průzkumu veřejného mínění 99% občanů věří našim politikům. To je nádherný, ne? Ta špatná zpráva je, že průzkum se dělal výhradně mezi politiky.
1: Jak to, že to nebylo 100%?
0: To zavinil jeden poslanec. On se tak vopil ten den, že začal být soudný a mluvil pravdu.
2: Vážení diváci, inspirováni úspěchem našeho desetibojaře Tomáše Dvořáka.
0: Ano, já vím, že ho milujete, tam má všude jeho obrázky. Ale pardon, ještě jedna zpráva, zejména obdivuje skok o tyči. Ve skutečnosti politikům věří pouze 16% lidí. Mezi ostatními koluje hádanka. Víte, co to je, když se srazí dva autobusy plné politiků?
1: Co to je?
0: No nesmysl, té politici by nikdy nejeli autobusem, že jo? Tomu taková hypotetická možnost, kdyby třeba jim řekli, že se jede do vinýho sklípka a obsadili ty autobusy a kdyby se srazili, co by to bylo?
1: No nevím, co by...
0: Hromadné štěstí.
2: Teď jste mi připomněl, víte, že ten herec Sylvester Stallone, znáte
0: znám
2: ho?
0: Znám Stallone, teda znám Sylvestra. Já jsem se s ním dokonce setkal v Los Angeles posilovně, víte? Tak jsme se tak pozorovali. Já na něj koukal, on teda na mě přímo zíral, víte, co tam dělám. A pak jsme si zasoutěžili spolu. My jsme porovnávali svaly. A hádejte, kdo vyhrál.
1: Tak
0: já vám něco řeknu, náhodou jsem vyhrál já. Protože ona ta soutěž zněla, kdo ty svaly má líp utajený. Nenašel mi ani jeden, víte? No já jsem Čech, já nebudu přeci vystavovat na odiv svaly, teď vím, jak se tady krade, že jo?
2: Ne, tak Sylvester Stallone má v Česku natáčet svůj nový film. Má v něm hrát agenta, který u nás hledá mladého, minulosti nezatíženého, čestného, pravdomluvného, svědomitého politika, který plní své předvolební sliby. Víte, jak se ten film má jmenovat?
0: No to nevím.
2: Nulová šance.
0: Jo, tak to odpovídá. Tomu bych docela věřil, protože zatím naši politici připomínají sportku. Víte, tam taky člověk dá peníze, celý týden mu slibujou výhru a pak to schrábne někdo úplně jiný.
2: No, počkejte, třeba se změní a třeba to změní ta nová politická strana, co má vzniknout, ta cesta změny.
0: Cesta změny, No. Já bych radši uvítal změnu cesty, protože u nás v Dejvicích se už nedá jezdit. Tam by se dali sázet na ulici přímo brambory. Říkáte změna cesty.
2: No, ne, cesta změny.
0: Cesta změny. Název je to zajímavý, a to ještě nic neznamená, protože sliby politiku připomínají před volbama brzlík.
2: Brzlík?
0: Brzlík.
2: Proč brzlík?
0: Chodila jste do školy?
2: No, chodila.
0: No, tak víte, že brzlík se v dospělosti ztrácí, ne? No, tak vidíte. Tak podívejte se třeba na takového Jana Rumla.
2: Ano,
0: bezbrzlíkovec. Ano, typický. Ten ho snad neměl ani jako dítě.
2: Ano. On Jan Ruml stále sliboval, že odejde z vysoké politiky.
0: Ne, stále a několikrát to slíbil.
2: No,
0: že
2: aspoň
0: odejde.
2: Čtyřikrát, ano. No. A pak na to vždycky zapomněl.
0: Víte, který to je Ruml? Hlava jako Agassi, tvář jako Rafter, backhand, forehand, nula. Prostě bezbrzlík. A pamatujete si, jaký měl Unie svobody heslo?
2: No, pamatuji. Normálně nelhat.
0: Nelhat. A já jsem šel před prázdninama kolem Senátu a tam takový divný zvuky, tak jsem přiložil sloní ucho, jak míváme my Češi ve zvyku. A říkám si, kdo to tluče? Asi bednář na obruče. A on vám tam Ruml zatloukal falešný lustrace.
2: No, to je pravda, až pod tíhou důkazů si vzpomněl,
0: ano,
2: že o tom věděl.
0: Ano, protože on rád jezdí na kole a on má paměť, Ruml, jak Tour de France. Víte, on si vzpomíná po etapách.
2: No ne, tak mezi sliby politiku a mezi realitou je diametrální rozdíl. Jak říká moje tetička ze Slovenska, a víte, který mesiac těhotenstva je pre chlapov najťažší? 10. a 11., protože to už musí dieťa nosiť aj oni.
0: Je pravda, ale... On teda, ale jestli můžu, nejtěžší pro nás muže je 0. měsíc, protože to musíme nasteč, víte?
2: Prosím,
0: jenom aby bylo jasno. No,
2: cesta změny, jo?
0: Cesta změny se má jmenovat ta nová strana. Teda měla, protože ještě než vznikla, tak se vytunelovali a nějak se rozpadli. Takže uvidíme. Ale nechci o ní mluvit. Hanlivě zatím teda předvedli to, že se nemají rádi. Uvidíme. Já mladým fandím. Já myslím, že taková by byla potřeba.
2: Ano, strana. To každý ví, že fandíte mladým. Ano. No, protože děláte se mnou, že?
0: Ano. Na vás v obdivu nejen, že jste mladá, ale já na vás v obdivu snad ještě víc, že ač tak mladá, pamatujete kolikrát víc, než některý starý, víte?
2: Já se dobře udržuji.
0: To je pravda, to musím potvrdit, jsem toho často svědkem. Paní Bubilková si udržuje zejména karosély v pořádku. V tomhle směru připomíná dokonce majitele autobazaru. Ten, kdyby se tak choval jako paní Bubilková, tak ho zavřou pro klamání zákazníka, protože by vyklepal z Trabanta Audinu.
2: Říkal jste, že fandíte mladým, to znamená, že fandíte i ministru Grossovi?
0: Upřímně řečeno fandím, protože je mladý, slušně se obléká, dobře mluví. A když řekne na obrazovce, že kriminalita klesá, jo, tak člověk se dívá do těch jeho nevinných očí a docela by mu věřil.
2: Ano, pak vyjde ven a vrátí se do reality. Já jsem nedávno šla městem v noci.
0: Perlovka?
2: Ale... Chtěla jsem průjít. Chtěla jsem projít se takovou tmavou uličkou a stál tam policista, říkám, prosím vás, je ta ulička bezpečná, víte, co mi řekl? Samozřejmě, že je, jinak bych tady nestál.
0: Tomu bych i věřil, protože já jsem nedávno v jedné restauraci na Václavském náměstí požíval potraviny a tam vedle mě u stolu obědvali dva policisté. Dali si čínu, to vím přesně, protože vrchní se jich ještě ptal, budou si přát pánové hůlky. Oni říkali, ne, my máme pendreky. No. A opravdu měli to s nima bezvadně, mlátili tu rejži tak, že jim sama létala dou. No prostě tak jsme tam jedli a najednou venku děsnej řev, střelba, ten jeden policista pohá tomu druhému, hele, neměli bychom se tam jít podívat, tam se něco děje. On pa, blázniš, seď, když se tam střílí.
2: Čekajte, ale my jsme zamluvili to, co jsem nakousla v úvodu. Inspirování úspěchem našeho desetibojaře Tomáše Dvořáka jsme se rozhodli, že uspořádáme mistrovství republiky v politickém desetiboji. Přečtěte disciplíny.
0: Děkuji za důvěru. No. Ano. První disciplína. Sprint k lukrativní funkci. Dále přetahování o židle. Hod problémů do dálky. Překážkový běh v politickém bahně. Trojskok do voličovy přízně. Orientační běh mezi aférama. Skok o tyči do koryta. Hod úplatkem na cíl. Skok ze strany do strany. A poslední disciplína, vrch předvolebních nesmyslů do éteru.
2: Jak máme informace, tak politici se už na svůj desetiboj poctivě připravují.
0: No i pan Kavan, ten na tréninku kolem sebe má celé své lékařské konzilium a cvičí svoji oblíbenou disciplínu maraton v korytě.
2: No, velice zajímavý souboj. Slibuje disciplína trojskok do přízně voličů. Zacituji Mladou frontu Dnes. Politické strany si před parlamentními volbami chtějí zakládat svá vlastní rádia na internetu.
0: No jo, tak to už nebudeme potřebovat ani šampon s kondicionérem. To nám hlavu umejou politici zase ve svým vysílání. No naštěstí to mají být rádi jenom po internetu,
2: jak jsem slyšel, no.
0: Ten já nemám, že jo. Já internet miluju a grebeníček lustrace.
2: No, to je pravda. Víte, co udělá pan Šimek, když se ho zeptáte, jestli si nechce zaserfovat na internetu? Donese si prkno a naleje do počítače vodu.
0: Je hodně slabý fór. Tomu by se na Slovensku možná zasmál Baťa, kdyby mu na hlavu spal štěpa. Já se přiznám, že internetu nerozumím. Ale na to mám svý lidi, například paní Bubilkovo. Ta ač tak mladá, má velmi starý počítač. Nebo to ji asi kupovali ještě rodiče. Ale například můj přítel Klokočka, ten má taky internet, on nehdy mi otevřel na něm noviny, já jsem se tam dočetl, jsem si poznamenal, že vláda zahrnula do příjmu rozpočtu na příští rok i 20-miliardový dluh, který máme v Rusku. To máme optimistickou vládu, jo? A nebo jestli, když to vymýšleli, tak si hrkli, já nevím prostě. Ale mě to připomíná, jako kdyby si manželé zahrnuli do svého rodinného rozpočtu výhru ve sportce, když ještě ani nekoupili tiket.
2: No, komunisté chtějí dokonce 3x denně vysílat na internetovém rádiu.
0: Proč ne? No tak oni vědí, že opakovaná lež je pravdou, že jo?
2: No, jenom.
0: Ale jenom, že já nevím, kdo to bude poslouchat, to komunistické rádio, protože jak znám jejich voličskou základnu, tak u ty je nejoblíbenějším walkmanem naslouchadlo.
2: No ne, komunisty chtějí teď v těchto volbách zaútočit na mladé.
0: To je pravda, já jsem byl tuhle v hospodě si koupit žvíkačku Sevak a tam vám měli puštěnou televizi. No a tam nějaký čelnej komunista vykřikoval, že KSČM udělá všechno, proto, to já nevím, který to byl zrovna, ale vím, že obrazovka byla na křivo. Tak on říká, že udělají všechno proto, aby naše děti zase mohly žít v socialismu. A nějaký nervózní učitel, který tam do sebe brindal kafe, tam seděl, ten zpozornil a povídal, dobře jim tak, spratkům nevychovaným.
2: Já jenom čekám, která politická strana přijde s nápadem vyrábět před volbami politický budík.
0: No to je dobrý nápad, to by šlo na odbyt, protože každá strana samozřejmě by měla svůj budík. Jo? No. Z budíku ODS by se ráno ozval hlas Václava Klause. Občane, ty tržní lenochu. Ty ještě spíš, zatímco já už 2 hodinky pracuji, jak pilná včelka Mája s Kajogotem dohromady pro tvé blaho. Vyskoč z pyžama lumpiku, utáhni si opasek a běž něco dělat, ať vyděláš aspoň na daně.
2: Předpokládám, že z budíku ČSSD by se ozval hlas premiéra Miloše Zemana.
0: No samozřejmě, jak jinak. Asi takhle. Tak podívej se, občane, je čas vstávat. Pro mě jako Becherovkou, podívej se vedle koho ležíš, abys poznal, kde jsi včera usnul. Až to zjistíš, vyskočíš hrůzou sám. Vyčisti si zuby cigaretou, vraž do sebe kafe, do novin si zabal jitrničku ke svačině, zapni si sako nakřivo, aby bylo vidět, že máš rád módu svého premiéra a vzhůru do práce.
2: No, já jsem dokonce slyšela, že ministr Greger, aby povzbudil náš vývoz, výrobku, tak chce vyrábět speciální budík pro Rakousko.
0: To je dobrý. A kdo by budil ovšem Rakušany?
2: No, ředitelka státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Ano, asi takhle. Tady Dana Drábová, Temelín, občané Rakouska, pokud se právě vaše postel s vámi třese, nemusíte se obávat zemětřesení. To jenom se podařilo jadernou elektrárnu Temelín opět na pár hodin spustit. Buďte v klidu, všechno je v pořádku. Příjemné vibrace, které cítíte a které vám závidím, způsobuje turbína, která se nám momentálně trochu třese.
0: To děláte skvěle. Nejste vy náhodou s Danou Drábou nějak příbuzná?
2: Jak jste na to přišel?
0: No, to se mi zdá, že Dana Drábová má taky hlas, jako kdyby v dětství jezdila na Kamzíku.
2: Pane Šimku, víte, co je to reality show?
0: Samozřejmě, reality show, to vím, to je moderní hodně teďka v cizině, hlavně v televizi se to uvádí. No, reality show je například, když dva manžele v Praze si jdou koupit byt, 1+1 zjistí, že stojí přes 2 miliony. Tak to už vím, jak by se taková reality show dala zakončit.
2: Je.
0: Hádanko, jestli pak víte, kdy mají politici úplně prázdné ruce?
2: Nevím, kdy.
0: Kdy vemou rozum do hrsti.
2: V podstatě máte pravdu, reality show je zábavná show, kde za pomoci provokativního redaktora o zábavu se starají normální občané tím, že reagují na nečekané situace.
0: Ano, například.
2: No.
0: Je taková nečekaná situace. No. Nastane, když Cyrila Svobodu, jo, postavíte mezi sociální demokraty a ODS, aby si vybral. Tak víte, na co se změní Svoboda?
2: Ne.
0: Na kyvadlo. Ten lítá od strany ke straně a neví, co by kde by.
2: No, to máte pravdu. A když si od 4 koalice zavolá na kobereček a zeptá se ho, ať to vysvětlí, tak všechno popře.
0: Ano, tohle mi připomíná mýho kamaráda Honzu Votavu, ten tvrdí, že není pod pantoflem. Já mu pám, co vykládá, prosím tě, jsem u vás minule byl, co tu a manželka na tebe jenom trošku zařvala, už si zalít pod postel. A to jsem zalít. Ale všim si si, jak za chvíli jsem drze vykukoval?
2: Ne, já vám vysvětlím princip reality show na konkrétním příkladu, který zazněl 1. srpna v televizních novinách. Občan se od moderátora právě dověděl, že jeho obec je tak zadlužená, že musí prodat dokonce kapličku, aby měli z čeho splácet dluhy. A reagoval následovně, kurňa, tak to už je kapličku chtějí prodat a já jsem v ní křtil syna, tak ať si ji strčí do žiti.
0: To je jako do prdele. Ne, no. To si nevybral dobře, to nejsou zrovna volné skladovací prostory. Tam už se kaplička nevejde, protože tam už jsou všechny kampelisky, víte, nějaký banky. Teď každý občan tam posílá druhý občana. Tam je České republice narváno.
1: A víte, že já bych chtěla moderovat takovou první českou reality show?
0: No, proč ne? Teď vás rádi vemu. Já jsem čet, že moderátoři reality show mají být nepříjemné osoby. To vy splňujete na 160%.
1: A vy byste mi dělal takovou občanskou oběť, co říkáte?
0: Když poprosíte možná, proč myslíte, že bych se na to hodil?
1: No já jsem se minule dívala na tu nejsledovanější reality show v USA, Jerryho Springera. A tam teda chodí děsný ksichty, tam byste zapadl.
0: Myslím vás, já už byl krásný dítě v porodnici, než mě vyměnili.
1: Aha. Když se tak na vás dívám, vy byste si nechal kvůli show businessu udělat plastiku?
0: Proč ne, kdyby byl čas a peníze? No, ale rozhodně bych si nenechal předělat obličej, protože já jsem sklerotický a ráno u zrcadla bych se taky nemusel poznat.
1: No tak co byste si, prosím vás, nechal předělat, když ne?
0: No, počkejte, no. No, hruď, v první řadě hruď.
1: Hruď?
0: No, protože já jsem zimomřivej, víte. Já strašně závidím ženám, to je pořád, že my diskriminujeme ženy. Ženy nám, já jim závidím, že můžou nosit podprsenku. Fakt. Já jsem zimomřivej a mě prostě tahne na bradavky, jo. Já jsem to tuhle zkoušel si vzít. To se nemá na co mu držet. Takže já bych prostě chtěl být jako Arnold.
1: Arnold Schwarzenegger?
0: Ne, Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, ten má dobrou postavu.
1: Arnold Schwarzenegger.
0: No a co?
1: S touto hlavou.
0: No a proč ne? Hlavička je menší, ale i žížala může být svalnatá, ne? Kromě toho já jsem sokol. To ale opravdu, já od mládí jsem cvičil v Sokole. A já bych ještě chtěl cvičit na všesokolském sletu. Jenže víte, kde se konají? V Praze na Strahově. Byli jste tam někdy? Tam je vítr, tam je meluzina, co pak já tam můžu cvičit, postavit se tam s tímhle hrudníčkem? Vždyť bych byl první sokol, který o sletu ulít.

jsou 2 hodiny. Dobrou noc všem, kdo nespí. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal a začínají zprávy Čet rádia. Ve zprávách dnes. Svět se připravuje na dopady El Niño, podle Organizace spojených národů může být nejsilnější za 10 let. Zlatého lva v Benátkách získalo historické drama dánsko-egyptské režisérky. Japonská města utahují pravidla pro krátkodobé ubytování kvůli chování turistů. Hlavní cenu benátského filmového festivalu Zlatého lva získalo historické drama Neznámá žena, tedy Woman Unknown, dánsko-egyptské režisérky Mai Eltoughiové. Zvláštní cenu poroty si na 83. ročníku odnesl dokument na za izraelských novinářů Yuvala Abrahama a Rachel Zorové. Ve filmu anonymně vypovídají bývalí i současní izraelští vojáci o zabíjení palestinských civilistů ve válce v pásmu Gazy. Japonská města sáhla k plošnému omezení krátkodobého ubytování. Důvodem jsou stížnosti obyvatel nejnavštěvovanějších míst na nadměrný turismus a hlavně na nevhodné chování návštěvníků. Komunální politici považují dosavadní dohled nad poskytovateli ubytování za nedostatečný. Dopady klimatického jevu El Niño se začínají projevovat po celém světě a podle generálního tajemníka Organizace spojených národů Antonia Guterrese by mohlo jít o nejsilnější El Niño za více než 70 let. Tento jev mění povětrnostní podmínky, v některých oblastech přináší sucho, jinde naopak vydatné srážky a tajfuny. Země se proto připravují na úhyny ryb, požáry i ničivé bouře. Olomoucký kraj loni evidoval 425 tzv. Brownfieldů, tedy opuštěných objektů a ploch určených k rekonstrukci a novému využití. Dohromady se rozkládají na 587 hektarech. Většinu z nich tvoří území, která dřív sloužila průmyslové a zemědělské výrobě. Údaje uvedla regionální inovační strategie kraje, kterou v pondělí 21. září projedná krajské zastupitelstvo. A teď sport. Fotbalisté Sparty zdolali doma v 8. kole první ligy Jablonec 2-0. Skore otevřel v 19. minutě Josimar Alcocer, po přestávce přidal 2. gól John Mercado. Letenští naplno bodovali po 2 ligových porážkách a v neúplné tabulce jsou 8. bod za svým sobotním soupeřem. A na závěr jedna nezvyklá procházka. Novou silnici mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem si dřív než řidiči prošli a projeli běžní lidé. Po necelých 5 kilometrech takzvané palačovské spojky, která napojí Valašsko na dálniční síť, vyrazili cyklisté, bruslaři i rodiny z kočárky. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 14 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Dnes v neděli pak bude deštivo.